sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: Prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře.
2: Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem ji krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že jsi od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéf kuchař, no. Říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou policii plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: jako... Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidíme. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenové zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl. No, citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařskej. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taká čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra půl.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát, opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
3: Nové koření, pepř, bobkový list.
2: Dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Takže spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak pochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech, získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce, i díky vám, bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ona vypadala tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších.
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka, nebo já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no a ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to, já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě, třeba moje, já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju. Miluju. Že jo, posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku a takové.
1: Aha, no to je krásný.
2: Je to hezký, ne? A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu. Pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovirok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického, v jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být. A je to linie, která je doporučovaná, i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni. To nebyla naše iniciativa. To byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence. Takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba pak, když je dotyčný statek nemateriální.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mě nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik.

0: Tolik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná o celoživotní vztah. Velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
1: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
0: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak, milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní. V tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře. oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
2: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
3: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů a obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. Mm-hmm. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro, proč jste přišli s Malou Bárou.
3: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodičema a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svýžitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala, tak jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
2: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál. Aby se i ostatním žilo líp.

0: happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohla zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohla zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážu vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
1: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
3: Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
1: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
5: Cesta k uzdravení. S Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mě to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou. Pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce, jo, 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat. Jseš těhotná, jo? A teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc, a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy, a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu, držím palce v tom, co děláte, přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Hodoníně cyklisté využívají novou cyklostezku, i když ještě není dokončená. Češi poslali potravinovému ombudsmanovi za první 3 měsíce funkce přes 300 podnětů. V Brně začaly jezdit víkendové linky historických vozů hromadné dopravy. A dnes čekáme polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Cyklisté už jezdí po nové asfaltové cyklostezce v Hodoníně. 3,5 kilometru dlouhá trasa spojuje přístaviště Ujezu s areálem vodního cvičiště směrem na sousední Rohatec. Ještě ale není úplně hotová. Dělníkům zbývá dokončit část vedoucí přes plynovod. Cyklisté by měli využívat značenou objízdnou trasu. Plán dokončení popisuje manažerka Svazku obcí pro Baťův kanál Martina Kočvarová.
2: V tuto chvíli už vlastně máme souhlasné stanovisko vlastníka toho plynovodu. Teďka se zpracovává dodatek ke smlouvě, který půjde ještě na kontrolu vlastně k národnímu kontroloru. A teprve pak se budou moct zahájit znovu ty stavební práce a oficiálně jakoby dokončit ta stavba. Nejpozději do konce června by to mohlo být hotové.
0: Do budoucna město Hodonín plánuje vyměnit také panelový povrch v části cyklostezky u cvičiště, který není vhodný pro bruslaře. Potravinový ombudsman řešil za první 3 měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
3: Podněty třeba na snělou zeleninu, snělé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
0: Pracovní skupinu tvoří zástupci ministerstev, potravinářů i obchodních řetězců. Jednání se účastní taky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Historickou tramvají nebo trolejbusem se můžou od této soboty každý víkend projet lidé v Brně. Na trasách linek 10 a 32 pojedou do konce října vozy z druhé poloviny minulého století. Od července se k ním připojí takzvaný dřevák na speciální tramvajové lince H4, která do konce září pojede přes centrum města z Komenského na Mendlovo náměstí. Pokračuje generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
4: První elektrická tramvaj je právě vlastně ten dřevák, vlastně tak H4, která je někde z těch let 1943-50 a tak dále. A pak to bude pokračovat 50. léta, to je dvojku, která tam určitě bude.
0: Dalšími historickými dopravními prostředky se lidé projedou v sobotu 13. června na dnech dopravní nostalgie. Sport. Hokejisté Finska porazili v Curychu Kanadu 4-2 a postoupili do finále mistrovství světa. V něm se dnes večer utkají s domácím Švýcarskem, které přehrálo Norsko 6-0. Souboj o první místo začíná ve 20 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy čekáme zpočátku dne převážně polojasno až oblačno. Během odpoledne a večera přibývání oblačnosti s možností přehánek nebo bouřek. Ty mohou být doprovázeny silným větrem s nárazy až 70 km za hodinu a přívalovým deštěm. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Rozptylové podmínky, ráno ještě mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením kvůli údržbě a opravě svodidel počítejte do dnešní 10. hodiny na 1. kilometru dálnice D2 ve směru na Břeclav. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, máme 4 minuty po 5. hodině. Začíná nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno, kterým vás až do 9. hodiny provede Alena Přikrylová. Před námi je ráno plné písniček, které nestárnou, ale také zajímavých informací. V reportáži připomeneme dnešní start festivalového půlmaratonu ve Zlíně. Přiblížíme vám, jak umí čeští odborníci využívat umělou inteligenci při opravách poškozené vozovky. No a s Jiřím Trachtulcem v jazykové dílničce navštívíme knajpu Palušu nebo hospodu. Ovšem po ránu bych raději volila čaj nebo kávu. A než si připravíte spolu se snídaní a začnete plánovat nový den, podíváme se na počasí a významné události i výročí spojené s dnešním datem 31. května, kde má svůj svátek Kamila. Přeji vám pohodovou neděli. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Leona Machálková a Galaxie přání na vlnách Českého rozhlasu Brno 12 minut po 5. hodině v neděli s datem 31. května roku 2026. Dnešek je od roku 1987 z iniciativy Světové zdravotnické organizace Světovým dnem bez tabáku. Upozorňuje na rizika spojená s užíváním tabáku. Před 179 lety se narodil William James Peary, byl učněm v loděnicích v Belfastu a měl touhu stavět obří lodě. Vymyslel i nejznámější loď světa Titanic. Při jeho panenské plavbě však na palubě nebyl, těsně předtím totiž onemocněl. Přesně před 142 lety si nechal americký lékař John Harvey Kellogg patentovat léčbu cerálními lupínky. Měli podle něj kromě jiného potlačovat chuť na nezřízené intimní hrátky. Kellogg byl na svou dobu neobvykle progresivní. Tvrdil například, že stav naší střevní mikroflóry souvisí s naším celkovým zdravím. Před 76 lety začal v Praze zinscenovaný politický proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami. Skončil 8. června. Patřil k největším vykonstruovaným politickým procesům v tehdejším Československu. Po roce 1948 byl jedním procesem, ve kterém byla k smrti odsouzena a následně popravena žena. Odsouzení žádali prezidenta Gottwalda o milost, přestože světová veřejnost, včetně známých vědců, jako byl například Albert Einstein, protestovala, prezident milost neudělil. Rozsudek byl vykonán 27. června roku 1950. Před 21 lety vyšlo poslední číslo časopisu Mladý svět. Mezi českými časopisy byl legendou. Ač byl vydáván Svazem mládeže, působil na tehdejším chudém trhu jako svěží a moderní časopis. Redakce časopisu dala mimo jiné vzniknout populární anketě Zlatý slavík. Tajný sen nám písní prozradí Miroslav Žbírka. A za chvíli počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Krásné ráno všem, máme 17 minut po 5. hodině, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě. V Brně máme aktuálně v tuhle chvíli 14 stupňů a skoro jasno. Jinak nejvyšší teploty se nám pohybují v Brně Žabovřeskách, v Brně Tuřanech a nejméně naměřili po ránu ve Strážnici nebo v Nemochovicích, a to 9 stupňů Celsia. Během dne bude na jihu Moravy zpočátku převážně polojasno až oblačno, odpoledne večer přibývání oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Ty mohou být doprovázeny silným větrem s nárazy až 70 km za hodinu a přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno 20 minut po 5. hodině. Hospoda, knajpa, paluša. Ať už používáte jakékoliv označení, jistě tušíte, že to je to místo, kde se kromě jiného občas naučíme i novým slovům. Za výraz je z brněnského Hantecu se do hospůdky vydal i amatérský jazykospitec Jiří Trachťa.
1: Dnes se spolu zastavíme v hospodě a podíváme se na slova pinkl, pikolík, známá nejen z brněnského Hantecu. Označení pinkl pro číšníka jsme převzali z německého argotu. Ženský rod je pak pinklica. Takže když si Brňák namelduje u pinkla chálku, znamená to, že si objednal jídlo. Pikolík je velmi mladý číšník nebo učeň. V hantýrce se mu říká také pikola. Toto slovo pochází z italského piccolo, což je malý, mladý či nižší. A vyjadřuje to postavení pikolíka vůči vrchnímu číšníkovi. Písknout na piccolo tedy znamená v Hantecu zavolat číšníka. Ovšem, když Brňák řekne, že se někomu zasekla pikola, dostal infarkt. Pikola byla totiž značka malého oběhového čerpadla pro ústřední topení. Mělo podobnou funkci jako srdce v krevním oběhu. Jeho název opět souvisí s oním italským piccolo malý. Hantec dechá.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na českých silnicích letos zemřel dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, uvedl vedoucí BESIPu Tomáš Neřold. Vyškovský akvapark v sobotu otevřel venkovní část areálu. Lidé mohou využít bazén, skluzavky, lavice zvířící vodou a travnaté plochy k odpočinku. Sezóna by měla trvat zhruba do poloviny září. V červnu vstupné zůstane stejné jako loni. Od července by se ale podle ředitele správy a údržby majetku města Vyškova Jaroslava Astíka mělo zdražit. Zástupci olomoucké studentské iniciativy Stojíme za kulturou dnes ráno zahájí protestní pochod do Prahy. Vysokoškoláci nejsou spokojení se současným směřováním vládní kulturní politiky. Během 15 dní chtějí ujít přes 330 kilometrů a po trase navštívit regionální kulturní centra, kde uspořádají například debaty. Letní program nabídne už od 4. června centrum Jihlavy. Vedení města obnoví například tradiční čtvrteční promenádní i páteční večerní koncerty na Masarykově náměstí, promítání letního kina nebo komentované procházky městem. Novinkou sezóny je také rozšířený program ve Stříbrném domě, kde návštěvníci najdou výstavy, odpolední hudební čaje nebo si vyzkouší ražbu historických mincí. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme z počátku dne převážně polojasno až oblačno. Během odpoledne a večera přibývání oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Ty mohou být doprovázeny silným větrem s nárazy až 70 km za hodinu a přívalovým deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Mikulov Gagarinova. Od zítřka 1.6. bude až do 31. srpna přeložena o přibližně 150 metrů dozadu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večera.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

tu mirada.

0: Marek Ztracený, naše cesty na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 10 minut po 5:30. Dobré ráno. Najít výmoly na silnici dříve, než poškodí nějaké auto, pomáhá odborníkům umělá inteligence. Ředitelství silnic a dálnic tak může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluku zároveň umí odhalit i drobná poškození, která může sledovat dokonce v čase.
1: Mikrovlnný cestář, ten stroj, nahřejvá okraj výtluku.
2: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
1: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch a to zamezuje právě vzniku spáry, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
2: Vysvětluje mě přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není důvod, aby byla narušena v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
2: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
3: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křižovatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
2: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je rozpoznání téměř 100%.
3: My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jdete opravovat.
2: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostylské ulici zelená a žlutá kolečka.
3: Barvy mi značí závažnost. Tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty.
2: Těch bodů vidím, že je zhruba 10. Jsou tam i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
3: Přesně tak. Tady se mi nachází dva velké defekty aktuálně. Já když se takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
2: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by měl systém i předpovídat změny na vozovce. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: A jedeme dál, Petra Janů a Petr Janda na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 6:45, je tu aktuální předpověď počasí. A také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu pohybují teploty na jižní Moravě. Ty jsou v rozmezí od 9 do 14 stupňů Celsia, nejchladněji měří ve Strážnici a Nemuchovicích a naopak nejtepleji je v Brně Žabovřeskách, Brně Tuřanech a také v centru Brna, kde je skoro jasno. Dnes na jihu Moravy čekáme zpočátku dne převážně polujasno až oblačno. Během odpoledne a večera přibývání oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Ty mohou být doprovázeny silným větrem s nárazy až 70 km v hodině a také přívalovým deštěm. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia. Hrozdové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná. 5, 4, 3, 2, 1. Teď ozve se už za necelé 4 hodiny u kongresového centra ve Zlíně. Tam v 10 hodin odstartuje letošní festivalový půlmaraton na trati kromě více než 2200 běžců. Budou i takzvaní vodiči neboli pacemakeri. I o tom, jaká je jejich role, uslyšíte za chvíli v reportáži Michály Kočandové. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Popová a eurodisková hudební skupina Bodiem, založená německým zpěvákem a hudebním producentem Frankem Frainem, který před 2 lety zemřel. I tohle jsou písničky, které nestárnou na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dobré ráno. Filmový festival pro děti a mládež, který je od čtvrtku ve Zlíně, není jenom o filmech, hvězdných delegacích a doprovodném programu. Pojí se s ním také festivalové běhy, které budou na programu právě dnes. Mezi více než 2200 běženci budou také takzvaní vodiči neboli pacemakeri, kteří lidem budou dávat a udávat tempo trati. Zvládat ale musí také základy první pomoci. Více v následující reportáži, kterou připravila Michaela Kočendová. Ta se taky zařadí mezi běžce, kteří se vydají do zlínských ulic.
1: Pozor, nebudete vodu, ani nebudete cpát hroznové cukry do nikoho, kdo už není schopný si to sám vzít.
2: Vysvětluje vodičům na přednášce první pomoci lektorka Jana Sklenářová.
1: Ať se náhodou vám nezačne ještě někdo topit, nebo ať někomu nezaskočí ten hroznový cukr.
2: Mezi lidmi, kteří přednášku první pomoci sledují, je taky Petr Gavenda. Na zádech ponese vlajku s časem 1 hodina 50 minut a poběží takovým tempem, aby běžce ve své skupině dovedl do cíle právě v tomto čase.
3: Spousta lidí si běží na nějaký svůj rekord a pokud jdou na ten stejný čas, na který jdeme my, tak je to pro ně motivující, že se mají za koho chytit, za koho zavěsit a my je tam v uvozovkách dotáhneme nebo budeme motivovat, aby to zvládli v tom čase.
2: A je potřeba, abyste si to i jako vodič kontroloval, třeba jak rychle běžíte a jestli ty lidi třeba nestrácíte?
3: Určitě, tohle se budu muset hodně hlídat, protože sám bych běžel rychlejc, takže teď si budu muset kontrolovat to tempo, protože tam by hrozilo to, že bych je po cestě uhnal a ztratil a to nechci.
2: A jaké z toho máte pocity, když jste vlastně poprvé tím vodičem?
3: Já se na tuhle roli moc těším. Ať už z toho důvodu, že můžu pomoct lidem, závodníkům, jim dosáhnout nějakých vysněných časů, tak z toho důvodu, že ta atmosféra tady na trati je úžasná, protože kolem trati fandí spousta lidí, takže je to krásný zážitek.
2: Na svou premiéru v roli vodiče se Petr Gavenda připravuje až 6x týdně a naběhá tak přibližně 70 kilometrů. Ti nejrychlejší pacemakeri, kteří ponesou vlajku s časem 1 hodina 30 minut, přitom naběhají i kolem 100 kilometrů za týden. Jaké výkony letos organizátoři očekávají od těch nejrychlejších závodníků, přibližuje hlavní organizátor Bohuslav Komín.
4: Se očekává, že ti nejrychlejší běžci na čtvrtmaratonské trati se do cíle dostanou zhruba za nějakých 35 až 38 minut. A co se týká půlmaratonu, tak zhruba hodinu 12 až hodinu 15 nejrychlejší běžci.
2: Ano, každým tím uběhnutým kilometrem každý běžec přispívá na korunku Luhačovice. Víte, komu přesně ty peníze poputují?
4: Jsou to kluci, kteří mají z minulosti i vztah k našemu závodu, k festivalovém půlmaratonu, buď se ho nějakým způsobem aktivně zúčastnili a oba dva během posledního roku utrpěli vážné úrazy a vlastně na jejich nějakou rehabilitaci ty peníze poputují.
2: Říká Bohuslav Komín. Půlmaraton zároveň ve Zlíně omezí i dopravu. Největší komplikace lze očekávat kolem 10. hodiny, kdy se na krátkou dobu uzavře také část třídy Tomáše Bati v centru města a na chvíli se zastaví i provoz městské hromadné dopravy. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.

0: Lepší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Správa brněnských hřbitovů vypsala soutěž na úpravu rozptylové loučky na ústředním hřbitově. Vláda ke změně financování Českého rozhlasu a televize využije současné zákony. Návrh ministra Klempíře už řešit nebude. Rozhlasová pouť dnes spojí posluchače na společné 5-kilometrové trase do Vranova. A dnes čekáme zpočátku dne skorojasno nebo polojasno, postupně s možností přeháněk a bouřek a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Správa hřbitovů města Brna hledá firmu na rekonstrukci hlavní rozptylové loučky na ústředním hřbitově. Za víc než 5 milionů korun chce správa nechat opravit chodníky, vybudovat nový závlahový systém nebo vysadit nové keře a stromy. Rozptylová loučka byla bez větších úprav posledních 60 let.
3: Správa hřbitovů už dříve nechala z okolí loučky odstranit stromy, které byly ve špatném stavu. Kvůli plánované rekonstrukci část pozůstalých minulý měsíc sepsala petici. Nesouhlasili s přílišným zásahem do pietního místa. Správa hřbitovů pozůstalé ale na veřejném projednání ujistila, že hlína s popelem zemřelých bude upravena stejně, jako tomu bylo doposud každý rok. Tedy pouze doplní novým substrátem a dosejí trávník. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Vláda se už nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Český rozhlas i televize změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s premiérem Babišem 9. června. V Lelekovicích dnes ve 12 hodin začíná třetí ročník pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno. Zájemci se na místě mohou přidat k vedoucí programu Julii Kalodové, která vyrazila z Kunštátu, a dokončit s ní poslední kilometry do cíle ve Vranově u Brna. Po slavnostní mši svaté čeká návštěvníky koncert a společné focení na velkoformátovou fotografii, upřesňuje ředitel brněnského rozhlasového studia Josef Podstata.
4: Ta úplně první pouť byla do Blatnice pod svatým Antonínkem, což je velké tradiční poutní místo. A my si dál vybíráme místa, kde poutě bývají, kde bývá i mše a kde se s místními dobře spolupracuje. Letos padla volba na Vranov.
1: Tématu se budeme věnovat i ve vysílání po 8:45. Dělníci pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Práce zdrželo v lednu a v části února špatné počasí. Dům nabídne přes 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by investice měla být hotová na konci srpna.
5: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením.
2: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy čekáme zpočátku dne skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Aktuálně dejte pozor na nehodu osobního auta na silnicích 55 a 422-22 u Lužic na Hodonínsku. Na místo jede policie, jízdní pruh je neprůjezdný. Šťastnou cestou vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6. hodině a ranním vysílání vás provází Alena Přikrylová. V tradičním čase před 7. hodinou se budeme věnovat hokejové kometě Brno a jejím hráčům. S brněnskými meteorology se už za chvíli podíváme na počasí, ale ještě předtím zalistujeme kalendářem s datem 31. května. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno a pohodové nedělní vstávání.
2: Český rozhlas Brno.

Ivan Hlas na vlnách Českého rozhlasu Brno 11 minut po 6. hodině raní v neděli s datem 31. května roku 2026. Před 142 lety začal v Brně provoz parní tramvaje. Jezdila na přestavěné trati Pisárky Královo pole, kterou předtím využívala koňská dráha, která v Brně jako v prvním městě na území dnešní České republiky vyjela roku 1869. V roce 1917 se narodil bohemista, germanista, publicista i překladatel Alois Knop.

ukázal z Radoslavic na Přerovsku. Později působil na dnešní pedagogické fakultě v Ostravě. Před 100 lety se v Brtnici na Jihlavsku narodil Jan Trojan, hudební historik, muzikolog, publicista a rozhlasový redaktor. Upravil řadu lidových písní pro Broln a jako profesor působil na Brněnské JAMU. Před 94 lety bylo v brněnském radiožurnálu zahájeno pravidelné esperantské vysílání. Každý měsíc pak v éteru běžela kulturní pásma, nazvaná Verda Stacio, tedy Zelená stanice. V pásmech účinkovali známí umělci jako například Karel Heger, Jaromíla Kurandová nebo Vladimír Leraus. A dnes je tomu 38 let, kdy zemřel v Kunovicích na Slovácku Fanek Jilík. Básník, spisovatel, malíř, folklorista, restaurátor starých tisků a také umělecký knihař. Jeho román Hesla na vratech byl v roce 1977 sfilmován pod názvem O moravské zemi. V roce 2006 odešel do hereckého nebe opavský rodák, herec Boris Resner. Jeho rodiče čekali dceru, měla se jmenovat Doris. Když se narodil kluk, vyřešili to jednoduše. Připraveném jméně změnili jediné písmeno. Boris Resner stvárnil desítky filmových a televizních rolí. V roce 2005 získal cenu Thálie a cenu Alfreda Radoka za roli Harpagona v Molièrově Lakomci. O rok později, 31. května roku 2006, podlehl ve věku 55 letech rakovině. A na vlnách Českého rozhlasu Brno 13 minut po 6. hodině vám posílám písničku, přeji vám dobré ráno, za chvíli počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi.

0: počasí.
1: Máme 15 minut po 6. hodině. Dobré ráno, je tu aktuální předpověď počasí a v tuhle chvíli už jsem ve spojení s brněnskými meteorology a zdravím pana Petra Minstra. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké počasí nás čeká v neděli? Nás to zajímá, protože máme pouť do Vranova u Brna a rozhodně bychom nechtěli zmoknout.
2: Tak snad vydržíme až do těch podvečerních hodin, do té doby bude ještě docela slunečno, hlavně tedy ráno, teď máme jenom vysokou průsvitnou oblačnost, anebo na úplném východě kraje je trochu zvětšená oblačnost, hlavně na obzoru, protože Zlínský kraj, ten má oblačnosti hodně. Srážky se teď nevyskytují, teploty byly ráno trošku nižší, kolem 10 stupňů, teď už se zvedají pomaličku mezi 10 až 14, vítr pofukuje slabý, proměnlivý nebo od západu. No a právě v průběhu první poloviny dne té oblačnosti bude málo, bude převažovat slunečno, ale odpoledne se bude postupně oblačnost zvětšovat, později odpoledne dokonce až na zataženo a v průběhu odpoledne se objeví přehánky a bouřky, zejména na Znojemsku, odtamtud se budou později odpoledne rozšiřovat na zbytek území, ale mělo by to být až opravdu v těch pozdějších odpoledních večerních hodinách. Ty bouřky mohou být i silné, hlavně tedy na tom Znojemsku, tam by se mohly objevit zejména nárazy větru i kolem 70 km za hodinu. Snad to bude ale jenom výjimečná záležitost, případně nějaké menší kroupy a pochopitelně i výrazné srážky. Jak budou postupovat směrem přes Jihomoravský kraj, tak ty srážky budou spíše slábnout a později večer úplně ustávat, alespoň na chvíli. No a teploty, ty by se do té doby, než se zatáhne, měly objevit v maximech mezi 26 až 29 stupni.
1: A jaké počasí bude během noci?
2: V noci tam bude převažovat zataženo, srážky nebudou celou noc, zpočátku budou doznívat v té první vlně, ale po půlnoci v té druhé půlce se tedy opět rozšíří déšť od západu, teploty budou mezi 16 až 13 stupni, také bude ještě pofukovat západní vítr. No a pondělí tam už čekáme většinou deštivo, možnost bouřky je sice malá, ale pořád ta intenzivní srážka tam někde hrozí, teploty budou o dost nižší mezi 18 a 20 stupni. Jenom v případě, že by v té zatažené obloze byla nějaká mezera a sluneční svit se dostal až na povrch, tak by mohlo být až 23 stupňů, ale i to bude spíše málo častá záležitost. Ty přehánky a obecně srážky budou až večer ubývat zároveň s oblačností.
1: Závěrem vás poprosím o teplotní rekordy.
2: Tak pro maxima tady máme na dnešní den nejvyšší hodnotu z roku 1944 a je to v Brně, Jundrově a zároveň v Ivančicích zhodně 32 stupňů a 1 desetina. Naopak minus 2,8 bylo naměřeno v roce 1943 na stanici Žďárná.
1: Za meteorologickou předpověď děkuji brněnskému meteorologovi Petru Minstrovi. Přeji vám krásný den. Budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Píseň s názvem Radost až do rána zpíval Jiří Korn na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 23 minut po 6. hodině. Temné letopisy Moravské s Michalem Steníkem se rozrostly o další díl, který pro Český rozhlas Brno napsal Miloš Šenkýř. Zvědavost zabíjela kousek pod zemí. Nefunkční důl u Mikulčic se stal otci s dcerou osudným, když se vydali úpadnicí, tedy šikmou chodbou, k nedalekému Mikulčickému dolu. Tělo otce a dcery ležela podle policie 10 metrů od vchodu. 10 metrů od čerstvého vzduchu, který by oba zachránil. Psal se listopad roku 1999 a někdejší lignitové doly na Slovácku si vyžádali své snad už poslední oběti. Poslouchejte Temné letopisy Moravské s Michalem Isteníkem každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a také online na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Za chvíli má pro nás Jakub Večeřa krátké zprávy. No a krátce po půl si připomeneme jeden hrdinský čin, kdy policista pomohl zachránit roční dítě na dálnici u Brna. A dočkal se proto ocenění. Více prozradíme v reportáži, tak si na ní počkejte.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Cyklisté už jezdí po nové asfaltové cyklostezce v Hodoníně. 3,5 kilometru dlouhá trasa spojuje přístaviště u Jezu s areálem vodního cvičiště směrem na sousední Rohatec. Ještě ale není úplně hotová. Dělníkům zbývá dokončit část vedoucí přes plynovod. Cyklisté by měli využívat značenou objízdnou trasu. Přes 20 milionů korun má získat Třebíč z prodeje podnikatelského inkubátoru. Budovu u zámeckého areálu, ve které dnes sídlí začínající firmy, už město nechce dál opravovat ani provozovat. O definitivním prodeji budou teď rozhodovat zastupitelé. Potravinový ombudsman řešil za první 3 měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Historickou tramvají nebo trolejbusem se můžou od této soboty každý víkend projet lidé v Brně. Na trasách linek 10 a 32 pojedou do konce října vozy z druhé poloviny minulého století. Od července se k ním připojí takzvaný dřevák na speciální tramvajové lince H4, která do konce září pojede přes centrum města z Komenského na Mendlovo náměstí. Hokejisté Finska porazili v Curychu Kanadu 4-2 a postoupili do finále mistrovství světa. V něm se dnes večer utkají s domácím Švýcarskem, které přehrálo Norsko 6-0. Souboj o první místo začíná ve 20 hodin a 20 minut. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme zpočátku dne skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 26 až 29 stupňů a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Aktuálně pozor na nehodu osobního auta na silnicích 55 a 422-22 u Lužic na Hodonínsku. Probíhají tam odklízecí práce a jízdní pruh je neprůjezdný. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Duet Hany Zagrové a Petra Reska na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 8 minut po 6:30, dobré ráno. Jihomoravský policista Martin Učeň získal ocenění policista roku za záchranu měsíčního chlapečka přímo na dálnici u Brna. Dítěti, které v autě přestalo dýchat, poskytl s kolegy okamžitou první pomoc, a to v plném provozu. Znalosti o resuscitaci kojenců přitom hlídka získala na školení jen pár měsíců před samotným zásahem.
1: Bylo před 9:00 ráno poslední březnový den loňského roku. Martin Učeň a jeho další dva kolegové prováděli běžnou dálniční kontrolu na křížení dálnic D1 a D2 u Brna. Najednou se před nimi objevila bílá Octavie.
2: Vyběhl řidič, zezadu vytáhl miminko a běžel k nám. Byl vlastně takový rozrušený, brečel a říkal, jestli mu pomůžeme.
3: Jaký jsem měl pocity v ten moment?
2: V ten moment nějaký asi adrenalin mi naběhl, neviděl jsem, co se přesně děje, dokud jsem neuviděl vlastně to miminko. Z nosu a z pusy mu tekla krev. V ten moment jsem se ptal, jako co se stalo.
1: Rodičům během jízdy autem přestal měsíční kojenec dýchat. V hustém provozu na dálnici bylo oslovit policisty nejrychlejší řešení.
2: Nějak to jako vyplynulo z situace, jenom jsme se na sebe podívali a věděli jsme, co máme dělat.
1: Mezitím, co jeho kolegové řídili hustý provoz dálnice a uklidňovali vystrašené rodiče, Martin Učeň zahájil na zemi nepřímou masáž srdce, která se u kojenců provádí velmi opatrně a jen s pomocí dvou prstů.
2: Naběhly mi nějaké postupy. Shodou náhod vlastně před tím incidentem, tak asi 3 měsíce předtím jsme měli školení od Jihomoravské záchranné služby na první pomoc, kde součástí bylo i první pomoc miminkům.
4: Školíme je jednak v základní první pomoci, především to spočívá v resuscitaci, to znamená učíme je správnou masáž srdce, dohlížíme na to, aby byla kvalitně provedená dostatečně rychle, dostatečně hluboko.
1: Dodává mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Botová. Ten den se mladému policistovi znalosti z kurzu hodili.
3: Co se dělo dál? Jak to tak dlouho trvalo?
2: Zhruba minuta a půl, tak miminko začalo plakat, takže to se mi ulevilo, že nějakým způsobem reaguje.
1: Záchranáři přijeli během několika málo minut, kojence stabilizovali a odvezli do nemocnice.
2: Určitě to ve mně nějakou stopu zanechalo. Potom s odstupem času, jak nad tím člověk přemýšlí, tak vidí, jak ten život je jako křehký. Toho životu si člověk potom váží víc.
1: Za svou statečnost a rychlé zareagování získal Martin Učeň kromě ocenění policista roku 2025 v kategorii čin roku také cenu od policejního ředitele a policejního prezidenta. Z Brna Emma Slámová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 44 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Po ránu pro vás také sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se nám pohybují mezi 9 až 14 stupně Celsia. Nejchladněji máme v Nemochovicích a Strážnici, naopak nejtepleji v Diákovicích, v Brně Tuřanech nebo v Lednici. Centrum Brna je skoro jasno a 14 stupňů. Dnes očekávejte zpočátku dne skoro jasno, polojasno. Během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V intenzivnějších přehánkách nebo bouřkách vítr přechodně zesílí. Bouřky na jihozápadě kraje mohou být i silné, doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, intenzivním deštěm a možným výskytem menších krup. Rostlové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám dnes vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut a zapadá 9 minut před 9. Hokejová Kometa Brno oznámila od konce minulé sezóny příchody 12 nových hráčů. 7 z nich už přitom v minulosti za modrobílý klub hrálo. Proč se vracejí zrovna teď? To uslyšíte za okamžik, tak zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A kdo může, tak si zpívá s Václavem Neckářem, tak já bych nás mohla tak akorát tleskat. Máme 6 hodin a 51 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Při pohledu na příchody do týmu hokejové Komety Brno je naprosto zřejmé, co je teď hlavním cílem sportovního vedení klubu. To už od konce minulé sezóny oznámilo jména 12 nových hráčů a 7 z nich už v minulosti za Kometu hrálo. Většinou jde o odchovance brněnského klubu, kteří se domů vracejí z angažmá v cizině nebo z jiných extraligových klubů.
1: Je to určitě milý překvapení, já jsem za to hrozně moc rád, že se takhle vracíme zpátky a že ten vztah tam fakt k tomu Brnu je a k tomu městu i pro ten tým. To je super pro všechny ty kluby, kteří se takhle vrací.
2: Říká o hromadném návratu odchovanců do týmu hokejové Komety Brno obránce Radek Kučeřík. Ten z mateřského klubu odešel před 2 roky do Finska. Útočník Jakub Brabenec se vrací po delší době. 5 let strávil v nižších zámořských soutěžích.
3: Je to skvělý, byla to jedna z hlavních věcí, kvůli které jsem se chtěl vrátit, že vlastně skoro fakt se všema těma klukama jsem buď to vyrůstal a nebo jsem s něma hrál, tak to bylo něco, co mě hodně lákalo a vrátit se domů před ty nejlepší fanoušky v lize, tak tam nebylo co jiného řešit.
2: Návraty odchovanců souvisejí i s tím, že jako trenér povede opět Kometu majitel klubu Libor Zábranský, který v minulosti trénoval mládež a velkou část současných posil si pamatuje jako děti.
4: Vidím obrovský benefit v tom, že se nám vrátí kluci, kteří tady vyrůstali a kteří mají vztah k městu a k našemu klubu. A bavíme se o dlouhodobých smlouvách. Když řeknu příklad, tak my dneska máme pase kostru obrany 5 beků našich odchovanců, který jsem trénoval od mala a který budou minimálně, pokud neodejde do NHL, tak minimálně na 4 až 5 let tvořit kostru obrany Komety.
2: Říkal Zábranský v rozhovoru pro klubovou televizi, ve kterém mluvil taky o tom, že se Kometa od ledna v rozjeté sezóně přesune do nové arény na brněnském výstavišti. I to je pochopitelně důvod, proč se právě teď odchovanci vracejí.
1: Určitě to k těm lákadlům patří, ta arena vypadá hrozně krásně a myslím si, že ta atmosféra tam bude ještě o to lepší a doufám, že až tam budeme hrát, tak tam bude chodit plná návštěvnost a ta atmosféra bude výborná. A myslím si, že i pro nás, pro kluky, pro fanoušky, to bude zase taková další meta, kterou společně můžeme dosáhnout.
2: Vzkazuje obránce Kučeřík a útočník Brabenec upozorňuje ještě na jeden aspekt stěhování.
3: Mě lákalo a zahrát si ještě na rondu, protože tam jsem vlastně strávil celý svý dětství a zažil jsem tam nejkrásnější chvíle svého života, takže to jsem říkal, že si chci ještě zahrát na rondu, než bude nová hala.
2: Právě v hale Rondo má Kometa zázemí i teď v době letní přípravy. V akci na ledě uvidí fanoušci staronové hráče až v polovině srpna, kdy odstartují přípravné zápasy. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Blíží se nám 7 hodina raní a zprávy s Jakubem Večeřou. Teď už posloucháme Chicago, což je americká rocková skupina. Hráme písničky, které nestárnou. Dobré ráno.

0: I matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Obec Mouřínov na Vyškovsku se rozšíří o nové parcely pro až 40 domů. Řidiči ve Zlíně musí dnes počítat s dopravními omezeními a uzavírkami kvůli festivalovému půlmaratonu. Novým předsedou komunistů je dosavadní mluvčí Roman Roun. Kateřina Konečná nekandidovala. A dnes čekáme zpočátku slunečno, odpoledne postupně více oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večer. Vedení obce Mouřínov na Vyškovsku plánuje rozšířit obytnou část o nové parcely. Na místě by tak v budoucnu mělo vzniknout až 40 domů. Momentálně obec hledá firmu, která postaví chodníky a protáhne kanalizační síť. Mezitím chce vedení obce pozemky začít postupně rozprodávat zájemcům. Ceny parcel se ale od počátku práce na projektu zvedly téměř dvojnásobně, připouští nezávislý starosta Vladislav Horák.
3: Na to došáhne jenom málo kdo nebo někdo, kdo prodá starý barák nebo byt, zbaví se bytu v Brně nebo někde a za ty peníze si bude moct dovolit jako koupit tady parcelu a postavit na dědině jako domek. To je jako, že pro ty místní jako potom ta cena výsledná za ten metr čtvereční asi nebude v jejich možnostech.
1: Řidiče ve Zlíně čekají dnes kvůli festivalovému půlmaratonu dopravní omezení. Od 9 do 13 hodin budou uzavřené ulice v centru města, v Baťovském areálu, v Prštném i na Zálešné a Podvesné. Už od 8 hodin ráno navíc nebude možné parkovat podél trasy závodu. Největší komplikace lze očekávat mezi 9:45 a 10:45, kdy se na krátkou dobu uzavře také část třídy Tomáše Bati v centru města a zastaví se provoz městské hromadné dopravy. Předsedou komunistické strany je Roman Roun, doteď působil jako mluvčí komunistů. Ve druhém kole volby porazil místo předsedu mimoparlamentní KSČM Milana Krajču. Roun vedení po 5 letech přebírá od europoslankyně Kateřiny Konečné. Ta mandát neobhajovala. Šéfkou strany se stala v říjnu 2021, kdy se komunisti poprvé od sametové revoluce nedostali do poslanecké sněmovny. Ani v loňských volbách, kde KSČM kandidovala na listinách Hnutí Stačilo, nezískala žádný mandát. Brněnská zoologická zahrada se v horkých dnech snaží ochlazovat zvířata. Někteří jedinci sluneční paprsky přímo vyhledávají, jiné pracovníci osvěžují. Podle mluvčího brněnské zoologické zahrady Jana Bedřicha jsou na teplo nejcitlivější zvířata ze severní polokoule.
4: Jsou to typicky třeba jelení vapity, soby polární a samozřejmě i lední medvědi a u nich se snažíme je ochlazovat různými způsoby, ať už různými enrichmenty v rámci těch medvědů. Medvědi mají třeba k dispozici i velkokapacitní ledovače. A co se týče vapity sibirských a sobů polárních, tak tam je pravidelně sprchujeme.
1: Vedení zoo zároveň vyvrací informace, které se jako video šíří po sociálních sítích, že lední medvědi v zahradě v létě trpí nebo kolabují.
2: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy čekáme zpočátku dne skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky. Ty můžou být doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, intenzivním deštěm nebo menšími kroupami. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 26 až 29 stupňů a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Aktuálně stále dávejte pozor na nehodu osobního auta na silnicích 55 a 422 22 u Lužic na Hodonínsku. Probíhají tam odklízecí práce a jízdní pruh je neprůjezdný. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7. hodině, dnes je 31. května, svátek má Kamila. Dnes je Světový den bez tabáku a den otevírání studánek. A věřím, že i k některé ze studánek v okolí dnešní rozhlasové pouti do Vranova u Brna nás pozve krátce před 8. turistka Hana Varmužová. Babské rady nám nabídnou další skvělé fígly, jak co nejúčinněji očistit mastnou skvrnu na koberci, žehličku nebo třeba žulový náhrobek a vyrytý obraz do valounu, který naště archeologové Moravského zemského muzea budeme obdivovat v reportáži. Nejprve si ale připomeneme zajímavá výročí nebo osobnosti z dopoledního vysílání uplynulého týdne. Už za chvíli vám nabídneme část rozhovoru s Janou Kozákovou ze státní veterinární správy. Tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.

0: Karel Černoch na vlnách Českého rozhlasu Brno 11 minut po 7 hodině. Každý všední den hodinu před polednem vysíláme poradny a rozhovory s pozoruhodnými osobnostmi. Například v pátek 29. května pozval do studia moderátor Zdeněk Truhlář Janu Kozákovou ze státní veterinární správy a mluvili o pravidlech pro prodej vajec a zpracování masa a také o rizicích, která hrozí v případě porušení předpisů.
1: To všechno vlastně na tom vajíčku je a jak se před tím to ochránit?
2: Tak řekli jsme si, že to vajíčko vlastně vychází ze zažívacího traktu té slepice, takže automaticky prostě na něm být něco musí. To není možné, aby bylo úplně sterilní a čisté. Pak, když je ale slepice zdravá a vlastně v těch velkých chovech i třeba na tu salmonelu kontrolovaná, tak máme vysokou pravděpodobnost, že to vajíčko nebude ohrožovat naše zdraví. To tepelné opracování je potom důležité. Jo? Já vím, že my všichni jsme národ, který tataráky, že jo? V tataráku je taky syrové vajíčko, máme rádi volská oka, všechno. Ale musíme si prostě to riziko uvědomit, musíme s ním počítat. Takže nebudeme takovéto jídla dávat starým lidem, nebudeme dávat malým dětem. A my sami si třeba budeme hlídat, že když dostaneme náhodou průjem z takového vajíčka, takže to hubnutí vlastně ustojíme, nebude nás to stát život. To teď zlehčuju, ale to je vlastně princip toho,

0: se rozhodnu konzumovat syrovou potravinu.
1: Salmonella je na povrchu, vejce není uvnitř, na povrchu. Zničí se varem?
0: Určitě. Tam ani nemusí být vár, tam stačí nějaký 70 stupňů 10 minut, což je vlastně teplota, která ničí většinu bakterií a i většinu viru, takže tam vlastně pokud takovýmto tepelným procesem tu potravinu proženeme, tak si můžeme být jistí, že to je OK.
1: Byl tu dotaz posluchačky, když volala v písničce a ptala se, co když takové vajíčko praskne, tak jestli nemůže dovnitř proniknout ta salmonela při tom vaření samotném, protože často praskají vajíčka při vaření.
0: Praskají, no. Proniknout může, ale ten var je o tom, že ta salmonela už nežije. Takže ona nemá vůbec žádnou možnost vlastně ovlivnit tu výslednou potravinu, protože je prostě tím varem zničená.
1: Když si přineseme domů vejce a vyskládáváme je třeba do té ledničky, to znamená dotýkáme se jich rukama, můžeme si takto třeba přenést salmonelu, když potom třeba ruce olízneme?
0: To je běžný nešvar v českých kuchyních, že si neuvědomuje, na jaké potraviny saháme a co potom s těmi prsty vlastně děláme. Ono může být i třeba typický příklad, že máme někde na lince otevřený jogurt a začneme třeba drůbeží maso omývat. Jo? A my si vlastně zvedneme ten povrch těch bakterií, vlastně z toho povrchu toho masa si zvedneme tím aerosolem, která ta třeba to umývání dělá. A ty bakterie se takhle volně vznáší v tom prostoru a padají nám do toho otevřeného jogurtu, který my potom vlastně sníme, aniž bychom si uvědomovali, že jsme si takhle zvýšili vlastně riziko přenosu toho onemocnění. Ty ruce standardní, ale my víme, že v kuchyni si při zpracování potravin prostě ty ruce máme průběžně umývat, což je nejlepší obrana.
2: Celý rozhovor s Janou Kozákovou ze státní veterinární správy o pravidlech pro prodej vajec a zpracování masa si zpětně můžete poslechnout na našem webu a také v aplikaci a na webu můjrozhlas.cz. Zajímavé rozhovory pak chystáme i na příští týden. V pondělí přijde odbornice na byliny Blanka Kocůrková. Připomínám, že po 11. hodině. Ve stejnou dobu o den později vám představíme jízdní policii a její poslání a ve středu bude přichystaná opět zdravotní poradna. Tentokrát bude s Martinou Šupkovou z Unie neslyšících Brno o životě s nedoslýchavostí. Ve čtvrtek se vám představí 18-letý Vojta Konopáč, nejmladší závodník, který dokončil soutěž Ironman, a v pátek vás vezmeme do brněnské zoologické zahrady. Tak nám zůstaňte věrní a opět si naďte Český rozhlas Brno. A z písniček, které nestárnou, si teď dáme Spirituál Quintet. Je 15 minut po 7. hodině. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme tu aktuální předpověď počasí, je 18 minut po 7 hodině. Po ránu pro vás sledujeme teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 9 až 14 stupni Celsia. Nejchladněji máme v tuhle chvíli v Nemochovicích a naopak nejtepleji v Lednici. V centru Brna je skoro jasno a 14 stupňů. Dnes očekávejte zpočátku dnes skoro jasno, polujasno, během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přeháňky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky s možným výskytem menších krup. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Ten v intenzivnějších přeháňkách nebo bouřkách může přechodně i zesílit na 20 metrů za sekundu. Rozplové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná zátěž. Dnes máme 31. května a teplotní rekordy, které spadají právě k tomuto datu, pochází z roku 1943 a 1944 a tady je rozdíl téměř 30 stupňů Celsia. Nejméně bylo naměřeno ve Žďárné, a to minus 2,8 stupňů Celsia v roce 1943 a o rok později 32,1 stupně Celsia třeba v Ivančicích na jižní Moravě. Sluníčko nám dnes vyšlo ve 4 hodiny 52 minut a zapadá nám 9 minut před 9, tak si užijte krásnou neděli. Dobré ráno.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez, divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pět minut před půl osmou posloucháte skupinu Elán. Jak co nejúčinněji očistit masnou skvrnu na koberci, žehličku nebo třeba žulový náhrobek? Na to nabídnou recept dnešní Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Dnes pro vás mám fígly na čištění všeho druhu. Jak odstranit smůlu z karoserie auta? Prostředkem na nádobí nebo sádlem? Vyzkoušejte. Žulový pomník očistí kolový nápoj nebo namočený brousek na kosu. Jemné krouživé pohyby odstraní veškeré skvrny. Spáry mezi dlaždicemi vyčistíme vždy octem, ten pomáhá i jako prevence proti plísním. Mastnou skvrnu na koberci nejdřív posolte. Sůl nechte působit, skvrnu poté navlhčete a vytřete žínkou namočenou v horké vodě. A ještě jedna rada, jak vyčistit žehličku. Rozpalte ji na nejvyšší stupeň a po ploše přejíždějte tabletou acylpyrinu. A to tak, že tabletu uchopíte pinzetou a jednoduše přejíždíte po žehlící ploše. Během chvilky jsou usazeniny rozpuštěny, poté stačí bavlněným hadříkem žehličku setřít a je perfektně čistá.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak jsme zase o malinko chytřejší a budeme se vzdělávat dál. Trochu kůň, trochu mamut. Tak vypadá vyrytý obraz na valounu, který našli archeologové Moravského zemského muzea. Jak vypadá výstava jejich nejvýznamnějších objevů za posledních 10 let, uslyšíte v reportáži krátce po půl. Ale ještě předtím po písničce pro vás krátké zprávy chystá Jakub Večeřa. Tak vstávejte s námi.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Správa hřbitovů města Brna hledá firmu na rekonstrukci hlavní rozptylové loučky na ústředním hřbitově. Za víc než 5 milionů korun chce správa nechat opravit chodníky, vybudovat nový závlahový systém nebo vysadit nové keře a stromy. Rozptylová loučka byla bez větších úprav posledních 60 let. Vláda se už nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s premiérem Babišem 9. června. V Lelekovicích dnes ve 12 hodin začíná třetí ročník pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno. Zájemci se na místě mohou přidat k vedoucí programu Julii Kalodové, která vyrazila z Kunštátu, a dokončit s ní poslední kilometry do cíle ve Vranově u Brna. Po slavnostní mši svaté čeká návštěvníky koncert a společné focení na velkoformátovou fotografii. Dělníci pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Práce zdrželo v lednu a v části února špatné počasí. Dům nabídne přes 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by investice měla být hotová na konci srpna. Lidé mohou přispět na dobročinnost dnešní návštěvou Zlínského filmového festivalu. Z každé zakoupené vstupenky jde 10 korun organizaci Kapka naděje. Uvedla to Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka Zlínského filmového festivalu. A počasí. Dnes na Jihomoravě čekáme zpočátku dne skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Mikulov-Gagarinova. Od zítřka 1. června bude až do 31. srpna přeložena o přibližně 150 metrů dozadu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Bára Usnadlová a Činasky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 7 hodin a 40 minut. Moravské zemské muzeum v Brně láká na novou výstavu, kterou otevřelo v pavilonu Antropos. To zaznamenává nejvýznamnější objevy za posledních 10 let. Návštěvníkům ukáže exponáty od doby kamenné až po vrcholný středověk. Součástí je i unikátní rytý říční valoun, který se na našem území nenašel už za 70 let.
1: Spoluautor výstavy Petr Neruda vkládá do muzejní vitríny jeden z nejvýznamnějších objevů poslední dekády. Rytý valoun z ostravských Hošťálkovic je pro něj životním nálezem.
2: Na té vyklenutější straně je jedno tělo a dvě hlavy. Máme tam zaoblenou hlavu s jakýmsi chobotem a zdá se, že vidíme i nějaké kly a nepříliš povedené oko a myslíme si, že toto by mohl být mamut.
1: Detailní průzkum ukázal, že na stejném kameni je vyobrazené ještě další zvíře. Společně tak tvoří umělecké dílo.
2: Hlavně u toho mamuta my vidíme, že ten rytec tam opakovaně zkoušel přerývat ty linie. To oko je udělané takovým kostrbatým způsobem. Je evidentní, že prostě ten proces toho rytí neuměl tak, jak by si představoval.
1: Výstava nabízí celkem 7 zastavení s exponáty z různých lokalit i historických období.
2: Hrob dítěte z Popůvek z období eneolitu. Máme doklad třeba kadlubu, který nám ukazuje po analýzách kontakty až někam do východního Maďarska.
1: Jedním z klíčových nalezišť je také brněnská část Štýřice, kde se výzkumu účastnila archeoložka Zdeňka Nerudová.
3: Jde o poslední lovce mamutů, kteří žili v příhodném území poblíž řeky Svratky. Chodili tam opakovaně, protože těch míst s těmi nálezy tam máme nepočítaně.
1: Pro vědce je zásadní také spolupráce s veřejností.
3: Díky všímavosti amatérského archeologa, který si všimnul na poli divného kamene, který když očistil a prozkoumal, tak zjistil, že v něm otištěná polovina hrotu nějakého předmětu a zjistil, že jde o odlévací formu na kovové předměty.
1: Výstava v pavilonu Antropos potrvá do začátku příštího roku. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Krásné ráno všem, máme 7:45, tedy minutku po 7:45. Je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty. Ty se pohybují mezi 9 až 16 stupně Celsia. Nejchladněji je v Nemochovicích a naopak nejtepleji v Lednici nebo Diákovicích. V centru Brna je polojasno a 15 stupňů. Dnes očekávejte zpočátku dnes skoro jasno, polojasno, během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky s možným výskytem menších krup. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí na 20 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám dnes vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut a zapadá nám 9 minut před 9. Turistka Hana Varmužová nás pozve na netradiční výpravu do okolí dějiště dnešní rozhlasové pouti už za chvíli. Tak zůstaňte s námi.
2: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas.

0: Vlny Českého rozhlasu Brno rozhoupala Eva Farná. Máme 7 hodin a 51 minut. V tradičním čase pro výlet přeji příjemný den turistce Haně Varmužové. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy znáte jako své boty okolí dějiště dnešní rozhlasové pouti. Co byste doporučila po cestě tam nebo zpátky navštívit našim posluchačům?
1: Já jsem o tom přemýšlela a říkala jsem si, ne každý stihne ten sraz ve 12 hodin v Lelekovicích. Možná někteří posluchači přijedou až do Vranova, zhlédnou celý program, navštíví mši, vyslechnou si koncert, vyfotí se společně a potom budou přemýšlet, co s načatým dnem. A ono, protože už je dlouho světlo, tak vůbec není od věci vydat se potom na krátkou procházku. A protože Vranov má překrásné okolí, tak jsem vybrala pro jihomoravské turisty velmi oblíbenou trasu, a to trasu na Babí lom. Protože na Babím lomu se jihomoravští turisté scházejí vždycky 1. ledna, rozdávají novoroční čtyřlístek a je to krásná trasa. Jenomže v zimě si neužijí většinou tu krásnou skalní hřebenovku, která tam je, protože je namrzlá a raději se tomu vyhnou. Tak dnešní pozvánka bude směřovat právě tam.
0: Tak odkud a kam vyrazíme, aby ta cesta byla ta nejkrásnější?
1: Vyrazíme z Vranova po červené turistické značce směr Babí lom a vyjdeme z městečka z Vranova a půjdeme nejdřív loukami s překrásnými výhledy a potom se vnoříme do lesu, které spravuje firma, která se jmenuje Lesy města Brna. Je to velmi stará firma, krásně se o stromy stará, i když v současné době i tady lesy velmi prořídly vlivem sucha a kůrovců. No a cesta nás dovede k místu, které se jmenuje Ujelínka. Jsou tam lavičky na odpočinek, je tam zděná budova, je tam vodní nádrž a je tam právě i pamětní kámen, který nám sděluje, že toto jsou lesy města Brna. A jsou tam taky lesní školky. A kousek odtud začíná krásná naučná stezka lesnická, která je lemovaná nejenom informačními panely, kde se doví lidé o tom, co všechno se musí udělat, než se stromeček dostane do lesa a vyroste z něj pořádný strom. Jsou tu i dřevěné sochy, je to taková krátká okružní naučná stezka, je moc pěkná. No a my budeme pokračovat po rovince pěkně lesem kolem lesních školek a dojdeme do místa, kde se říká Ulelkovadla. Je tam taková velká plastika, myslím, že autorem je výtvarník Jan Novák. A je u toho i cedule, která vás instruuje, co máte udělat, protože lidé často lelkují a prolelkují celý den, nebo celý život dokonce. A tak je potřeba jednou za rok si stoupnout pod to lelkovadlo, zvednout oči, podívat se, jestli už se lelkové chytli nahoře na strop, který tam je, a potom rychle tu sochu opustit a jste bez lelku a jste plní energie a můžete dělat spoustu zajímavých věcí, jako třeba se vydat nahoru na Babí lom, protože odtud nás čeká mírné stoupání do sedla Babího lomu. A Babí lom je úžasný fenomén. Je to takový protáhlý skalnatý hřeben, táhne se od severu k jihu a já doporučuji, když vystoupáte do sedla, určitě se jít podívat vpravo na severní vrchol Babího lomu. Jsou to krásné skály, jsou tam i vytesané schůdky a už kdysi dávno na přelomu 19. 20. století bylo toto místo oblíbené a stávala tam dřevěná rozhledna. Dneska tam rozhledna není. Rozhledna se nachází na jižním vrcholu a mezi tím severním a jižním vrcholem vás čekají tak, já nevím, 2-3 kilometry po skutečně horské hřebenovce. Půjdete úzkou pěšinou, okolo jsou krásné stromy, krásné skály, místy musíte prolézt mezi kameny, sestoupit o kousek níž. Já vždycky si říkám, já se tady připadám jak ve vysokých horách, no a dojdete na ten jižní vrchol a tam je překrásná rozhledna. Má kruhový výhled, vidíte právě zpátky k Vranovu na poutní kostel. Vidíte až na Českomoravskou vrchovinu. Stojí za to vystoupat na ten ochost. Ta rozhledna je tady od roku 1961. V nedávné době, před pár lety, byla kompletně zrekonstruovaná, takže doporučuji vystoupat i na tuhle rozhlednu. Jinak celý Babí lom, celý ten útvar je i přírodní památka.
0: Okolí Vranova.
1: Pardon.
0: pardon, okolí Vranova je opravdu nádherné. Dnes je den otevírání studánek. Mohli bychom po cestě pozdravit a poděkovat vodě? Je v okolí nějaká zajímavá studánka, kterou bychom mohli navštívit?
1: Přemýšlela jsem o tom a myslím si, že účastníci, kteří půjdou sedmiradostnou cestu z Lelekovic na Vranov, tak se dostanou ke studánce smíření. Netroufnu si říct v tomhletom suchém období, kolik tam bude vody, ale je to velmi hezké místo. A jinak, pokud by si někdo chtěl od Lelkovadla zkrátit cestu a nejít tu horskou hřebenovku, tak půjde po cyklotrase a tam v okolí jsou taky dvě studánky, ale protože tam ten les je poměrně zdevastovaný, tak ty studánky mají velký problém s vodou. Jsou téměř vyschlé. Jedna ta studánka se jmenuje Brčálka a jedna ta horní nedaleko Lelkovadla je studánka U Lávek. Ale potom je ještě možnost přímo v Lelekovicích. Tam mají studnu, je tam pumpa a z té pumpy se vypumpuje voda. Ta teče do dřevěných korýtek a doteče do takového kamenného srdíčka a je to moc hezký místo. Takže ano, vodě je potřeba poděkovat, zvlášť v tomhletom období, kdy té vody je velmi málo.
0: Děkujeme, to byla turistka Hana Varmužová. Děkujeme vám za krásný tip na výlet a budu se těšit na slyšenou a možná i na viděnou dnes odpoledne.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 8 hodin.
0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Silnice mezi Syrovínem na Hodonínsku a Újezdcem na Uherskohradišťsku bude 4 měsíce uzavřená. Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka. Doprovázet je můžou i kroupy. Cizinec neoprávněně pobíral humanitární dávky. Jihomoravská policie ho zadržela. A dnes čekáme zpočátku slunečno, odpoledne postupně více oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Silničáři zítra kvůli sesuvu půdy uzavřou komunikaci druhé třídy mezi Syrovínem na Hodonínsku a Újezdcem na Uherskohradišťsku. Na 74 metrů dlouhém úseku následně vybudují opěrnou zeď, která silnici ochrání. Součástí prací za 10 milionů korun bude i nová dešťová kanalizace a oprava propustku. Spojnice mezi Jihomoravským a Zlínským krajem bude zcela uzavřená do září, říká náměstek ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berec.
3: Objížďka, protože ta cesta tam je úzká, tak je vedena směrem na Boršice, z Boršic do Tučap a do Ořechova a pak na tu silnici, která vlastně vede zase k Syrovínu od Újezdce, takže tam se napojíme vlastně směrem na Jižní Moravu.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, pokračuje meteorolog František Šopko.
4: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
1: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné můžou být i blesky nebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Cizinečtí policisté zadrželi muže, který po dobu 2 let čerpal neoprávněně humanitární dávky, oznámila to jihomoravská policie. Ve spolupráci s odborem azylové a migrační politiky na něj a jeho rodinu čekali na adrese, kde se měli zdržovat. Mužova rodina přitom žije v zahraničí. On sám navíc jinde v Česku, než úřadům nahlásil. Podle policejního mluvčího Pavla Švába se cizinec dopustil podvodu a hrozí mu 8 let za mřížemi. Výše škody přesáhla hranici 1 milionu korun. Od vsi k městu je název dnešní akce, kterou si lidé v Prostějově připomínají výročí 885 let od první písemné zmínky o původní vesnici Prostějovice. Program u zámku na Pernštýnském náměstí začíná v 1 hodinu odpoledne. Pokračuje náměstkyně primátora Milada Sokolová z ODS.
5: Při této příležitosti bude i slavnostně nazdobena kašna, abychom umocnili význam tady těchto letošních oslav. Přijede do Prostějova rytíř Prostěj se svojí družinou, čeká nás střelba z luku, čeká nás samozřejmě spousta stánků, spousta občerstvení, ale i velmi bohatý program.
2: Počasí.
1: Dnes na Jihomoravě čekáme zpočátku dne skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S omezením kvůli údržbě a opravě svodidel počítejte do dnešní 10. hodiny na 1. kilometru dálnice D2 ve směru na Břeclav. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do Prvé nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 8:05. Dnes je poslední květnová neděle s datem 31. května. Svátek má Kamila, jméno latinského původu. 89. ročník mistrovství světa v hokeji, který se hraje od 15. května, dneškem vrcholí. Hosti je Švýcarsko ve městě Curych a Freiburg a mistrovský titul letos obhajovali hokejisté USA. Česko vypadlo už ve čtvrtfinále, když podlehlo Finsku. A krátce po půl hokej probereme s bývalým profesionálním hokejistou a komentátorem Jaromírem Meixnerem. Ale ještě předtím se podíváme na počasí s brněnskými meteorology. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

si dávno povinně a neříkal nám nic. Básník k nám mluvil zvláštním jazykem a jen s nemoderním zlozvykem.

0: Hana a Petr Ulrichovi na vlnách Českého rozhlasu Brno, 12 minut po 8 hodině. Dobré ráno. Je tu počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a tentokrát s paní Jitkou Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude to dnešní počasí, to nedělní?
2: Teď ráno a případně ještě částečně v dopoledních hodinách může být v průměru méně oblačnosti, takže nějaké převažující polojasno. Ta oblačnost je i teď taková celkem.

0: průsvitná, možná je i více než polojasno, ale protože přes ní svítí sluníčko, tak spíše působí tím polojasným dojmem. Během odpoledních hodin postupně bude oblačnosti přibývat, takže potom v těch pozdějších odpoledních hodinách k večeru už spíš převažující oblačná nebo zatažená obloha. Z těch aktuálních 18-19 stupňů nejčastěji se budeme dostávat až na letních 26-29 stupňů, nicméně potom v pozdějších odpoledních hodinách se nejprve na Znojemsku nebo případně i jinde na západě kraje objeví první srážky, které se potom do podvečerních, večerních hodin rozšíří i na většinu ostatních území. No a právě na tom jihozápadě kraje se mohou vyskytovat také silné bouřky. V těch můžou nebo mohou nárazy větru dosahovat i kolem 70 km v hodině. Může se tam objevit krátkodobě intenzivní déšť, nějaké menší kroupy. No a srážek možná na tom Znojemsku snad jen ojediněle může spadnout tady v těchto přeháňkách nebo srážkách a bouřkách i až 30 mm.
1: Rozhlasová pouť se koná ve Vranově u Brna. To znamená, že ze Znojemska by se nám mohla oblačnost malinko rozptýlit a nemusela by úplně dorazit tady do těchto míst?
0: Částečně možná ano, ale ty srážky asi, dejme tomu v té druhé části odpoledne nebo k večeru, se budou rozšiřovat ze západu kraje dál, takže možná nějaký deštík ještě konec té pouti chytí, uvidíme, ale ta pravděpodobnost samozřejmě nejvyšší na tom západě kraje.
1: A podíváme se na začátek nového týdne, pondělí, úterý. Jaké bude počasí?
0: Zítřek by měl být takový relativně deštivější, i zatažená obloha na celém území se poměrně často budou vyskytovat přeháňky nebo déšť, i nějaká ojedinělá bouřka. Zítra večer pak ty srážky budou od severozápadu ubývat, v noci také oblačnost, no a zítra už ty teploty oproti dnešku výrazně nižší, 18 až 21 stupňů, při nějakém tom delším slunečním svitu až 23. Úterek, ten by mohl být většinou polojasný, oblační, ale přeháňky jenom s nějakou menší pravděpodobností a 22 až 26 stupňů.
1: A závěrem vás poprosím o teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni.
0: Nejvyšší hodnota 32 a 1 stupně Celsia naměřena byla v roce 1944 v Brně Jundrově a pak také v Ivančicích a minus 2 a 8 stupně Celsia je nejnižší hodnota z roku 1943 ze Žďárné na Blanensku.
1: Za aktuální předpověď počasí děkuji Jitce Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji a těším se zase někdy na slyšenou. Krásnou neděli.
0: Naslyšenou, krásnou pouť.
1: Děkujeme. Už dnes se ve Vranově u Brna koná rozhlasová pouť. Jak vypadají přípravy na odpolední mši a kulturní program, už za chvíli probereme s Julií Kalodovou. Tak zůstaňte s námi.
2: V úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 21 minut po 8 hodině, dobré ráno. Dnes máme 31. května a v pořadí třetí rozhlasová pouť začíná dnes ve Varanově u Brna, kde se posluchači v 15 hodin mohou zúčastnit mše. Připraven je i bohatý doprovodný program. Ve Varanově je i naše kolegyně Julie Kalodová, která sem putovala 3 dny pěšky. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno z Varanova.
0: Jak se cítíte po takovém dlouhém pochodu?
1: Já se cítím výborně, protože já jsem teď v klášterní zahradě zdejšího duchovního centra ve Varanově, kde teda jsem přijala jejich úžasné hostitelství. Takže teď sedíme na terase u snídaně s řádovými sestrami, povídáme si o životě a je to velice krásné. Moc se těším, že tato atmosféra se přenese i na tu naši rozhlasovou pouť odpoledne.
0: A jak probíhají ve Varanově přípravy na pouť?
1: Za chvíli už přijede naše dáma, která to má na starosti, Eliška Veselovská, naše markeťačka, takže ta přijede se všemi těmi věcmi, které potřebujeme, už na ní za chvíli čekám a já se v 10 hodin vydám pěšky směrem do Lelekovy z té pěší chůze, zdá se nebylo ještě dost, abych tam ve 12 hodin se setkala s posluchači, kteří se ke mně přidají a půjdeme kousek pěšky zase, já půjdu zpátky a oni půjdou tam. Tak sama jsem zvědavá, kolik z vás se chystá k nám sem do Varanova a kolik z vás zvolí tu cestu pěšky. Moc se na to těším, protože odměnou nám bude samozřejmě ten nádherný výhled na zdejší poutní areál, ale i v jednu hodinu tam tak na takové výhlídce u lesa bude čekat Jarda Kneisel a Vojta Halaš s hudebními nástroji. Zaspíváme si, potěšíme se, hezky to strávíme ten den a potom už budeme směřovat sem. V 15 hodin mše, v 16 hodin koncert Brolnu, venku je to všechno zdarma, přijďte, užijte si a v 17 hodin všichni tady zůstaneme a společně se vyfotografujeme a ty fotografie potom rozdáme všem, kteří se zúčastnili.
0: Je nějaký bod programu, který byste speciálně posluchačům doporučila?
1: Já bych řekla, že by, kdybych byla teď doma a poslouchala tady to vysílání, tak bych si řekla, chci to zažít všechno. Doporučuji opravdu, přijeďte za námi. Já to miluju, ta setkání se všemi posluchači, povídání, splkneme o životě, půjdeme na mši, zastavíme se v tom zhonu toho dnešního světa, tak myslím, že to dnešní nedělní odpoledne, doufám, že nás nezradí počasí, včera trošku sprchlo, doufám, že to zůstane a že to sluníčko nebude pálit, protože celý ten program, kromě mše samozřejmě, která se koná v kostele s otcem Karlem, tak bude venku, takže budeme na čerstvém vzduchu.
0: Lelkovadlo jste už navštívila, já vím, že to není váš problém, ale užila jste si tam svou chvilku, nebo vás to teprve čeká?
1: To lelkovadlo, to byla taková otázka, kterou jsme s kolegy hodně řešili, protože v mapě to lelkovadlo je, my jsme původně říkali, že se sejdeme právě s cymbálkem a s housličkami u lelkovadla, ale potom jsme zjistili, že je to trošičku někde jinde, takže nerada bych ten výraz použila, my se sejdeme na vyhlídce, která je blízko samoobslužného baru. I z Varanova tam dojdete pohodlně, je to 100 metrů a kdo bude mít chuť dojít z Lelekovic, tak s námi po 7 radostné cestě pěšky právě k této vyhlídce, odkud je nádherný výhled právě sem na kostel.
0: Já věřím, že i vám všem přinese tato cesta radost. To byla Julie Kalodová, která sleduje přípravy na třetí pout posluchačů Českého rozhlasu Brno ve Varanově u Brna. No a nejen to, sama si celou tuhle pouť prošla tedy během 3 dnů. Kolik jste musela zdolat kilometrů?
1: Počítala jsem to včera, bylo to celkem 87, dnes dalších 10, takže k té 100 se určitě přiblížíme, ale stálo to za to. Je to fajn si takhle jako vyjít. Já jsem vlastně vycházela z domu, takže vzala jsem si batůžek, šla jsem z domu a šla jsem tou Mariánskou triádou přes sloup, nádherný poutní kostel, přes překrásné křtiny až sem do překrásného Varanova, takže ta cesta byla uchvatná v tomto smyslu.
0: Tedy dnes rozhlasová pouť ve Varanově u Brna. Děkujeme a šťastných 10 kilometrů do cíle přeji.
1: Děkuji moc krát a těším se na setkání. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkujeme.

0: vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Vedení obce Mouřínov na Vyškovsku plánuje rozšířit obytnou část o nové parcely. Na místě by tak v budoucnu mělo vzniknout až 40 domů. Momentálně obec hledá firmu, která postaví chodníky a protáhne kanalizační síť. Mezitím chce vedení obce pozemky začít postupně rozprodávat zájemcům. Vlčnovem na Slovácku dnes projede jízda králů. Zvyk zapsaný na seznamu kulturního dědictví UNESCO tradičně láká do obce tisíce lidí. Velké záchytné parkoviště je pro návštěvníky připravené ve směru od Hluku u sportovního areálu. Parkovat mohou také podél příjezdových komunikací. Řidiči by měli jezdit opatrně, uvedla hlavní organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová. Předsedou komunistické strany je Roman Roun. Doteď působil jako mluvčí komunistů. Ve druhém kole volby porazil místopředsedu mimoparlamentní KSČM Milana Krajču. Roun vedení po 5 letech přebírá od europoslankyně Kateřiny Konečné. Ta mandát neobhajovala. V Brně dnes začíná festival Brno Pride Week. Týdenní cyklus kulturních, vzdělávacích a komunitních akcí nabídne prostor lidem bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Letos se zájemci mimo jiné zúčastní benefičního běhu. Lidé můžou festival navštívit do 6. června. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme zpočátku dnes skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 16. kilometru D2 ve směru na Brno je odstavené porouchané nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A na 15. kilometru dálnice D52 ve směru na Brno dávejte pozor na kabel, který tam leží mezi jízdními pruhy. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Kapela Turbo na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po půl deváté. Dobré ráno. 89. ročník mistrovství světa v hokeji, který se hraje od 15. května, dneškem vrcholí. Tak co nás čeká, se ptám pana Jaromíra Meixnera. Dobré ráno.
1: Dobré, krásné, slunečné ráno.
0: Hokejovou arénou v Curychu se neunavně ozývalo Hop Švic, kterým diváci hnali svůj tým za postupem do finále mistrovství světa. Což se podařilo, Švýcaři deklasovali norského soupeře. Jak vysokým rozdílem?
1: 6-0, to je obrovský nátěr, Tak to Hop Švic, to je jako když skandují diváci Kanada Go, Kanada, nebo když si dřív my jsme skandovali do toho, teďka naši diváci křičí Češi, já nevím proč, protože taky jsou Moravané a Slezané, proč se nekřičí Česko, když jsme Česko, no ale budíš, to sem, řekněme, trošku nepatří. Tak ano, Švýcaři jsou fakt rozjetí i po té takové nepříjemnosti, kdy vedení hokejového svazu odvolalo trenéra Fischera, který prozradil, že falšoval covidové potvrzení, se střídačky se ujal jeho asistent Jankady, ale těch 9 zápasů, které zatím odehráli, ani jednou nezaváhali, mají impozantní skóre 48-8, to je víc jak 5 branek nastřílených za zápas, kolo ani jedna na utkání inkasovaná. Tak ta první třetina toho zápasu byla taková trošku jako rozpačitá, opatrná, ale v 18. minutě šli Švýcaři do vedení a pak ve druhé třetině 3 góly přidali a v té závěrečné 2. Tak opravdu Norové nestíhali, nestačili. A to musím ještě zdůraznit, že Švýcarům ještě chybí jejich nejlepší hráč. Původem českého původu má české rodiče, jmenuje se Kevin Fiala, který se před sezónou zranil a vůbec neabsolvoval sezónu v NHL a ani tady to mistrovství světa, tak sám jsem na to zvědav, na to dnešní finále. Takže to je tady k tomu zápasu, bylo to opravdu naprosto suverénní a uvidíme, jak se noří tady s touto porážkou popasují v tom boji o bronz. Tak to je k tomu zápasu.
0: Ve druhém včerejším semifinále se střetla Kanada s Finskem a zápas byl jednoznačně jako odpolední utkání, nebo naopak měl dramatický průběh?
1: No tak většinou všichni věřili, že to, jak si Kanada zvládne, že to bude víceméně jednoznačné, ale to byla chyba, protože Finové, že pamatujeme, že nás vyřadili, tak se hrají fakt dobře. Přitom šli Finové do vedení ve 4. minutě, potom Kanaďané v 9. že vyrovnali, v 15. šli dokonce do vedení, takže tu třetinu ovládli a vypadalo to, že to tedy jaksi budou mít pod kontrolou, což měli, ale spletli se, protože ve druhé třetině inkasovali 3 góly, nejprve Barko od Barkova, potom Helenius a čtvrtý gól Rety. Tak musím říct, že v tom dalším průběhu už Finové skoro nic Kanaďanům nedovolili, měli to pod kontrolou, naopak oni. Takže nebylo to samozřejmě jednoznačné, ale nebylo to ani žádné drama, prostě ten zápas tak nějak spěl. Je pravda, že Finům se podařilo eliminovat tady tu skvělou jejich útočnou formaci, to znamená veterán Crosby, Mladíček, Celebrini a Konzens. Tak ti si nepinkli a Finové jsou ve finále. Dnes odpoledne se hraje o 3. místo mezi Kanadou a Norskem. To bude zajímavé, jak tomu Kanada nepřistoupí, protože oni se netají tím, že pro ně existuje jenom zlatá medaile, protože si pro ně přijeli. Na druhou stranu Crosby, ten zkušený bolest, říká, máme na sobě kanadský dres a musíme k tomu také tak přistoupit. No a večer nás čeká finále Švýcarsko, Finsko. Švýcaři jsou po třetí za sebou v řadě na mistrovství světa ve finále a ty předcházející dvě nevyhráli. S náma prohráli 0-2 a loni s Američany ve Štokholmu 0-1. Sám jsem zvědav, ale jsou tak rozvětí, že typuju, že vyhrají. Tak to je dneska všechno o hokeji, těšilo mě.
0: Tady dnes 15.30 Kanada Norsko a ve 20.20 Švýcarsko Finsko. Děkujeme panu Jaromíru Meixnerovi, určitě budete fandit i z chalupy, přeji vám krásnou neděli a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Máme 8 hodin a 8.40 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Teploty se nám na jižní Moravě pohybují od 15 do 19 stupňů Celsia. Nejchladněji máme v Tišnově Hájku a naopak nejtepleji je v Kobylí. Centru Brna je oblačno a 17 stupňů. Dnes očekávejte zpočátku neskoro jasno, polojasno. Během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky s možným výskytem menších krup. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Vál bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí na 20 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Sluníčko nám dnes zapadne 9 minut před 9 hodinou. Krásné ráno.
2: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bára Vasypková z Jesus Christ Superstar na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 8 hodin a 52 minut. Tradice, rodinné příběhy, vzpomínky na vysídlenou komunitu. V Jevišovce na Mikulovsku se setkali potomci moravských Chorvatů. Připomínali si osudy svých předků i kulturní dědictví jedné z nejmenších národnostních menšin v Česku.
1: Za hudbou, folklorem i vlastními kořeny přijeli lidé do Jevišovky na Mikulovsku. Mezi nimi byla i Michaela Boháčová. Se třemi syny přijela z Velké Býteše na Vysočině.
2: Moje maminka pochází tady z té větve chorvatské a ti předkové, to znamená její rodiče, teda pocházeli z Dobrého Pole, což je jedna vlastně z těch dalších vesnic. Ale ono po tom vystěhování po druhé světové válce to nebylo jako úplně žádoucím, takže to bylo takové něco, co se jako drželo doma a vlastně i ten odkaz k té identitě.
1: Její 14-letý syn Jan svoji babičku nezažil. Rodinnou historii si ale připomínají doma a vyprávěl o ní třeba i spolužákům ve škole.
3: Právě jsem tam měla takový artefakt. Bylo to takové loupátko na kukuřici, právě, že když se do jedné ruky vzala kukuřice a do druhé ta rezavá věc, prostě tak se to nějak s tím drhala ta kukuřice.
1: Svoje předky přijel do Jevišovky hledat také Petr z Brna.
4: Moji předkové pochází z Poštvorné, to znamená pravděpodobně z rodu moravských Chorvatů. Takže jsme si o tom začali povídat a tak trošku jsme pátrali po svých předcích.
1: Další dorazili jednoduše ze zájmu o historii a kulturu. Patří mezi ně i Věra Kuklová z Těšan na Brněnsku.
5: Mě oslovuje právě tady tou jejich mentalitou, statečností, pracovitostí a srdečností.
1: Moravští Chorvati přišli na Jižní Moravu v 16. století z dnešního Chorvatska. Před postupem Osmanské říše hledali bezpečnější místo k životu. Zlom přišel po roce 1948. Kdy je komunistický režim z původních obcí vysídlil a rozptýlil po celé Moravě. Život etnika před vysídlením dnes připomínají také dobové fotografie od Karla Dvořáka. V Jevišovce je představuje Jan Benedík.
6: Buď je to hodová slavnost nebo nějaká svatba. Je tady snímek třeba 4 postav vlastně 2 manželských postarších párů, na kterých je pěkně zdokumentována ta různá podoba kroje.
1: A právě součástí dochovaných krojů je i charakteristická výšivka typická pro chorvatské podluží.
7: Je to mašlička malovaná s podlužáckýma ornamentama a vzala se mu na porovnání právě té podobnosti některých zvonků, lístečků, zavrťanků. Jablůčka jsou tam veliké, ze srdečka mou prostřed.
1: Doplnila malérečka Dagmar Benešová z Charvátské Nové Vsi, jedné z obcí, kde moravští Chorvati po staletí žili. Pak také v Poštorné a Hlohovci na Břeclavsku a v Novém Přerově, Dobrém Poli a právě v Jevišovce na Mikulovsku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Jakubem Večeřou. Po 9. zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách toulat s Josefem Veselým. Ať už máte nebo nemáte rádi vůni tvarůžků, věřte, že v úvodu pořadu chuť na něco dobrého dostanete. V úvodním dialogu a v ukázce ze staršího pořadu budou totiž všichni mluvit o správně odleženém výrobku s velkým naprosto nakažlivým nadšením. Rubrika zvaná Neformálně kdo to byl nabídne jednu známou osobnost, které byste měli uhodnout jméno. No a přidáme i další díl z cyklu Toulky českou minulostí pod názvem Zemský správce a vypravuje o zatím pozvolné cestě k trůnu Jiřího z Poděbrad. Po 10. vás pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti podle vašich receptů. No a po 11. hodině nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký. Po 12. se můžete těšit na blahopřání s písničkou, které dnes moderuje Květa Navrátilová. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Tak si navlečte tuhlavý džíny s Věrou Martinovou a vydejte se s námi na rozhlasovou pouť do Vranova u Brna. Krásný den vám všem.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Správa brněnských hřbitovů vypsala soutěž na úpravu rozptylové loučky na ústředním hřbitově. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Lidé by přes ně neměli sdělovat žádné údaje. Třetí pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno dnes míří z Lelekovic do Vranova. A čekáme zpočátku slunečno, odpoledne postupně více oblačnosti s přehánkami nebo bouřkami a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Správa hřbitovů města Brna hledá firmu na rekonstrukci hlavní rozptylové loučky na ústředním hřbitově. Za víc než 5 milionů korun chce správa nechat opravit chodníky, vybudovat nový závlahový systém nebo vysadit nové keře a stromy. Rozptylová loučka byla bez větších úprav posledních 60 let.
3: Správa hřbitovů už dříve nechala z okolí loučky odstranit stromy, které byly ve špatném stavu. Kvůli plánované rekonstrukci část pozůstalých minulý měsíc sepsala petici. Nesouhlasili s přílišným zásahem do pietního místa. Správa hřbitovů pozůstalé ale na veřejném projednání ujistila, že hlína s popelem zemřelých bude upravena stejně, jako tomu bylo doposud každý rok. Tedy pouze doplní novým substrátem a dosejí trávník. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: Koupaliště v Hodoníně před červnovým začátkem sezóny posílilo dohled bezpečnostních kamer. K dosavadním 5 přibyly další 2. Vedení plovárny tak reaguje na stížnosti návštěvníků na krádeže a cigaretový kouř. Podle provozního náměstka ředitele denních lázní Pavla Švandelky kamery uleví personálu koupaliště včetně plavčíků. Posluchači Českého rozhlasu Brno se dnes mohou vydat na společnou pouť do Vranova u Brna. V poledne vyrazí poutníci od Lelekovického hřbitova po sedmi radostné cestě. Připojí se tak k vedoucí programu Julii Kalodové, která má za sebou už 4denní trasu z Kunštátu. Společně pak ujdou necelých 5 kilometrů na mši v kostele Narození Panny Marie.
5: Po mši zahraje návštěvníkům brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Celý program pak završí společné focení všech poutníků. Brněnský fotograf Roman Franz vytvoří velkoformátovou fotografii, která by se podle ředitele stanice Josefa Podstaty mohla zapsat jako rekord. Všichni účastníci pak můžou získat jako pohlednici. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravě čekáme zpočátku dne skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky. Ty můžou být doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, intenzivním deštěm nebo menšími kroupami. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vád bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, který v intenzivnějších přehánkách nebo bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S omezením kvůli údržbě a opravě svodidel počítejte do dnešní 10. hodiny na prvním kilometru dálnice D2 ve směru na Břeclav. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobrý den, milí moji. Tak to máme poslední jarní den, tedy alespoň podle meteorologického kalendáře. Jinak podle toho astronomického si na léto musíme počkat nějaké ještě 3 neděle. Tuhle tu neděli však máme z většiny ještě před sebou a v ní skoro celou hodinu se můžete spolu s námi toulat. Hlavně minulostí. Jednak tou českou, tak i historií jedné osobnosti. Do jejího jména se můžete trefovat a pak vás taky čeká výlet za jednou skvělou vůní. Ta se nebude linout z lahvičky s nálepkou Dior ani Armani, nýbrž tvarůšky. Tedy doufám, že neodvracíte svoje nosíky, když k ním dorazí onen nezaměnitelný odér. No, ještě než se duševně naladíte, tak vám vzkazují redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Jana Miluzinová a autor Josef Veselý dobrou chuť a taky dobrý poslech.

0: Tak a teď se budeme věnovat mimo jiné vaření, tedy pokud se k tomu se mnou odhodla Marek Zouhar. Ahoj Marku.
1: Ahoj, ke kuchařství mám v poslední době už velmi kladný poměr.
0: Jo, a fakt doma vaříš?
1: Ano, vařím a docela hojně.
0: A jak to máš, prosím tě, třeba s vůní různých potravinových komponent?
1: Nevyhýbám se v celku ničemu, mám rád stejně tak byliny jako vůni uzeného.
0: Jo, vůni, no jasně. No a kdybych teď zrovna vybalil z takového celofánu, nebo co to je, kolečko velice aromatického síru.
1: Asi bych si trošku vybíral, ale spíše bych přitakával.
0: Našel bys mezi nimi svého favorita. Jo, jasně. Já si myslím, že význam tvarůžků právě ve světové gastronomii, ten není doceněný. Podle mého by měly patřit ke světovému dědictví UNESCO.
1: Takže někde vedle Willy Tugendhat,
0: no,
1: jo?
0: No, ano. Ono se jim tedy už povedlo dostat na jistý prestižní seznam. Je to evropský rejstřík chráněných označení.
1: Tak v tom případě už mají za sebou nějakou historii.
0: No, když si vezmeš, že jim letos je, jako tvarůžkům, 443 léta. Roku 1583 se toto slovo objevilo v olomouckém soupisu pozůstalosti vůbec poprvé, ale oni určitě zráli ve sklepích na Olomoucku už předtím.
1: A jakou měli hodnotu?
0: Tak o tom svědčí nápis z roku 1601 v Hradečné u Uničova. Tam studnaři za svou práci obdrželi za jeden sáh do hloubky jeden zlatý plus dvě kopy tvarůžek.
1: Takže prosím, oni ty tvarůžky mohly fungovat jako platidlo.
0: S vypovídající hodnotou.
1: Ale s tou kuchařskou aktivitou v souvislosti s tvarůžky v úvodu si to trochu přehnal, ne?
0: Nikoli.
1: No tak pro lajky v úvahu připadá chleba s máslem a s tvarůžky navrch.
0: No, ale to je zhruba tak 1% jejich využití. Skvělé jsou třeba tvarůžky v pivním těstíčku s tatarkou a opečenou zeleninou.
1: Zdá se, že jsi to vyzkoušel.
0: Vícekrát k náramné spokojenosti mé rodiny, ale největší úspěch, to musím říct, jsem měl s tvarůžkovým kuřetem.
1: No prosím tě, zajímavý nápad. Jde to dohromady?
0: A jak?
1: A jak teda?
0: No výborně. Ovšem, to se musí tvarůžky rozpustit v zahřátém másle a vznikne taková omáčka nebo pasta, tou se vymaže vnitřek kuřete, no a také jeho povrch. A v troubě se vytvoří opravdu skvělá kurčička.
1: No ale furt to je cítit tvarůžky.
0: Není. Ona ta vůně z větší části vyprchá a zbude taková jedinečná chuť. Já jsem podobnou zkušenost učinil s medem, který jsem taky rozpustil v másle a vymazal jim kuře.
1: Zdá se, že ti chutná i sladké kuře.
0: Nejenom mě. On totiž ten med skaramelizuje, sladkost se rozplyne a je z toho jídlo, no jaké by se mohlo podávat na Olympu, Diovi a dalším bohům a bohyním.

0: Musím konstatovat, že zatímco předtím, než jsem vstoupil do studia, jsem hlad nepociťoval, tak teď ho pociťuju a taky značnou chuť.
1: Nedivím se, já jsem na tom včil úplně stejně.
0: Takže se raději zaposloucháme do úryvku z pořadu, ve kterém se vydáme za, cituji jeho název, za náramně odleženým výrobkem.
2: Jak vlastně mohl vzniknout vůbec první tvar růžek? Ony ty historky o vzniku různých druhů sýrů, třeba camembertu nebo roquefortu, bývají různé a vždycky v tom je nějaké tajemství, nějaká záhada. Je to něco podobného tedy s tvarůžkem?
3: No, historky jsou. Jednak je historka, že přinesli vlastně tvarůžky Švédové, ale to ztrácí logiku vzhledem k tomu, že to jméno tedy je starší v těch historických
2: pramenech. To bylo za 30leté války, či 17. století, a vy jste říkal, že někdy v 15. století, ano.
3: V 15. století první zprávy. No, potom další varianta, že šlo o recept předaný taky tedy během nějakých válek, a to byla historka velmi nepravděpodobná. No, všechno zřejmě souviselo s tou poměrně jednoduchou technologií výroby tvarůžku. Mm-hmm. Že vlastně tvarůžek je osolený tvaroh, který se promne, nebo se tedy zpracuje. Jako takový se nechá stvarovat do určité podoby, oschnout, opere se a nechá se usušit. Mm-hmm. Takže tahle jednoduchá technologie předpokládá spíš, že vznikly ty tvarůžky víceméně takovým nějakým mimovolným způsobem, nikoliv nějakým třeba výzkumem nebo tak.
2: Možná omylem nebo náhodou?
3: No spíš nějaký takový prostě důsledek takové běžné zanedbání jako běžného režimu lékařského na nějaké usedlosti, kdysi někde.
4: Já vím, že neříkám žádnou novinku. Tvarůžek vznikl z tvarohu. Nejen jako výrobek, nýbrž i jako slovo. Ale sadím se, že asi nebudete vědět, jak vznikl tvaroh. Z mléka. Ano, z mléka. Zdá se vám to samozřejmé. Já ovšem, milí posluchači, nemám na mysli tvaroh jako tvaroh a mléko jako mléko, nýbrž jako slova. Slůvko tvaroh se v různých obměnách užívá ve všech slovanských jazycích, ale svým původem slovanské není. Pochází nejspíš z mongolského výrazu torak, no a torak je, jinu ovšem, sedlé mléko.

0: tvaroh se prosolil, zhruba na ten metrák tvarohu se dávalo 3 až 5 kg soli podle roční obroby. Prošlapal se v neckách tak, až byl naprosto takový jako dokonalý, hladký.
1: Jak se šlapal? On se skutečně šlapal bosýma nohama?
0: Bosky, no, šlapal se bosky. U menšího množství se probíralo rukama, že hnitl se prsty, ale u těch výrobců většinou to dělávalo teda tím, že se prošlapal pořádně.
1: Čili jako zelí.
0: Zhruba tak trvalo to, já nevím, taková vanička o průměru, no, když jsme řekli jako množství, které se dá do dnešní dětské vany, tak dejme tomu tak půl hodina práce, půl hodina šlapání. Tenhle tvaroh se potom vzal, udělal se taková kulička, no, taková hrstka se vzala, ta se zmáčkala mezi dvěma dlaněmi a vznikl takový nepovedený koláček, který se přejel jako kulečko takhle po desce. A pak se vzal, položil se na prkno, nechal se sušit. Sušil se 2-3 dny, pak se omyl buď v syrovátce nebo ve slané vodě. A pak se skládal do takových beden, kde zrál. A to je celý vlastně problém té technologie.
1: Co vlastně dává tvarůžku tu jeho nenapodobitelnou vlastně vůni?
0: No, to je ten způsob zrání. Že prostě ta plíseň, která jako ten tvarůžek dělá tvarůžkem, je nesmírně citlivá. A záleželo v podstatě na výchozí surovině, pochopitelně. A potom na tom, aby tvarůžkář v podstatě citem, to nejde nějak jakým způsobem změřit, poznal, kdy má přestat tvarůžek sušit, jak ho má dlouho umývat, jak dlouho má zrát, v jaké teplotě. Že to byla prostě věda a tradují se historky, jdeme tomu z Loštic, že jedna z majitelů těch tvarůžkáren, když třeba přišel tvaroh a ochutnala ho, tak řekla přesně, z které mlékárny pochází. Prostě nemuselo to být úplně přesné, ale bylo to vždycky tady v téhle potravinářské výrobě těch specialit u sýru. Rozhodovala obrovská zkušenost a takový ten kryf.

0: teď už je opravdu čas na dalšího neznámého. Ostatně on se zrovna chystá zaklepat na dveře tohoto pořadu. Je to další? Kdo to byl?
1: Narodil jsem se 7. března roku 1922 v Budapešti. Ale moji rodiče byli Slováci, pocházeli ze Štúrova. Kvůli práci se usadili v Budapešti.
0: A právě v hlavním městě Maďarska začal náš neznámý sportovat a vybral si sport ten z nejtvrdších, box.
1: Trénoval mě Zsigmond Adler, který vychoval i trojnásobného olympijského vítěze a mého velkého soupeře László Papa.
0: Během druhé světové války svého trenéra, který byl židovského původu, dostal ze sběrného tábora a až do osvobození ho ukrýval.
1: Získal jsem 6 titulů mistra Maďarska.
0: To bylo za války a těsně po ní.
1: Roku 1946 jsem se s rodiči přestěhoval na Slovensko, do Partizánského.
0: Svou novou vlast reprezentoval poprvé na mistrovství Evropy, to bylo v Irsku a v roce 1947.
1: Byla to tenkrát jenom bronzová medaile.
0: Na londýnské olympiádě v 48. roce nastoupil v nižší váhové kategorii ve veltru do 57 kg.
1: Soutěž se konala v plavecké hale. Boxerský ring byl zavěšen nad bazénem.
0: Už před turnajem prohlásil:
1: jestli získá zlato Zátopek, musím vyhrát i já.
0: Zátopek vyhrál a náš neznámý šel v jeho stopách.
1: Maďar Bene měl ze mě větší respekt, než jsem čekal. Kanaďana Blackburna jsem poslal 12krát k zemi. Nestačil na mě ani Španěl Diaz ve čtvrtfinále a Ital Dottavio v semifinále.
0: V boji o prvenství byl jeho soupeřem černý Američan Herring.
1: Měl jsem zlomenou kůstku u palce levé ruky, hrozně mě to bolelo.
0: Přesto si udržoval po celý zápas přehled a ve třetím kole Američana po sérii háků nokautoval.
1: Prostě jsem splnil svůj slib a vyhrál jsem.
0: Finále veltru bylo vyhlášeno za nejlepší utkání turnaje a náš neznámý nejlepším boxerem.
1: Na mistrovství Evropy v norském Oslo jsem vyhrál, ale před olympiádou v roce 52 v Helsinkách jsem musel narychlo schazovat 6 kilo, abych se ve vyšší váhové kategorii nemusel střetnout se svým přítelem i soupeřem Papem.
0: V prvních kolech se chybějící síly neprojevily.
1: Až ve čtvrtfinále, ve kterém jsem vypadl.
0: Další olympiáda byla v Austrálii, v Melbourne.
1: Bylo mi 33 a znovu jsem bojoval ve střední váze do 75 kg.
0: Ve čtvrtfinále se setkal s Chilanem Tapijou.
1: Biješ a potom přijde takový náhodný úder, jako v tom Melbourne od Tapii. 2 kola jsem vedl na body a ve třetím byl po takovém úderu konec. Otevřelo se mi levé obočí, krev mi zalila oko. Nemilosrdná vteřina.
0: Mezi provazy vybojoval náš neznámý bez 4 celkem 1000 utkání.
1: Prohrál jsem jich jenom 7. Doma přitom nikdy.
0: V 35 skončil s aktivním boxem, ale trénoval dál. Všem svým svěřencům vštěpoval úctu k soupeři. Všem opakoval svou boxerskou víru.
1: Boxer nemá hlavu na mlácení, ale na myšlení.
0: Zemřel v 69 letech 23. října 1991 v Praze. Jméno dnešního tajemného neznámého, který v tuto chvíli, jak doufám, zcela odtajněného, známého, prosím pošlete na tuto adresu, kdo to byl, PSČ 602 00 Brno, Český rozhlas, a máme tu i rychlejší možnost, e-mail, kdo to byl, @rozhlas.cz. Vše o této soutěži se dočtete na našich webových stránkách.

0: českou minulostí.
1: A my už se teď vydáme toulat o skoro 6 století do minulosti. V níž se připravoval na vládu v našem království jeden z českých, no a vlastně taky moravských pánů, jistý Jiří z Poděbrad. On už nebyl pouhým spoluhejtmanem Boleslavského kraje, ba ani vrchním hejtmanem Poděbradské jednoty, dokonce ani správcem všech obcí českých příchylných k zákonu božímu, tedy kališnických. V roce 1452 byl pouze ve věku 32 let zvolen na českém sněmu zemským správcem. Jeho funkční období mělo trvat 2 roky.
2: Pravomoci zemského správce Jiřího byly skoro královské.
3: To znamená jaké?
2: Měl právo obsazovat úřady a soudy vhodnými osobami.
4: Spravovat královské důchody.
2: Jednat jménem země.
4: Pečovat o veřejnou bezpečnost.
3: Takže ho můžeme klidně už v této době považovat za, no ano, nekorunovaného českého krále.
4: A nebudeme daleko od pravdy.
2: Jiří měl tehdy už i dobré rodinné zázemí. Rok poté, co jeho první žena Kunhuta v 26 letech zemřela, se žení po druhé.
5: A to s Johanou, dcerou pana Jana z Rožmitálu, seděním na Blatné, a sestrou Lva z Rožmitálu, jednoho z vůdců katolického panstva. Byla to paní znamenitých darů srdce i ducha, která svému manželovi vždy byla věrnou a laskavou družkou v dobách dobrých i zlých, a ještě i po jeho smrti zasahovala velmi účinně a blahodárně v osudy svého národa.
3: Ale Jiří byl přece podobojí, tedy kališník.
2: Byl.
3: A tomu nevadilo, že si bere katoličku?
2: Ne.
3: Ani Johaně nevadilo, že se vdává za kališníka?
2: Proč by mělo? Ostatně ukázalo se, že to byla velice šťastná volba.
4: Jiří s Johankou totiž vytvořili manželskou dvojici, která vynikala nad jiné svými schopnostmi.
2: Tento pár přímo stělesňoval nové poměry v království.
4: Jiří mu ten sňatek s dívkou z katolického rodu napomohl k porozumění s katolickými šlechtici.
2: Což bylo porozumění, které ho dovedlo nakonec až na český trůn.
5: A tehdy prošet Korutany a Štýrsko a pobyv nějaký čas ve Vídni navštívil království české arcimisionář Kapistrán. Kamkoliv přicházel, všude kněží a lid s relikviemi svatých vycházeli jemu vstříc, jej co papežova vyslance a zvěstovatele pravdy, co nějakého velikého proroka i posla božího k sobě přijímali. A jakoby svatý Petr aneb Pavel nebo jiný z apoštolů tudy cestoval, všichni obyvatelé se k němu hrnuli a třeba si jen kraj roucha jeho dotknouti se dychtili, nemocné své snášíce k nohám jeho, z nichž prý nejednomu zdraví vráceno bylo.
3: Zdá se, že tento muž jménem Kapistrán,
4: nazývaný podle svého rodiště, což bylo Kapestráno, u Neapole.
3: Působil u nás hotové pozdvižení?
2: Nejenom u nás. Ta sláva horlivého kazatele se šířila doslova po celé Evropě.
4: Na konci července 1451 se tento stařec,
2: bylo mu tehdy už 66 let,
4: objevil v Brně a svou výmluvností přiměl několik moravských šlechticů, aby se zřekli kalicha.
5: Byl to muž postavy malé, suchý, hubený, utrmácený, pouhá kost a kůže. Ale mysli stále jasné a bodré, ducha usedlého, silný v práci, velice učený a výmluvný. Kázával každodenně, rozjímal o věcech vysokých i hlubokých, k utěšení lidí učených i sprostných. Jejich mysli vodil, kam chtěl. K jeho kázání zbíhalo se denně lidstva do 20 i 30 tisíc a pozorněji poslouchali jeho, ač nerozumějíce, co mluvil, nežli tlumočníka, neb měl obyčej pronášeti řeč svou nejprve v latině celou, potom pak teprve dával místo tlumači. Vídeňané, když se dočkali jeho, v takovém davu hrnuli se k němu, že nikde jim ulice nestačily. Muži a ženy tiskli se jedni přes druhé a když spatřili toho muže, prolévali slzy radostí, spínali ruce k nebi a dobrořečili jemu.
3: Už před vstupem do našich zemí byla Kapistránova imič jedinečná.
2: Kazatel, oděný v hrubé houni a s jiskřícíma očima, proklínal tento hříšný svět a hrozil tresty pekelnými.
3: Ale kališníci přece bývali, tedy co se mravů týká, na sebe dost přísní.
2: Jejich přísnost však byla ve srovnání s nároky tohoto mravokárce ubohým odvarem.
5: Nikoli mečem, ale slovem božím podrobím Čechy opět Římu.
3: Tento Kapistránův slib letěl k papežovi do Říma.
2: Na náměstí českých a moravských měst opět vzplály hranice a na nich schořely...
3: Snad ne, opět lidé.
2: Ale ne, šachovnice, kostky, karty.
4: Ale také nemravné, to jest světské rukopisy.
2: Rozvášněné ženy přibíhaly k ohni a vrhaly do plamenů...
3: Se... Do plamenu?
2: Nikoli, letěly tam pouze jejich ustříhané copy a s nimi šperky a ozdoby šatů a čepců.
4: Otec Kapistrán neváhal dokonce sám osobně stříhat mužům a ženám kadeře.
2: Zdály se mu příliš dlouhé a necudné.
4: Taky zkracoval dlouhé špičky ustřevíců.
2: Protože i tyto výkřiky módy byly v rozporu s boží vůlí.
3: Jak to věděl?
2: To už nikdo neskoumal.
5: A tak obchází je Čechy brzy v Rakousích, brzy v Bavořích, brzy v Sasích, Durinsku, Slezsku, v Polsku a na Moravě kázával skrze tlumočníka zle nespokojený sa, jestli ho kde u velikém davu a procesí nepřijímali. A jakkoliv se zdál pohrdati světem podle nábožných řádů svých, toužil po vybraných jídlech a dobrém víně.
3: Jiným kázal vodu, sám pil víno, nic nového pod sluncem, ale šlo tomuto misionáři vskutku jenom o kadeře nebo o dlouhé špičky střevíců?
2: Vlasy, vousy, vrkoče, zahnuté špičky škorní, to byly pro něj jenom ďábelské doplňky k hlavnímu projevu kacířství, ke kalichu.
4: Nikdo neměl mít podle něj smilování s kališníky.
2: Jsou to kacíři, proto jim je vyhlášen nemilosrdný boj.
4: I syn je povinen povstat proti svému otci kacíři.
5: Pekelné tresty jsou přichystány pro všechny, kdož věří v kalich a v kompaktáta, tu marnou a zbytečnou třtinu.
3: Odvážil se Kapistrán vstoupit do Prahy?
2: Ne, pouze ji v kruzích obcházel a vystupoval jenom pod bezpečnou ochranou katolíků.
4: Arcibiskupa Jana Rokycanu nazýval arcikacířem a zvířetem bezsmyslným.
2: Což si Rokycana nedal pochopitelně líbit a počastoval Kapistrána termíny jako pokrytec, tulák a svůdce lidu.
4: Tuto slovní přestřelku ukončil pan zemský správce Jiří ostrým dopisem.
5: Řeholníče. List z tvé strany nás došlý, podobá se více spisu handlivému nežli psaní, aniž na řeholníka se sluší, aby s odpuštěním plnej sa jedovatých řečí sotva od způsobu šaška rozeznati se dal. A věru mníšli, že tobě tak mluviti volno z moci té, kterouž od stolice apoštolské míti se chlubíš, uchyluješ se velice od smyslu svaté stolice té, která obyčej má počínati sobě vždy milosrdně a vlídně. Neboť i kdyby skutečně mistr Jan Rokycana byl nějak přestoupil meze slušnosti, čehož my však nevidíme, aniž věřiti tomu můžeme, měla opatrnost muže nábožného mírniti se a neosopovati se tak náruživě, věda, že tvrdé slovo budívá vztek. Hlahol křiklavých řečí, kterýmiž ty, mniše, nadsti utrháš nejvěrnějším učitelům našim, rozléhá se v uších našich odevšat. I nemůžeme se vynadiviti, že ke lžím takovým odvážil si spřitisknouti pečeť svou.
3: Zdá se, že Kapistránova mise do Čech neskončila zrovna velkým úspěchem.
2: Ale to je slabé slovo. Skončila krachem.
4: Vzbudil proti sobě odpor nejenom u kališníků.
3: Což se dalo předpokládat.
4: Ale i u všech rozvážných lidí, kteří viděli v náboženské toleranci lék na bolest země rozdělené náboženskými spory.
5: Češi chrochtají jako kanci,
3: napsal Kapistránův životopisec.
5: A skřípou zuby proti Kapistránovi, nemohou jej však zabít, ač by chtěli, protože věrní katolíci jej ochraňují jako oko v hlavě.
3: Z téhož pramene se dovídáme o pestrém sortimentu nadávek, kterými kazatel v soubojích s českými kacíři šermoval.
2: Jenomže nadávky a fanatické projevy nebyly ani v 15. století žádným přesvědčujícím argumentem.
4: Což došlo i papežovu legátu Mikuláši Kusánskému.
5: Ten, uslyšev o prudkosti řečí Kapistránových, ulekl se a domlouval mu, aby drážděním pod obojích nezavíral cesty jejich ke smíření.
2: A jakž pak je nazývat imám?
5: Omlouval se Kapistrán.
2: Kacíři jsou buď oni, nebo my. Třetího nezbývá.
3: Přesvědčil Kapistrán někoho z vážných osobností?
4: Ani jednu.
2: Získal jen pár odpadlíků od kalicha?
4: Ale hlavně proti sobě popudil většinu obyvatelstva.
2: Lidé proti němu zpívali posměšné písně.
4: A v Kroměříži dokonce namalovali na zeď k jeho potupě obraz.
3: Co na něm bylo?
4: Kapistrán.
3: A námět toho výtvarného dílka?
4: Kazatel visel za nohy mezi čerty a nahými, velice rozpustilými ženami.
5: Jiří, který převzal sám správu korunních důchodů,
3: dozvídáme se od historika doktora Jaroslava Kosiny,
5: a počal obsazovat i úřady a soudy zemské, setkal se v tomto svém počínání znovu s odporem Oldřicha z Rožmberka, který se nanovo spojil se zbytky táborů. Oldřich byl toho přesvědčení, že se mu podaří zbavit Jiříka všeho vlivu, dostane-li mladého Ladislava Pohrobka do svých vlastních rukou. Proto využil tehdejších mimořádných poměrů rakouských. Tam totiž za nepřítomnosti císaře Fridricha III., který odešel do Itálie, vypuklo stavovské povstání, směřující k tomu, aby Ladislav byl vydán na vychování stavům. Poněvadž se Oldřich z Rožmberka spojil s rakouskými povstalci, nemohl se Jiří z Poděbrad dlouho rozpakovati, jak se má zachovat. Táhna nepřítomnému císaři na pomoc do Rakous udeřil nejdříve na tábor, jehož se zmocnil, načež učinil konec zvláštní sektě táborské a ve městě zavedeny kostelní řády pražské. Tak přestalo hradiště hory Tábor býti sídlem zvláštní náboženské společnosti. Jeho obyvatelé přijali tento převrat celkem dosti klidně. Zanedlouho padla v moc Jiříkovu také Hluboká, v Budějovicích pak sevřel své protivníky tak, že sám Oldřich z Rožmberka uznal jej za správce zemského. Další vojenské tažení do Rakous se však stalo bezúčelným, neboť zatím došlo k narovnání mezi povstalými stavy a císařem, který Mladislava na žádost jeho vydal.
3: Takže Ladislav konečně získal svobodu.
2: Ale nezískal nic.
3: Jak to? Fridrich ho přece pustil.
2: No, pustil. Oni vlastně Pohrobkovi jenom vyměnili poručníky a velitele.
4: Sličnou kořist převzali předáci rakouské šlechty.
5: Kníže Oldřich Celský,
3: Ladislavův příbuzný z matčiny strany,
5: a Oldřich Aizinger,
3: což byl vůdce rakouských nespokojenců,
5: a ještě jiní šlechtici plakali radostí objímajíce vyděšeného prince.
3: On byl totiž Ladislav mimo jiné také dědičným vládcem rakouských zemí.
5: A hned si ho odvezli do lázní Bádenu a tam prince lazebnice pečlivě omyli, aby prý ze sebe spláchl s prachem a potem i všechno štýrské, co na něm uvízlo za pobytu na císařském dvoře.
3: Takže Jiří se mohl vrátit domů?
4: Přičemž se vrátil do nekrvavě sjednocené a stmelené země.
2: Stalo se, co nikdo nečekal. Po letech bezvládí mělo království zase pevnou ústřední vládu a taky vytoužený klid a mír.
4: Energie, moudrost a duch vtip 32-letého pana gubernátora si získali obecné uznání a obdiv.
2: Nebylo síly, která by se mu mohla postavit na odpor.
3: Jak to dopadlo s táborskými kněžími?
4: Mikuláše z Pelhřimova, Václava Korandu a ještě další dal pod zámek.
2: Nechtěl riskovat žádnou nebezpečnou opozici.
5: Jiří kněží z Tábora pobral a do Prahy na Radhouse do vězení dal. Ještě před příchodem krále Ladislava do země je dal pan správce odvést do žalářů na svých hradech.
3: Proč?
2: Snad, aby jim nemohl Ladislav po svém příjezdu do Čech udělit amnestii.
5: Mikuláš z Pelhřimova a další kněží byli uvězněni na Poděbradech, na hradě Liticích hnil ve věži Václav Koranda a na Podštejně další jeho druhové. Co následovalo dále, jest pokryto tmou a zármutkem.
3: Dodává František Palacký.
2: Víme jenom, že nikdo z táborských kněží už nevyšel živ z vězení, že postupně všichni v žalářích zahynuli.
3: Čímž byl jejich problém vyřešen?
2: I tak se to dá říct.
3: Niccolo Machiavelli by asi Jiříka pochválil za to, jak chladnokrevně dovedl odstranit každého, kdo by se dotýkal jeho vladařské autority.
2: Jiřík odevzdal kněží do rukou bývalého rožmberského služebníka a pochopa Václava Hrůzy z Chelčic, který zrovna změnil pána a nyní věren svému jménu
5: vězně krutě mořil.
4: Pan zemský správce si byl dobře vědom toho, že vladařská moc se bez násilí a třeba i nelítostnosti neobejde.
5: Valný sněm pražský, který o přijmutí krále Ladislava do země svolán byl, ač ne bez odporu několika sněmovníků, popíral králi Ladislavovi práva dědičného ke koruně české a považoval jej i vyhlašoval za krále svého voleného. A to až přijmeli výjimky, které mu předloženy býti měly. Byl to vše ještě následek velikých válek husitských, které ani císaři Zikmundovi nedali dosednouti na trůn český, leč mocí nových úmluv a svolení národního.
3: O jablko Paridovo, pokud se pamatuji, vedli podle řeckých bájí spor tři bohyně.
4: Ano, a vyhrála Afrodita.
3: O kralevice Ladislava Pohrobka zápasili stavové tří zemí.
2: Rakouska, Uher a Čech.
3: A kdo vyhrál?
2: Dočasně Rakousko.
4: Právě doporučenství Oldřicha Celského přešel Ladislav ze zajetí lakotného strýce, císaře.
2: Oldřich, tento bledý, hubený padesátník, obcházel velmi obezřetně po tenkých nohách svého prince a staral se všemožně, aby sám byl co nejdéle jeho pánem.
3: Což byla zřejmě upřímná starost všech, kdo dostali chudáka Ladislava na starost.
2: Hrabě Celský věřil, že se mu podaří s pomocí toho chlapce dobít Uher i Čech a že Vladislavově stínu bude on skutečným vládcem obou království.
3: A co Jiří z Poděbrad?
4: Ten už dlouho byl stoupencem Ladislavovým.
2: Jenomže neustále zdůrazňoval, že nový král musí být zvolen.
4: V rozporu s požadavky rakouské šlechty si Jiří přál, aby volený král český připojil ke své, tedy české koruně, i země rakouské.
2: Dále, aby sídlil v Čechách.
4: A aby nic neodcizil z korunního majetku.
3: Odjel Jiří do Rakous vyjednávat?
2: No, dlouho vyčkával, váhal.
3: Proč? Vždyť to byla záležitost přímo státního významu.
2: Kdyby se Jiří vydal na cestu, tak by se ztratil v kruhu předních českých pánů, byl by jedním z mnoha. A tohleto pomyšlení nebylo pro muže, kterému šlo o rozhodující místo v zemi, přijatelné.
4: První setkání s budoucím českým králem Ladislavem muselo výrazně tomuto klukovi naznačit, kdo před ním stojí.
3: Takže Jiří Poděbradský se už tehdy nepovažoval za jednoho z mnohých?
4: Nýbrž za prvního muže v zemi.
2: Proto nepřijal vídeňské smlouvy, které jím vyslané české poselstvo s poručníky královicovými dojednalo.
4: Ale čekal pouze na vhodnou příležitost, aby sám jménem země dojednal podmínky královské volby.
5: A pak tedy odebral se Jiří do Vídně, aby pozdravil mladičkého krále, kterému šlo teprve na 13. rok. Ladislav neváhal potvrdit Jiříka vhodnosti, ke které jej povýšil sněm, a mezi oběma se záhy vyvinul poměr tak důvěrný, že mladinký král přilnul k zemskému správci láskou vpravdě dětinskou a nazýval jej svým otcem.
2: Ve Vídni se setkali dvě osobnosti, které v příštích letech upoutaly pozornost celé Evropy.
4: Před budoucím králem, 13-letým chlapcem, klečel podle dvorního rituálu poněkud zavalitý muž v nejlepších letech a skládal mu osobní hold.
2: 3 dny se trval Jiří ve Vídni.
4: 3 dny mohl pozorovat Ladislavovo okolí a taky chápat jeho povahu.
2: Hostina stíhala hostinu.
4: Vyjížděli spolu na výlety.
2: Procházeli se v zahradách.
4: Jiřímu se podařilo získat chlapcovu náklonost.
2: Bylo to pro něj vyznamenání, projev zvláštní přízně toho kluka, vláčeného vírem radovánek a hlukem slavností.
4: Ve svatoštěpánském domu ve Vídni mu složil Jiří z Poděbrad rytířskou přísahu věrnosti.
2: Na oplátku se Ladislav zavázal panu Jiřímu, že bude na hranicích přísahat na zemské svobody a že uzná kompaktáta a bude se v Římě
5: anebo jinde, kdež by to užitečné bylo,
2: starat o potvrzení Jana Rokycany za arcibiskupa.
4: Ladislav výslovně potvrdil Jiříka zemským správcem.
2: A tajnou listinou mu prodloužil pověření na dalších 6 let.
3: Jiří z Kunštátu a na Poděbradech tedy už nebyl jenom zvoleným zemským správcem,
2: ale i gubernátorem, vládcem, ustaveným budoucím českým králem.
4: Ti dva se dohodli také o dni královské korunovace, která měla právně dovršit volbu.
2: Jenomže ukázal se takový nepříjemný problém.
3: Jaký?
2: Ale Ladislav nebyl sto splnit v termínu svůj slib.
3: Proč?
2: Neměl dostatek peněz na uspořádání korunovační jízdy do Čech.
3: No a co jako?
2: No a bez vší té lesklé nádhery se nechtěl vlády v Praze ujmout.
3: Ach, ta marnivost lidská.
5: Žádáno tedy jménem královým, aby odložilo se korunování v Praze až k času vánočnímu. Jak málo podstaty měly řeči takové, ukázalo se brzy skutkem, když Ladislav v červenci zabral se do Brna, hlavně aby přijal od Moravanů slib poslušenství přímo a ne teprve prostřednictvím koruny české. Pak, pobyv tam téměř měsíc, vrátil se opět do Rakous a poté sněmoval zase v Prešpuruku až do září. Nevole tím mezi stavy českými vzbuzená musela rozdráždit se až v hněv a pomstu, když se dozvěděli, že odkladům o něm dáván podnět od zrádců, kteří zasedali ve vlastní jejich radě.
3: Takže zemský správce si hřál nějakého toho jedovatého hádka přímo na svých rozložitých prsou?
4: Hřál.
3: A byl to blízký přítel, ten hádek?
4: Byl.
2: V pozadí za vším stál pan Aleš ze Šternberka.
3: Co pak mu na Jiříkovi vadilo?
2: Minu, závist, věčná průvodkyně každého úspěchu.
3: A pan Aleš panu Jiřímu? Záviděl.
2: No právě ten úspěch. Že vynikl, že se vyšvihl nad své kolegy a nechtěl se nechat jimi ovládat.
4: Šternberský rod tahal za nitky odporu i mezi pražskými měšťany.
2: Což se jmenovitě týkalo jistého Zikmunda Slámy. Ten připravoval vzpouru, která měla podrazit zemskému správci nohy přímo v hlavním městě.
4: Jiří a jeho přátelé se však dozvěděli o povstání dřív, než mohl vzplanout.
3: Z toho vidíme, jak je důležité mít skutečně fungující bezpečnostní informační službu.
4: A tak Sláma musel narychlo uprchnout. Jiný spiklenec, jistý Václav Duršmít, už tolik štěstí neměl. Byl jat, vyslýchán na mučidlech a popraven.
3: Ono, na mučidlech se většinou řekne všechno, dokonce i to, co člověk ani říct nechtěl, ba dokonce i to, o čem zpočátku vůbec nevěděl.
4: A tak se přišlo i na proradnost správcova úhlavního přítele a kolegy Jana Smířického.
1: Tak to bychom měli první část trasy, kterou Jiří z Poděbrad urazil směrem k českému královskému trůnu. Poděbradskou dobu příští neděli neopustíme, setrváme v ní, ale budeme se věnovat skutečnému pretendentovi na místo krále, Ladislavu Pohrobkovi, který je v dějinách znám jako král Holec. Za týden, tedy už vlastně v červnu, se těší na opětné shledání s vámi redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Jana Miluzinová a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Obec Mouřínov na Vyškovsku se rozšíří o nové parcely pro až 40 domů. Je světový den bez tabáku. Závislost bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků. Novými krajskými mistry rukodělné výroby jsou košíkář, kožešnice a tvůrkyně obřadních pokrývek hlavy. A dnes čekáme zpočátku slunečno, odpoledne postupně více oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu. Hlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vedení obce Mouřínov na Vyškovsku plánuje rozšířit obytnou část o nové parcely. Na místě by tak v budoucnu mělo vzniknout až 40 domů. Momentálně obec hledá firmu, která postaví chodníky a protáhne kanalizační síť. Mezitím chce vedení obce pozemky začít postupně rozprodávat zájemcům. Ceny parcel se ale od počátku práce na projektu zvedly téměř dvojnásobně, připouští nezávislý starosta Vladislav Horák.
5: Na to došáhne jenom málo kdo nebo někdo, kdo prodá starý barák nebo byt, zbaví se bytu v Brně nebo někde a za ty peníze si bude moct dovolit jako koupit tady parcelu a postavit na dědině jako domek. To je jako, že pro ty místní jako potom ta cena výsledná za ten metr čtvereční asi nebude v jejich možnostech.
4: Dnes je světový den bez tabáku. Skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
6: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
4: Abstinenční příznaky podle ní dokážou stlumit léky. Pojišťovny je plně nehradí, lidé si ale zpětně můžou zažádat o příspěvek. Titul mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje letos získali 3 lidé. Košíkář František Kresl, specialistka na šití krojových kožichů Irena Rajsiglová a Věra Častová. Ta vyrábí a restauruje tradiční pokrývky hlavy pro neprovdané dívky na Horňácku. Kraj titul uděluje lidem, kteří ovládají tradiční řemesla, předávají je dalším generacím a aktivně je prezentují. Navíc pouze v oborech, které jsou ohrožené nebo jim hrozí zánik, popisuje náměstek hejtmana František Lukl z Hnutí STAN.
7: Kdokoliv může nominovat právě člověka, který se takovouto aktivitou zaobírá. Letos byli 3 nominovaní a všichni 3 z hodou okolností tuto cenu získali, protože jsou jedineční v těch oborech, které nějakým způsobem zastupují.
4: Kraj titul začal udělovat v roce 2012. Zatím ho získalo 44 osobností.
0: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední zápas před odletem do dějiště mistrovství světa. V 16 hodin nastoupí Češi v přípravném utkání na Letné proti Kosovu. I hned po duelu trenérský štáb oznámí finální nominaci na světový šampionát, který začne za necelé 2 týdny.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy čekáme zpočátku dne skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky. Ty můžou být doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, intenzivním deštěm nebo menšími kroupami. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 26 až 29 stupňů a biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Se silným provozem počítejte aktuálně na D2 na 8. kilometru ve směru do Brna a mezi stým 89. a stým 70. kilometrem D1 ve směru na Prahu se pohybuje údržbový vůz. Odstavný pruh je tam uzavřený. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakube Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
8: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
1: Bude stačit řidičský průkaz.
0: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
1: Ahoj, Ivane.
3: Čau, Nazar, ahoj.
1: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel, teďko.
1: Já teda musím říct, že je na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem od ní trošku zamaštěný od té šunky.
1: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, tak jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
1: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
1: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
1: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
1: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
1: To můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidím. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
1: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozorovat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským. Jedu.

0: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
1: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
0: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
1: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
0: Tak co potřebujeme?
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
0: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
1: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
0: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
0: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
0: A nevytáhne to vodu?
1: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
0: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
0: Barvy žet,
1: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
0: Ty koveš?
1: Ano, já miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
0: V jakém poměru?
1: Vodouchu v poměr, to znamená podle voka. Jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
0: Jo.
1: Jeden díl sádla, jeden díl másla. A nejprve si opečeme taková čistéhna.
0: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
1: Tak když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to a mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
0: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metra.
1: Počkej, mýval jsem ofinku, už nemám nic.
0: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
1: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli, a kořenovou zeleninu.
3: Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
4: Nové koření, pepř, bobkový list,
3: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
4: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
3: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
4: Spařené.
3: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
4: A případně okyselíme citronem, šťávou.
3: Ochutáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
4: Králík je hotový.
3: Já jsem spokojený, no tak pochutnej. Dobrý, viď?
4: Mm-hmm. Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
3: Nejsou, nejsou a je to člověk něco mezi. Chuťově to bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
4: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
3: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
4: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
3: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou, flamboval jsem to slivovicí, že jo.
4: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
3: No a jí tam chytl barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
4: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
3: No tak já doufám, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
4: Těmito slovy se loučí a napříště se těší i Ivan Vorochodský. Měj se krásně.
3: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaký čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco v uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou dobrý modelku. Den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších? No,
2: úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A tu jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí, ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás, ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena celá, je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že jo, posolenej, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm-hmm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat udělat, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku a takové.
1: No to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Silnice mezi Syrovínem na Hodonínsku a Újezdcem na Uherskohradišťsku bude 4 měsíce uzavřená. Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka, doprovázet je můžou i kroupy. Rozhlasová pouť dnes spojí posluchače na společné 5-kilometrové trase do Vranova. A čekáme zpočátku slunečno, odpoledne postupně více oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Silničáři zítra kvůli sesuvu půdy uzavřou komunikaci 2. třídy mezi Syrovínem na Hodonínsku a Újezdcem na Uherskohradišťsku. Na 74 metrů dlouhém úseku následně vybudují opěrnou zeď, která silnici ochrání. Součástí prací za 10 milionů korun bude i nová dešťová kanalizace a oprava propustku. Spojnice mezi Jihomoravským a Zlínským krajem bude zcela uzavřená do září, říká náměstek ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.
4: Výška, protože ta cesta tam je úzká, tak je vedena směrem na Boršice, z Boršic do Tučap a do Ořechova a pak na tu silnici, která vlastně vede zase k Syrovínu od Újezdce, takže tam se napojíme vlastně směrem na Jižní Moravu.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka. V pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Pokračuje meteorolog František Šopko.
5: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
3: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné můžou být i blesky nebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci. V Lelekovicích dnes ve 12 hodin začíná 3. ročník pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno. Zájemci se na místě mohou přidat k vedoucí programu Julii Kalodové, která vyrazila z Kunštátu, a dokončit s ní poslední kilometry do cíle ve Vranově u Brna. Po slavnostní mši svaté čeká návštěvníky koncert a společné focení na velkoformátovou fotografii, upřesňuje ředitel brněnského rozhlasového studia Josef Podstata.
6: Ta úplně první pouť byla do Blatnice pod Svatým Antonínkem, což je velké tradiční poutní místo. A my si dál vybíráme místa, kde poutě bývají, kde bývá i mše a kde se s místními dobře spolupracuje. Letos padla volba na Vranov.
3: Brněnská zoologická zahrada se v horkých dnech snaží ochlazovat zvířata. Někteří jedinci sluneční paprsky přímo vyhledávají, jiné pracovníci osvěžují. Podle mluvčího brněnské zoologické zahrady Jana Bedřicha jsou na teplo nejcitlivější zvířata ze severní polokoule. Jde například osoby polární nebo lední medvědy. Vedení zoo zároveň vyvrátilo informaci, které se jako video šíří po sociálních sítích, že lední medvědi v zahradě v létě trpí nebo kolabují.
1: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy čekáme zpočátku dne skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne začne přibývat oblačnost a později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky. Ty můžou být doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, intenzivním deštěm nebo menšími kroupami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Biozátěž pro dnešek mírná.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Pozor dávejte mezi stým 89. a stým 70. kilometrem dálnice D1 ve směru na Prahu. Pohybuje se tam údržbový vůz, odstavný pruh je uzavřený. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Milí posluchači, vítejte k poslechu nejnovějšího dílu cyklu nedělních pořadů hudebních lásek Jana Daleckého. Už 4 měsíce si v nich připomínáme především hudbu národního klasika, ty nejtrvanlivější a již několikátou generací oblíbené písničky Jaroslava Ježka. Protože 25. září uplyne 120 let od jeho příchodu na svět, rozhodl jsem se prošmejdit zvukový archiv Českého rozhlasu Brno a do plánu vysílání občas přidat i jiného Jaroslava Ježka. Toho, jehož chytlavé melodie nezněly na prknech Osvobozeného divadla nebo ze Stříbrného plátna v některém z 5 filmů. Nezapomínejme, že do života vstoupil jako absolvent Pražské konzervatoře, kde získal vědomosti a dovednosti klasického skladatele. Jedna minutová ukázka jeho vážné písňové tvorby už je připravena k přehrání. Uslyšíme, jak Jaroslav Ježek zhudebnil jednu z básní Vítězslava Nezvala, který věnoval své rodné zemi. Má název Morava a v dubnu 1960 ji takto v brněnském rozhlasovém studiu zpívala Míla Ledererová za klavírního doprovodu Jana Ermla.

uvádějícího jiné hudební pořady. Jeho vykročením z běžného dechovkového formátu bude pro vás jistě Ježkův superhit Život je jen náhoda. Takto jej Karel Hegner na přelomu tisíciletí zpíval s kapelou Moravská.

Tak zpíval Karel Hegner s Moravskou osmou. Ve Wikipedii čteme: Moravia může být cizojazyčný název pro Moravu. Tak to byl před bezmála 9 lety použit pro nově vzniklý soubor, který se vymyká běžným měřítkům. Moravia Brass Band. Tvoří jej 30 hráčů na žesťové nástroje, je každoročním vyvrcholením Brno Brass Festu, koncertoval ve Spojených státech a ve svém pestrém repertoáru nevynechal ani hudbu Jaroslava Ježka. Poslechněme si tedy třetí krásný produkt našeho regionu, Moravia Brass Band, v písni Tmavomodrý svět.

Solistou byl v červnu 2019 zpěvák pocházející z Ivančic Petr Bende. A na Moravě zůstaneme i po krátké mezihudbě.

Milí posluchači, jako patriot mám radost, že vám i ve druhé části posledních květnových hudebních lásek Jana Daleckého mohu nabídnout dva pohledy na muzikantské aktivity v menších než krajských městech naší Moravy. V Kroměříži a Kyjově. I tam mohl znít Jaroslav Ježek nově a jinak. Shodou okolností v obou případech v roce 1983. O 8 let dříve přibyla Kroměříž na mapu festivalových měst, když zde došlo k politicky vnucenému navázání na zakázaný jazzový festival v Přerově. Když pak na tamní konzervatoř nastoupil profesor Jiří Kollert, zasloužil se o vznik školního big bandu neboli velké kapely hrající jazz. Mimo jiné evergreen Jaroslava Ježka, Tmavomodrý svět –

Jestliže Big Band konzervatoře Kroměříž pod vedením Jiřího Kollerta můžeme zařadit někam do zlatého středního proudu, pokud jde o orchestrální styl, v Kyjově se v téže době dařilo jazzu z počátku vývoje, jak jej vytvářeli hudebníci tmavé pleti v zábavní čtvrti Storyville v kolébce jménem New Orleans. Sdružený závodní klub Domu kultury revolučního odborového hnutí v Kyjově, to byl sáhodlouhý název zařízení, které umožňovalo zkoušet a prezentovat mimo jiné chválihodné činnosti i novou americkou lidovou hudbu po první světové válce. Kapela si tedy správně říkala Traditional Jazz a my od ní uslyšíme historicky pojatou melodii Ježkovy písně Strejček hlad. Co zazní příští neděli, to v tuto chvíli dosud nevím, pouze jedno je jisté. I nadále si budeme připomínat národem milovaného Jaroslava Ježka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Zbývá nám jen pár minut před polednem, kdy se na těchto rozhlasových vlnách, jako vždy, ozve sváteční vyzvánění. Tentokrát je náš spolupracovník Štěpán Radkovič pořídil v Žatčanech. Tato nenápadná obec vstoupila do historie v roce 1805, kdy se v jejím sousedství odehrála bitva u Slavkova. V Žatčanském jezeře, tedy mezi námi, on to byl vlastně rybník, prý utonulo mnoho Napoleonových protivníků. To je ovšem jen legenda, napravdě se nezakládající, která však měla značný dopad na odbyt ryb ze Žatčan na brněnském rybném trhu, což bylo původní jméno dnešního Dominikánského náměstí. Od 12. století stál v Žatčanech románský kostel, nebo to možná byla jen kaple, svatého Martina. Později čekala svatostánek gotická přestavba, přičemž se dochovalo zdivo v základech stavby, také pilíře a zazděná okna. Pár let před začátkem 30leté války postihla ves morová epidemie, po které byl kostel nově zasvěcen Nejsvětější Trojici. A my se nyní můžeme zaposlouchat do Žatčanského vyzvánění. Dobrý den, milí moji.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Správa brněnských hřbitovů vypsala soutěž na úpravu rozptylové loučky na ústředním hřbitově. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Lidé by přes ně neměli sdělovat žádné údaje. Vlčnovem dnes projíždí jízda králů. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo i bouřky a teploty do 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Správa hřbitovů města Brna hledá firmu na rekonstrukci hlavní rozptylové loučky na ústředním hřbitově. Za více než 5 milionů korun chce správa nechat opravit chodníky, vybudovat nový závlahový systém anebo vysadit nové keře a stromy. Rozptylová loučka byla bez větších úprav posledních 60 let.
2: Správa hřbitovů už dříve nechala z okolí loučky odstranit stromy, které byly ve špatném stavu. Kvůli plánované rekonstrukci část pozůstalých minulý měsíc sepsala petici. Nesouhlasili s přílišným zásahem do pietního místa. Správa hřbitovů pozůstalé ale na veřejném projednání ujistila, že hlína s popelem zemřelých bude upravena stejně, jako tomu bylo doposud každý rok. Tedy pouze doplní novým substrátem a dosejí trávník. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
3: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
0: Ve Vlčnově na Slovácku je dnes jízda králů. Tradiční zvyk, který je zapsaný na seznamu UNESCO, doprovází folklorní vystoupení. Jezdci na koních v čele s letošním králem v dívčím kroji a s růží v ústech vyráží na svou jízdu v těchto chvílích. Pokračuje organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová.
4: Ta družina se skládá z jezdců, z pobočníka a z krále, takže celkem máme 14 koní a máme tam taky takovou specialitku, že v družině Legrútu jsou dva bývalí králové. No a v letošním roce je i 15. výročí zápisu jízdy králů do UNESCO.
1: Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno budou bojovat o postup do šance ligy. V odvetě baráže se utkají se Slováckem, se kterým Brňané na domácím stadionu prohráli 4-1. Duel odstartuje už za necelou hodinu.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme přibývání oblačnosti, později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky, které mohou být doprovázeny nárazy větru až kolem 70 km v hodině. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Velmi opatrně teď na silnici 421 u obce Milovice na Břeclavsku. Havaroval tam motorkář, zasahují tam záchranáři, místem s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Moravanka pro nás zahrála polku Jana Slabáka Po dědině a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Kamila, na Slovensku slaví jmeniny Petrana a v církevním kalendáři je svaté navštívení Panny Marie a slavnost seslání Ducha Svatého. Tak přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať je ten dnešní den pro vás radostný. A říká se, že radost je dar a dary se buď dostávají nebo věnují a k činu patří dobré slovo. Tak tedy, moji milí, pojďme se těšit z vašich milých gratulací a k tomu nesmí chybět pěkné písničky. Tak už písnička.

0: Tak vážení a milí, jistě jste zaznamenali informaci o tom, že vlastně se v pořadí již třetí pouť koná posluchačů Českého rozhlasu Brno. Tentokrát se putuje do poutního místa ve Vranově u Brna a v tamním kostele narození Panny Marie právě v 15 hodin se koná mše, na kterou zveme všechny posluchače, ale já bych teď se chtěla spojit s programovou ředitelkou Julií Kalodovou, která právě z Lelekovic vyrazila se skupinou posluchačů, jistě věřím, že našeho rozhlasu a předávám jí slovo. Tak dobrý den, paní Julie.
1: Krásné, dobré popoledne, hlásíme se z poutní cesty do Vranova, vyšli jsme před chvílí z Lelekovic, se mnou jde 20 statečných, máme tu 3 děti, 2 pejsky, 1 kolo, 1 klobouk s květinami, spoustu batohů a jsme v takovém dobrém rozpoložení a míříme ten zbývající úsek zhruba 4,5 km sedmi radostnou cestou do toho překrásného poutního areálu ve Vranově.
0: No to je nádherné. Takže už se dá říct, že to vlastně tu cestu máte za sebou, tak kolik to celkem je kilometrů, když to tak nachodíte? Už jste mě včera sice říkala, ale teď celkem?
1: Nás teď čeká ještě 4,5 kilometru, ano? Já už jsem si ty 4,5 kilometru dala ráno a celkově to tak té stovce bude za ty 3 dny no, toho pěšího putování do Vranova. Velký Ale obdiv. Musím říct, že je to velký zážitek se potkat s těmi, kteří nás poslouchají naživo, ano. Protože jinak ty 3 dny to bylo takové, nechci říct osamělé, to by neznělo pozitivně, ale člověk je sám a když se potom potká s někým, kdo ho třeba poslouchá, anebo poslouchá Český rozhlas, tak je to moc fajn.
0: A počasí je takové přívětivé, není tak strašné vedro, nebo je? Jak to vnímáte, cítíte?
1: Počasí je úžasné, svítí nám sluníčko až moc, bych řekla, teď v tomto úseku, kdy jdeme po takové zpevněné asfaltové cestě, ale za chvíli se zanoříme do lesa, trošku už mi dochází dech do toho kopce, ale zvládnu to. A pofukuje vítr, takže to je příjemné, takže kdo z nás se trošku tady spotí do kopce, tak ten vítr ho příjemně ochladí.
0: Ano, já si myslím, že naši posluchači se mohou těšit během odpoledne na další vstupy, vysílání, takže určitě, přátelé, poslouchejte a buďte s námi, že ano.
1: Ano, a ráda bych, abychom zahráli Květo nejenom posluchačům Českého rozhlasu Brno, Českého rozhlasu Zlín, ale všem posluchačům Českého rozhlasu, protože toto je rozhlasová pouť a Český rozhlas spojuje, takže to jsme si chtěli dnes, to je vlastně ten základní cíl té dnešní pouti.
0: To je nádherné. Tak já si myslím, že ta následující polka, která zazní, nese název Pohár vína, který vám všem tedy posílám. Já vím, že asi v tom teple by to nebylo to pravé ořechové,
1: My si dáme vodu a pohár vína necháme těm, kteří třeba si jídají po dobrém nedělním obědě.
0: Dobře, dobře, takže budeme poslouchat Pavel Svoboda, Miloslava Plačková, Pohár vína, polka a Lácaranka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vítám ve vysílání volající paní Marošku z Křižanova. Tak dobrý den vám přeji.
2: Dobrý den, paní Navráčová. Já vás zdravím z rodiště svaté Zdislavy z Křižanova. A ano. Protože je dnes posledního května a naší milou povinností Sboru pro občanské záležitosti je každý měsíc popřát našim jubilantům, kterými tento měsíc byli. Byl to Pavel Sýkora, 75 roků, paní Rybuška Čermáková, 90 roků, paní Hladíková Marie, 92 roků, pan František Mazánek, 75 roků a paní Jaroslava Bojanovská, 85 roků. My jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, boží požehnání a ať se s nimi ještě nadále můžeme potkávat při našich návštěvách, při předávání malých pozorností. Moc vám děkuji, paní Navrátilová, a přeji vám krásnou neděli.
1: I vám přeji krásnou neděli. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já tady vezmu napřímo další telefon. Halo, halo, tady pořad blahopřání, kdo se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady paní Marie ze Slopného.
1: Vítejte, dobrý den. Prosím, můžete?
3: Můžu mluvit?
1: Ano, už jste ve vysílání.
3: Je to... Tak my bychom chtěli popřát naší sestře, paní Hance Soukupové ze Slopného, zítřejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a co jí daří v životě. To jí přeje sestra Marie s rodinou, sestra Věrka s rodinou, tři vnuci, Martin, Jareček a Simonka a čtyři děti. Tak vám moc krát děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak a připojím psané přání. 2. června slaví 75 roků pan Pavel Sochora z Bratřejova. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a přesnou mušku na posedu ze srdce přejí manželka, dcera Martina, syn Pavel s manželkou, vnuci Dominik, Zdeněk a vnučka Aneška posílá dědovi velkou pusu. A další přání. 1. června dožívá se 60 roků lidová zpěvačka magistra Jana Uhrová z Lanžhota. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí manžel a dcery s rodinami. Velkou pusinku posílají vnoučátka Sofinka, Vojtíšek, Adámek, Klaudinka, Anetka a Ondrášek. A ke gratulaci se rovněž připojuje celá široká rodina. A vím, že paní Jana Uhrová z Lanžhota naspívala samozřejmě CDčko za doprovodu s dechovou hudbou Mistříňanka, ale my máme muzičku připravenou dopředu, tak já slibuji, že někdy příště, jak to bude, tak určitě písničku, kterou zpívá paní magistra Jana Uhrová, zahrajeme. Takže pojďme na písnička, která je nachystána, lidová, je to ze Lhoty u Vsetína, Čí jsou to koníčky ryzovrané, Jarmila Šuláková a hraje Jan Rokita starší na cymbál.

0: Tak přátelé, a už je tady pan Kunert a Tupesi, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Jejda, prosil... pane Kunerte, můžete prosím vypnout rádio, ono nám to tam bere vazbu.
1: Jo, může to.
0: Tak jo. Prosím.
1: Já bych prosil zahrát dceři, která má dnes svátek, Kamila Travencová.
0: Ano.
1: A chtěli bychom jí popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, hlavně klidnou práci v sociálních službách. A chtěli bychom jí zahrát Tupecký žbánek.
0: Omlouvám se, ale písničky jsou vybrány dopředu, tak Tupecký žbánek určitě zahrajeme někdy příště, ano?
1: Dobře.
0: Dobře, tak přeji vám pěknou neděli a ať se vám daří, ano? Nashledanou.
1: Ano.
0: Tak a já si teďko vemu ještě jeden telefon napřímo. Haló, dobrý den, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Malíková, já vám předám.
0: Ano, haló.
3: Dobrý den, tady Jakubíčková.
0: Dobrý den, paní Jakubíčková, tak prosím.
3: No, já bych chtěla popřát, zítra bude mít 80 roků pan Radek Ševela ze Šárdy, tak hodně štěstíčka, zdravíčka a jeho manželce, ta bude mít v červenci Boženka, tak bych jim chtěla popřát, tak hodně štěstí a ještě bych chtěla pozdravit Natálku a Ivonku, její maminku, Jakšovu, Dobřence, Radu Wolfa.
0: Výborně.
3: A dali jste mu jeho oblíbenou písničku. První Kobylský, to je jeho srdcovka.
0: Kobylský šuhajku. Dobře.
3: Ano.
0: Paní Naďo, já vám přeji hodně zdravíčko, ať se vám aspoň trochu lépe daří.
3: A
0: přeji vám pěknou neděli a nashledanou.
3: Naschle.
0: Tak a připojíme e-mailovou poštu. 28. května se dožil 99 roků pan Josef Kolařík z Bystřice pod Hostýnem. K tomuto životnímu jubileu mu přichází popřát celá rodina. Vše jen to nejlepší, především hodně zdraví, pohody a spokojenosti. A pojďme dál. Prosím o pěknou písničku pro moji maminku paní Květoslavu Ondrouškovou ze Sentic, která 27. května oslavila své narozeniny. Mamko, přejeme ti další roky bez nemocí a starostí a snad i trošku radosti. Děkujeme za mnoho let trpělivosti a péče o nás a budeme se snažit, abychom ti alespoň trošku vrátili, co ti dlužíme. Jsi nejlepší máma pod sluncem, dcera Gabriela a vnučka Tereza. A ještě do třetice tady přidám přání. Dobré poledne, prosím o písničku, která poletí do Mikulova, kde 31. května oslaví krásné narozeniny paní Jiřina Varmužová. Přeji hodně zdraví, dlouhá léta, ať je zde do 100 let, vždyť 91 roků, to není žádný věk. Proto připijme si hned dobrým vínkem od Mirka a ať je zde stále zdravá Jiřinka. Posluchač Petr. Tak přátelé, písnička Straňanská chasa, Miloslav Richard Procházka, Miroslav Končitík, Polka a dechová hudba Javorinka ze Strání.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Brno.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a pojďme tady na e-mailovou poštu. Písničku posílám zítřejším krásným narozeninám panu Jiřímu Kraváčkovi z Častkova. Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, hodně ujetých kilometrů bez nehody na kole i za volantem a samozřejmě i také taneční kroky na parketě při dechovce a splnění i těch nejtajnějších přání ti do dalších let přeje Hana z Hulína. Tož na zdraví, ať slouží. Další oslavenec je 2. června muzikant s největším nástrojem pan Miloslav Žváček z Otrokovic. I jemu vše nejlepší, štěstí, zdraví, lásku, pohodu, silný dech. Ti do dalších let přeje Hanka z Hulína. A 3. června slaví narozeniny zakladatel a dlouholetý kapelník Mistříňanky pan Antonín Pavluš. Cituji dále, Tondo, hodně štěstí, hlavně pevné zdraví, lásku, klid a pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se ti vše podaří, hlavně humor, kterým si vždy potěšil. Do dalších let vše jen to nejlepší přeje Hanka z Hulína. Také jen to nejlepší, blížícímu se svátku Antonínům, tož domů po operaci kyčle, ali... Je to pro paní Alenu Pátíkovou z Morkovic, tato písnička také, a která se vrátila domů po operaci kyčle. Ale ať ti nožky běhají, také písničku posílám paní Boženě Tiché z Otrokovic, která je po operaci kolene. Boži, poctivě rehabilituj, ať se brzy vrátíš na taneční parket. To vám přeje Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den. Tak, předali jsme přání a hrajeme další písničku. Zdeněk Baťka, Pavel Karlík, Milocká cestička a Miločanka.

0: Vítam ve vysílání pani Vojtkovou z Popudinských Močidlian.
1: Dobrý deň, pani Navrátilová.
0: Dobrý deň.
1: Dnes sa dožíva 69 rokov náš švagor Marian Malík z Unína. Veľa zdravia, šťastky a radosti z detí a vnúčat Oliverka a Amálky mu praje švagrová Hela s rodinou. Pozdravu sa pripája švagrová Anka s rodinou a rodina Rajčáková a Kocáková.
0: Výborně.
1: Ďakujem, pani Navrátilová.
0: Áno, i vám přeji peknou neděli, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Ďakujem, dovi, ďakujem.
0: Tak a přátelé, pojďme, tady máme klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a máme tady narozeniny, neboť paní Marta Sobotková z Kroměříže slaví své narozeniny. Přejeme vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, pohody životní a také dobrou náladu a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Takže na zdraví, živio. A písnička bude za malou chvíli. Tak předali jsme tady přání a pojďme pokračovat ještě v e-mailech. V měsíci květnu oslavili svůj svátek manželé Stanislav a Jana Janíčkovi z Uherského Brodu. Přejeme jim do dalších dnů hlavně pevné zdraví a štěstí, lásku, radost, pohodu a dobrou náladu na každý den, k tomu boží požehnání a životní elán. Za lásku a obětavost srdečně děkuje dcera Michaela s manželem Antonínem a vnoučata David a Alžběta. Zahrajte prosím nějakou hezkou písničku. My se budeme snažit, ale já ještě připojím jeden e-mail tady. Tak, a je to Jana Kozubová, poslala tento e-mail a v tomto znění: babičko, k tvému krásnému životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme moře zdraví, štěstí, klidu a pohody. Ať je každý další den naplněn radostí, krásné narozeniny ti přeje vnučka Jana s Radkem a vnoučata Viktorek a Edgárek. Tak, bohužel tu nemáme jméno babičky, ale paní Jana Kozubová poslala, tak uvidíme. Třeba se poznáte. Tak, předali jsme a hrajeme písničku. Žaluje dcérečka Polka a Legruti.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak a přátelé, pojďme přivítat paní Šáchovou z Veselí nad Moravou. Dobrý den.
2: Já bych paní Navrátila chtěla poslat pozdrav na Vysočinu do Mezebrží celé rodině, hodně zdraví a božího požehnání. Přeje švagrová Šáchová z Veselí.
1: Výborně. Je to všechno.
2: A děkuju moc rád.
1: Ano, ano. My děkujeme za zavolání, přejeme i vám pěknou neděli, ať se vám daří. Naschledanou.
2: Ano, a vám také naschledanou.
1: Tak a pojďme, připojíme e-mailové pošty. Je tady docela dneska hodně. Chtěla jsem touto cestou poslat přání k narozeninám mému manželovi, panu Josefu Sedlaříkovi z Jankovic u Holešova a přeji hodně zdraví, božího požehnání, manželka Iveta a synové Pepík a Peťa. A dále pokračuji. Přání je pro paní Marii Hrubošovou. Milá babičko, k tvým 80. narozeninám ti přejeme, aby každý nový den byl naplněn zdravím, klidem, láskou a úsměvy těch, které máš nejraději. Ať tě život těší ještě mnoho let. Krásné narozeniny. Přeji vnuk Radek, Andrea, Pejsek, Bony a celá rodina Hrubošová. No a budeme pokračovat. Dnes slaví narozeniny pan Rostík Bršlík z Blatnice pod svatým Antonínkem. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, ať mu kolena ještě dobře slouží při práci ve vinohradě. K přání se připojuje celá rodina, vnučka Barunka posílá dědečkovi pusu. Tak a já tady ještě čtvrté přání připojím. V měsíci květnu oslavili svůj svátek manželé Stanislav a Jana Janíčkovi z Uherského Brodu. Přejeme jim do dalších dnů hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, radost, pohodu a dobrou náladu na každý den. K tomu boží požehnání a životní elán. Za lásku a obětavost srdečně děkuje dcera Michaela s manželem Antonínem a vnoučata David a Alžběta. Tak předali jsme a prajeme písničku. Lidová, dolina, dolina, akási mi dlhá a vlčnovanka.

0: Vítám ve vysílání paní Kolařikovou z Lhoty u Vyškova. Vítejte.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím, posluchači a zvukového mistra. Já bych chtěla popřát dodatečně k narozeninám panu Pavlu Vítkovi z Říčan u Prahy, ale tohoto času je v Hamiltonech u Vyškova. Přeji mu dodatečně hodně zdraví, zdraví, zdraví. A ještě včera 30. měl narozeniny pan Adam Olařík ze Šlapaní. A ještě bych chtěla pozdravit paní Boženku Suchomilovou z Medlovic a paní Jiřinku a Václava Jelinka z Opatovic a pana Jiřího a Hedviku Jelinkovou z... Oni se poznají, já si nemůžu vzpomenout. A ještě bych chtěla pozdravit paní Martu a Martičku Hodovou a pana Františka a Fanny Jiroškový ze Lhoty taky. Já přeju všem hodně zdraví, zdraví, zdraví a boží požehnání.
0: Ano.
1: A vám děkuju, paní Navrátilová.
0: Ano, ano. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc, víte, já si nemůžu vzpomenout od přátelů.
0: Ale to nevadí, jedno. Tak...
1: Oni se snad poznají.
0: Určitě,
1: ještě
0: určitě.
1: Jednou, paní Navrátilovou, moc děkuji.
0: Ano.
1: Děkuji vám a ještě jednou zdravím posluchače všechny a zvukového mistra. A vám děkuji.
0: Děkujeme pěkně a přejeme vám krásnou neděli. Nashledanou.
1: Děkuji podobně, nashledanou.
0: Tak přátelé, a my teď jdeme na přání, která tady máme. Rádi bychom nechali zahrát pěknou písničku pro paní Marii Hochovou z Žeravic, která dnes slaví své krásné 75. narozeniny. Ať každý den se krásný zdá pro tebe a přání tvá. Ať se splní tvé sny a nastanou jen krásné dny. Vše nejlepší a do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, elánu, radosti a spokojení. Spokojených dnů ti z celého srdce přeji Jiřka a Vašek Šťastný z Kelčan s celou rodinou. S přáním hezkého dne děkujeme. Tak, to bylo jedno přání, pojďme ale dál, přátelé, já bych to tady chtěla tak trošičku s tím, jak se říká, pohnout. Tak, je tady vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a božího požehnání. Ze srdce přeje Iveta a Pepík s Petrem a Iveta Sedlaříková poslala tady tento e-mail. Ale komu? Nevím, jak, snad se také poznáte. Takže to bylo tady toto přání. Pojďme dál. Tak, májový sváteční nedělní pozdrav s hudebním dárkem, ať zaletí na Slovensko ke krásnému dubu a potěší tam dlouholeté pravidelné denní posluchače, a to mladou paní Ellen a jejího nestárnoucího elegána pana Vikina Krovinu s jejich rodinami. Dále maminku od Ellen paní Angelu Chlupačovou. Všem přejeme krásné blížící se léto, pevné zdraví, boží požehnání, rodinou, pracovní a seniorskou pohodu a radost každého dne po boku nejmilejších. To a ještě více vám, moji milí, ze srdce. Přeje na dálku přes kopec Věra s Pavlem. Tak a písnička bude. Ano, dáme písničku Lásko, moje lásko, Jiří Zmožek a Moravěnka.
2: Český rozhlas Brno.

A máme tady další přání. Dobrý den, přejeme krásnou sluníčkovou neděli, zdravíme vás ve studiu a všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Prosíme o pěknou písničku pro naši milou skoro sousedku, paní Miroslavu Staňkovou ze Želechovic, k jejím dnešním neuvěřitelným 83. narozeninám. Do dalších let ze srdce přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, obdivující její neutuchající energii a ať jí stále baví práce na zahrádce a pečení výborných zákusků, lásku svých blízkých, radost vnoučka, sebíčka a boží požehnání sousedíkovi a zetkovi a připojují se Vajďákovi z Neubuze. Živio, živio, živio. Tak to bylo jedno přání a ještě tady Jarda Wolf nám poslal přání. K tvým narozeninám, milá Libuško, přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, ať máš každý den důvod k úsměvu a splní se ti všechna přání a obklopují tě lidé, které máš ráda. Vše nejlepší je přeje Jarda Wolf. A už poslední zpívaná písnička, Tylesovské stráně, František Svojík, František Kudrna, Josef Zíma a orchestr Jiřího Sládka.

0: ale bylo pro vás, paní Magdo.
1: Vážení a milí, dozněla nám taková milá píseň Tylesovské stráně, František Svojík, otextoval František Kudrna, Josef Zíma zaspíval za doprovodu orchestru Jiřího Sládka. No a pomaličku se budeme loučit, neboť dozněla už poslední písnička, dozněly také vaše gratulace. No a my se na vás těšíme v podvečer po 18. hodině. Takže vážení a milí, přeji vám krásné odpoledne, radostný poslech plný pohody. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. A už právě posloucháte orchestrální skladbu s názvem Erika Vladimíra Fefra a tuto orchestrální půlku pro vás hraje Moravěnka. Krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klud. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Česko odpoledne a večer čekají velmi silné bouřky, přicházejí ze západu. Cizinec pobíral neoprávněně humanitární dávky. Jihomoravská policie ho zadržela. V Brně odstartoval Brno Pride Week, festival na podporu rovnoprávnosti. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo i bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro západní polovinu Česka od Šluknovského výběžku až po jihozápad Moravy. Bouřky na naše území přicházejí hlavně z Německa. Pokračuje meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
1: Kvůli intenzivním přívalovým dešťům hrozí lokální záplavy, například zatopení sklepů a podchodů. Lidé by si měli dávat pozor taky na blesky a na větrem polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Cizinečtí policisté zadrželi muže, který po dobu 2 let čerpal neoprávněně humanitární dávky, oznámila to jihomoravská policie. Ve spolupráci s odborem azylové a migrační politiky na něj a jeho rodinu čekali na adrese, kde se měli zdržovat. Mužova rodina přitom žije v zahraničí. On sám navíc jinde v Česku, než úřadům nahlásil. Pokračuje policejní mluvčí Pavel Šváb.
4: Cizinec se tak dopustil podvodu a hrozí mu 8letý pobyt ve vězení. Výše škody přesáhla hranici 1 000 000 korun. Stíhání je vedeno vazebně.
1: Komunistická strana bude mít nově jen 2 místopředsedy místo dosavadních 4. V užším vedení strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná, nahradili dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je od roku 2021 mimo parlamentní stranou. V Brně dnes začal festival Brno Pride Week. Týdenní cyklus kulturních, vzdělávacích a komunitních akcí nabídne prostor lidem bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Letos se zájemci mimo jiné zúčastní benefičního běhu. Lidé můžou festival navštívit do 6. června. Za organizátory mluví Melinda Mlíchová.
5: Máme tento rok aj tému vždycky něco, co nás spojuje a to je vlastně něco, čeho se snažíme držať, že ty akcie jsou hodně komunitné. Ta téma vlastně prepája aj nějakým způsobem tu minulost, současnost a budoucnost v tom smere, že vlastně nie všetky lidské práva jsou vždy isté.
2: Počasí.
1: Odpoledne na Jihomoravě čekáme přibývání oblačnosti, později na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky, které mohou být doprovázeny nárazy větru až kolem 70 km v hodině. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně v Jedovnicích v Palackého ulici. Srazili se tam 2 cyklisti. Místem nehody projedete bez většího omezení. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Za celý tým výletu vám přeji pěkný den. Je tady poslední květnová neděle a zároveň i poslední den celého letošního měsíce května. No a to znamená, že už zítra načneme, řekněme, první letní měsíc. Ten je jako stvořený pro výlety a poznávání krásných míst naší země. Třeba zříceniny hradu Zlenice ve středních Čechách. Nachází se u řeky Sázavy a i když z ní do dnešních dnů mnoho nezbylo, dýchne na vás úžasně romantickou atmosférou. A nebo se s námi můžete vydat do Přemyslovic v Olomouckém kraji, kde stojí větrný mlýn holandského typu. Je sice na soukromé zahradě, ale jeho majitel ho nejenom skvěle udržuje, ale také rád ukazuje zájemcům. Podíváme se také do Svitav v Pardubickém kraji. Tamní krásná novorenesanční Otendorferova knihovna ukrývá kromě jiného Muzeum Esperanta. A na závěr nás čeká výstup na Rýdův kopec u Jindřichova Hradce na jihu Čech. Stojí na něm rozhledna jménem Trigon, která nabízí nejenom skvělé výhledy, ale také dvě schodiště pro odvážné i pro bojácné a navíc i pro sklenou krytou část vyhlídkové plošiny. Buďte vítáni, začínají výlety.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Středočeský hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Zříceninu lidově nazvanou Hláska u Senohrab najdeme u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovky. Dnes z hradu zbyla jen vstupní brána a torzo věže. Můžete se tam ale přijít podívat kdykoliv. Na cestu ke zřícenině se od hotelu Kormorán ve Zlenicích vydala naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Hleštění na stranu Senohrabskou ke Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Krásná práce, děkujeme.
4: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice. Jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
5: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem. Jinak při archeologických sondách v 80. letech minulého století bylo zjištěno, že hrad je zřejmě daleko starší.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
5: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava. Kolem nás ptáci, příroda, nádhera. Stoupáme do kopečka. Chce to dobré boty. Není to rozhodně výlet na žabky.
5: Teď stojíme v centru hradu u takzvané Hlásky. Ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně

0: přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
1: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV. Z Dubé, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
0: Zdejší hrad je slavný také proto, že se ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
1: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hynka Máchy.
0: Pokud se výstupem na hrad z Lenice trošku zapotíte, vůbec to nevadí. Dole je totiž nádherná plovárna, takže sebou pevné boty, plavky a ručník.
2: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, která nás zavedla na romantickou zříceninu hradu z Lenice. Dojít k ní můžete pohodlně z vlakové zastávky v Senohrabech, vydat se můžete po žluté značce nebo trochu delší cestou přes naučnou stezku nazvanou Vodnické vycházky.

Posloucháte Výlety. Zatímco reportáže v našich pořadech v sobotu a v neděli jsou premiérové, slyšíte tedy jiné, tak soutěžní otázka je jedna, takže v sobotu znění nové otázky i v neděli stejně jako vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. Takže k tomu vyhodnocení. My máme světovou kuriozitu, tou byla, nebo měli jsme na mysli, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loret kaplí na našem území. My jsme se ptali, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Zdali je to za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf. Tak přestože obě města jsou krásná, zajímavá, tak nabídneme správnou odpověď A. Vydat se za touto loretou můžete do Rumburku. Pokud tam pojedete, tak jak už jsem včera říkal, určitě si udělejte i výlet do okolí, jsou tam krásné přírodniny, cyklotrasy, na dymník, pokud byste chtěli vystoupat na jednu místní rumburskou rozhlednu. Ve Varnsdorfu naopak na hrádek, to je krásná, nově opravená, zrestaurovaná vyhlídka, vlastně už taky historická památka, můžete se tam i najíst, je tam nová restaurace, takže vřele doporučuji. Takže, co bylo správně, Ačko, to už jsem říkal, kdo napsal do textovky Ačko, tak měl šanci na výhru, tentokrát se hrálo o cestovní alulahve. Kdo ji skutečně vyhrál, kdo měl při losování štěstí? Pan Pavel Šulc, Praha. Paní Marie Sebelová, možná Šebelová, omlouvám se, z Blanska. Paní Danuše Čermáková z Hradce nad Moravicí, paní Jiřina Sovová z Brna Medlánek, no a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem srdečně gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, tak si počkejte na novou soutěžní otázku. Řeknu vám, že tentokrát budeme hrát o cestovní tašku, o crossbody tašku, takže na vaše výlety velmi vhodná. A stále hrajeme o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže počkejte si, jak už jsem říkal, na novou soutěžní otázku. Bude po třetí reportáži.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: I letos na podzim mi buší.

0: V Olomouckém kraji na Prostějovsku, na půli cesty mezi Olomoucí a Blanskem, leží v kopcovité krajině obec Přemyslovice. V místě s pěknými rozhledy stojí ve výšce 430 metrů nad mořem také starý větrný mlýn. Po domluvě s jeho majitelem Pavlem Hajkrem můžete památku navštívit. Stejně jako to udělal náš olomoucký redaktor Aleš Spurný.
1: Tak tohle to má na zahrádce málo kdo. Větrné mlýny u nás jsou vůbec málo viditelné. Tenhle je kamenný, válcovitý a ty lopatky jsou v rozpětí stejně velké jako ta stavba, možná ještě větší.
2: To jsou vlastně perutě, ty jsou vyšší, ty mají 6 metrů, 12 metrů dohromady.
1: Jak jste k tomu přišel, že máte toto na zahrádce?
2: Zdědil po mým pradědečkovi.
1: Máte nějaké zprávy o tom, jak se vašim předkům dařilo?
2: V tom letí ve větrných mlýnech nebylo nic extra. To je vlastně znouzecnost, protože tady není voda. To je vlastně úpatí Drahanské vrchoviny, kde se nenachází potoky a voda.
1: Ze kdy pochází tady ta stavba?
2: 1884.
1: A předtím tady stával jiný, jsem se někde dočetl.
2: Jo, ale ten stával vedle. Toto byl vlastně jeho pozemek, tak on to měl kousek, tak dřevěnýma kládama to vlastně posunul v celku. Ale asi moc slavili, tak to na druhý den zhořelo a do dvou let postavilo tenhle modernější holandského typu.
1: Slyšíte, že tady opravdu fouká nahoře v Přemyslovicích? Tak nahlédneme dovnitř. Jaký byl ten počáteční stav, než jste se pustil do těch oprav?
2: Ono byl dezolátní, tady to bylo skladiště, na vrchu bylo půl metra holubinců.
1: Ale stroj se zachoval.
2: Stroje se zachovaly, to bylo prostě zamčený.
1: Tady vidíme obrovské kolo, které je navázáno na ty palečné, lopatky.
2: Palečné kolo.
1: Kolik má v průměru? 3,5 metru?
2: Má víc. 3,6 si myslím, 3,6. To palečné kolo se muselo dělat nové, protože bylo celé rozpadené, bylo dubové, bylo rozpadené. A ta hřídel třeba, ta dubová je původní.
1: To je pořádný kus kmene.
2: Krovesanové, šindelinová.
1: A to vy sám, nebo máte pomocníky?
2: Šindelně pokládá firma. Jinak většinou si to dělám sám.
1: Vy jste truhlář profesí.
2: Ano. Tady je vlastně rumpál. Já vlastně můžu otočit. A ta střecha se vlastně natáčela proti větru. Ten holandský typ se točila jenom střecha. Německý se točil celý dokola.
1: Tak a teď to otáčíme. A to musel dělat mlynář. Musel hlídat, z které strany jde vítr. To se netočilo samo.
2: To musel dělat mlynář. Jinak se vlastně otáčky doplňovaly pomocí výplní v perutích.
1: Kolik mouky umlel třeba takový mlýn za hodinu?
2: To záleželo na tom větru. Ta mouka to se mlelo na 5x, třeba 20 kg pomlel na poprvní, ale z těch 30 zbylých musel nosit zpátky, tak to bylo podle sílu větru. Tak.
1: Tady si můžeme prohlédnout mlýnský kámen.
2: Tady mlýnský kámen, lup, násypka, korčák, kde se vlastně nosil obilí a mlela se mouka. Tento mlýn je specificky tím, že má dvě složení. On většinou mlýn měl jedno složení, toto má dvě. Jedno pískovcové, jedno francouzské. Na mouku tady se spíš šrotovalo, takže to je také specifické. Když foukalo hodně, tak on si vlastně zpřevodoval to druhé složení.
1: Jo, takhle, že dva mlýnské kameny poháněl ten vítr.
2: Jo.
1: Tady si můžeme všimnout ještě ceníku mletí, vyhlášky společenstva mlynářů Litovel Konice za 100 kilo umletí pšenice. Včetně daně z obratu se platilo 23 korun, za mletí žita ječmene 21, za šrotování 8 korun a za mačkání všech druhů obilí 6 korun, za výrobu krup 30.
0: Říká majitel přemyslovického větrného mlýna Pavel Hajkr, se kterým si povídal náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Od Přemyslovic jsou navíc i pěkné výhledy na Jeseníky, Oderské i Hostýnské vrchy, tedy na kopce, které na protější straně lemují Hanou.

0: Otendorferova knihovna patří mezi nejvýraznější historické budovy ve Svitavách v Pardubickém kraji. Už více než 100 let je důležitým kulturním centrem města. Novorenesanční stavba zaujme nejenom svou architekturou a bohatě zdobenými interiéry, ale také tím, že v jejich prostorách sídlí Muzeum Esperanta. Připomíná tradici mezinárodního jazyka a láká návštěvníky od nás i ze světa. Nás do něj vezme naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: Otendorferův dům ve Svitavách je vlastně takové dvojité návštěvnické terno, když sem někdo přijde, protože jednak lidé můžou obdivovat tu budovu jako takovou, její architekturu, její historii a navíc můžou navštívit Muzeum Esperanta, kde jsem právě teď i já a je tu se mnou vedoucí muzea Libuše Dvořáková. Co všechno tady najdeme?
2: Muzeum Esperanta je vlastně jediné v republice a druhé v Evropě, proto zde máme mnoho zahraničních návštěvníků. Pořádáme zde výstavy, které se každý rok obměňují.
1: Je tady spousta literatury, předpokládám, že všechno v esperantu psané.
2: Ano, máme mnoho literatury, všechno jsou to dary od esperantistů, ale nejenom českých, ale i ze zahraničí, hlavně třeba ze Slovenska, z Dánska, z Maďarska a z jiných zemí.
1: Uprostřed tady té místnosti je veliká zlatá bysta. Předpokládám, že to je zakladatel a vynálezce Esperanta.
2: Ano, je to autor Esperanta Ludvík Lazar Zamenhof. Tuto bystu máme zapůjčenou od Městského muzea v České Třebové. Původně ji udělal pan Kodet pro pražský klub a protože ji neměli kam dát, tak putovalo do Muzea Česká Třebová a nyní si ji zapůjčujeme.
1: Kolik lidí ještě mluví esperantem?
2: To se nedá říct přesně, jsou to určitě miliony, protože ne všichni esperantisté se organizují, ale každoročně se konají celosvětové kongresy a v jednotlivých zemích, takže esperantistů je stále hodně.
1: Můžete nás třeba pozdravit esperantem?
2: Mi salutas vin, nome de Esperanto Muzeo en Svitavi. Mi joyas viajn viziton.
1: Tak teď nám to ještě přeložte, prosím.
2: Vítám vás v Muzeu Esperanta ve Svitavách a těším se na vaši návštěvu.
1: Už jsem to zmínila na začátku, když dorazíme sem k vám do Muzea Esperanta, tak vlastně přijdeme do historické úžasné budovy Otendorferova domu. Dokázala byste nějak stručně říct ještě ten příběh toho, kde se nacházíme?
2: Pan Otendorfer vlastně se narodil v místě, kde teď stojí tahle budova. Odešel do Ameriky, protože se zapletl do revolučních let 1848, proto opustil republiku. V Americe se seznámil s majitelkou redakce a vydával s ní noviny a protože neměli děti, tak věnoval mnoho peněz i svému rodnému městu a vlastně podpořil nebo spíš zaplatil výstavbu tohoto domu, který sloužil jako velká knihovna pro německé občany a v místě, kde je dnes vlastně muzeum, byl archiv knížek a vedle, kde je čajovna, byla čítárna.
1: Takže dnes je to taková památka na úspěšného svitavského rodáka.
2: Dá se říct, byla tu knihovna, je tu knihovna, ale není to knihovna, je německá, ale je to knihovna mezinárodního jazyka a scházejí se tu esperantisté z celého světa.
0: Říká vedoucí Svitavského muzea Esperanta Libuše Dvořáková, která jim provedla naši pardubickou kolegyni Milenu Potůčkovou. Výlety. Včerejší reportáž Jolany Novákové o pražských přívozech nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. My jsme se ptali a ptáme se stejně, jestli byste věděli, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Nápověda jeho historie sahá až do roku 1222. Ten přívoz je obnovený, zrekonstruovaný, je možné ho opět využívat. No a my se ptáme, zdali tím nejstarším je za A přívoz Vyšehrad, za B přívoz Sedlec Zámky. Novou nápovědu vám nedám, možná, tedy bych vám mohl napovědět, poslechněte si reportáž Jolany Novákové na webu výlety.rozhlas.cz, ale nezaručuji, třeba tam není ta správná odpověď, ale já myslím, že po troše pátrání budete vědět, jak na to. Hrajeme o cross body tašku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, už jsem prozradil, co nás čeká, vy už to asi víte nebo znáte, pokud posloucháte výlety pravidelně. Tou hlavní cenou, tou hlavní květnovou cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak ještě si zapamatujte, jak se píše ta textová zpráva, to je důležité, možná to znáte, ale pro jistotu. Výlety, mezera A nebo B, opět, tedy druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa doplněná poštovním směrovacím číslem. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci, vždycky říkám na telefon, ale nám se to tady řadí v počítači, z toho pak losujeme, no a vy můžete vyhrát, tedy v tomto případě tento víkend Cross Body Tašku, no a na začátku června, což vlastně bude za týden, tak můžete vyhrát výletnický batoh, jak už jsem říkal, tedy tu hlavní květnovou, myslím, velmi příjemnou a zajímavou cenu. No, kdybyste pátrali, tápali, jak to s tou soutěžní otázkou je, nezapamatovali si znění textovky, tak odkážu na web výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné.

0: Když si do internetového vyhledávače zadáte Děbolín rozhledna, vyskočí vám několik tipů na Rýdův kopec na jihu Čech, ale také tip na takzvaný Trigon s velkým T. Na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce rozhledna skutečně stojí. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se na ní vydal s jejím správcem Vladimírem Mariškou a hned se ho zeptal, jak to s tím názvem vlastně je. Jmenuje se rozhledna stejně jako Rýdův kopec?
1: Ano, ale obecní název je Trigon a víceméně to napodobuje geodetický body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako Trigon. Většinou je to na čtyřúhelníku, takže je to zajímavý architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly. No a tubusy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v lukách. To byly geodetické body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě. A byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu. Že?
2: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
2: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěné schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. Tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře. My se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, které pokud je počasí, jsou viditelné.
2: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Tady je výhled dvojí. Jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás asi připadám jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stávala.
1: Nebohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se rada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
2: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
3: Jsme tu poprvé.
2: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
3: Já hodně.
2: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
3: Teď jdeme dolů po dřevěných.
2: A vy jste odkud?
3: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
2: Teď už s Vladimírem Mariškou prolížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Když vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelínský věže.
2: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Támhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
2: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: Je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.
0: Říká správce rozhledny Trigon na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce Vladimír Mariška, se kterým se na ní vydal náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček. Pokud se tam taky vypravíte, budete se nacházet na kopci v nadmořské výšce 551,5 metru plus dalších 24 metrů, když vystoupáte i na vyhlídkovou terasu. Rozhledna je volně přístupná od dubna do října.

Protože jsem včera i dnes už hodně mluvil o soutěžní otázce, o tom, jak se ta otázka vlastně řeší, jak se posílá správná odpověď, tak teď to vezmu, jak se říká, letem světem. My se ptáme, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Malá nápověda, historie tohoto přívozu sahá až do roku 1222. Je to za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky? Tak si určitě zapamatujte znění soutěžní otázky, pošlete nám textovou zprávu, vyhrajte kroz bodytašku, ze srdce vám to přeji, nejenom já, Pavel Kudrna, ale celý výletnický tým. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek víkendu, příjemný hezký týden, tak to je všechno, no a těším se na setkání opět u mikrofonu s názvem pořadu Výlety.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Silnice mezi Sirovínem na Hodonínsku a Újezdcem na Uherskohradišťku bude 4 měsíce uzavřená. V Kunštátě varují před zvýšeným výskytem zmyjí. V Prostějově by měla o prázdninách skončit stavba parkovacího domu. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo i bouřky a teploty do 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Silničáři zítra kvůli sesuvu půdy uzavřou komunikaci druhé třídy mezi Sirovínem na Hodonínsku a Újezdcem na Uherskohradišťku. Na 74 metrů dlouhém úseku následně vybudují opěrnou zeď, která silnici ochrání. Součástí prací za 10 milionů korun bude i nová dešťová kanalizace a oprava propustku. Spojnice mezi Jihomoravským a Zlínským krajem bude zcela uzavřená do září, říká náměstek ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.
2: Objížďka, protože ta cesta tam je úzká, tak je vedena směrem na Boršice, z Boršic do Tučap a do Ořechova a pak na tu silnici, která vlastně vede zase k Sirovínu od Újezdce, takže tam se napojíme vlastně směrem na Jižní Moravu.
0: Zastupitelé Kunštátu na Blanensku varují před zvýšeným výskytem jedovatých zmyjí v chatové oblasti Kohoutov. Na hady radnici upozornili chataři. Lidé by neměli po setmění sbírat dřevo a sahat do děr, kam není vidět. Při pohybu ve vysoké trávě by měli nosit dlouhé kalhoty a pevnou obuv. Mohou také důrazněji došlapovat. Zmije obvykle reagují na otřesy a stáhne se. Podle starosty Kunštátu Zdeňka Vetra ze SocDem je zmyjí letos více než dříve.
3: Zmije se tady vyskytují v párních letech, jako, ale letošní výskyt je tak nějak četnější. Proti jiným rokům je jich výrazně víc. Kunštát má krásný okolí pro procházky a chodí hodně lidí s dětma, chodí hodně lidí s pejskama, takže je potřeba jim to připomenout.
0: V případě ušknutí by měl člověk omezit pohyb a co nejrychleji přivolat záchrannou službu. Dělníci pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Práce zdrželo v lednu a v části února špatné počasí. Dům nabídne přes 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by investice měla být hotová na konci srpna.
4: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením.
0: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tchaj-wan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tchaj-pe dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tchaj-wan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme přibývání oblačnosti, později se na Znojemsku objeví přehánky, které se do večera rozšíří na zbytek území. Na jihozápadě se mohou vyskytovat i silné bouřky, které mohou být doprovázeny nárazy větru až kolem 70 km v hodině. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 195 ve směru na Vyškov. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Poslední květnová neděle nese datum 31. května, je 14 hodin 4 minuty k tomu a posloucháte sváteční odpolední vysílání. Už za chvíli se spojíme s brněnskými meteorology a uslyšíte podrobnější předpověď počasí nejen pro zbytek dnešního dne. Někteří z posluchačů Českého rozhlasu Brno, ale nejenom oni, dnes vyrazili na pouť posluchačů, letos do Vranova u Brna, odkud v průběhu následujících 2 hodin uslyšíte živé vstupy. Takže i vy, kteří jste doma, v práci, na cestách či kdekoliv jinde, můžete být u toho alespoň prostřednictvím rozhlasových vln. Příjemný poslech a pokojné odpoledne vám od mikrofonu z brněnského studia přeje Sandra Silná.
1: Český rozhlas Brno.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž výmíč.

0: a nejčastěji fouká mírný.
1: Jaké počasí nás potom čeká k večeru, večer a také v noci?
0: V pozdějších odpoledních hodinách se začne postupně od západu obloha víc zatahovat a nejprve na Znojemsku, případně i jinde na západě kraje se objeví první srážky a také bouřky, které se pak do večera rozšíří, tedy hlavně ty srážky i na většinu ostatního území. No a právě v té jihozápadní části kraje se ty bouřky mohou vyskytovat s největší pravděpodobností a lokálně dokonce i velmi silné, hlavně doprovázené nárazy větru. Na některých místech to může být i mezi 70 až 90 km v hodině, případně nějaký krátkodobě intenzivní déšť a taktéž není vyloučený výskyt menších krup. Potom během večera a noci i nadále čekáme další srážky a vítr ten by měl foukat mírný od západu až severozápadu. Teď během těch následujících hodin právě v těch intenzivnějších přehánkách nebo bouřkách přechodně i se silnými nárazy.
1: A jaký charakter počasí bude z kraje nového týdne, tedy v pondělí a v úterý?
0: Pondělek by měl být většinou deštivý, úterek naopak slunečnější, takže už v noci na větší části území, v noci na zítřek občas zaprší. I zítra se v podstatě na celém území celkem často budou vyskytovat přehánky nebo déšť, bouřky už spíš jenom ojediněle. No a zítra po ránu budou ty srážky na přechodnou dobu méně četné a až potom k večeru by měly od severozápadu až severu ustávat. Večera v noci pak bude ubývat také oblačnost, takže zítřek převážně tedy zatažený. No a teploty oproti dnešku výrazně nižší, 18 až 21 stupňů. Při nějakém delším slunečním svitu by to mohlo být až k 23. Vítr mírný západní, postupně severozápadní až severní a takový svižnější zítra.
1: Jitko, já vás ještě poprosím o teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 31. květen.
0: 32 a 1 stupně Celsia, to je hodnota nejvyšší, naměřena byla v roce 1944 jednak v Brně Jundrově a potom v Ivančicích. No a Žďárna na Blanensku v roce 1943 měla nejnižší hodnotu minus 2,8 stupně Celsia.
1: Tolik tedy Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu o počasí pro následující hodiny a dny. Jitko, moc vám děkuji, přeji příjemné odpoledne a krásný zbytek neděle.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou. A na vlnách Českého rozhlasu Brno pokračuje nedělní odpolední vysílání. Teď nás čekají další písničky, které nestárnou, kapela Nightwork a také Karel Kahovec. No a uslyšíme zhruba ve 14 hodin 25 minut také první vstup z Vranova u Brna s tradiční pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno, která tentokrát letos a dnes vede právě na Vranov.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: V pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez, divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Brno.
1: A do odpoledního vysílání Českého rozhlasu Brno se nám teď taky hlásí Vojta Halaš, a to přímo z Vranova u Brna, z pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Vojto, dobré odpoledne.
2: Ahoj Sandro, hezké odpoledne.
1: Tak já vím, že vy jste putovali tedy tu sedmiradostnou cestu, stezku z Lelekovic do Vranova. Jak to tedy šlo, jak to probíhalo v tomhle poměrně letním a horkém počasí?
2: Ano, musím říct, že bylo vedro, ale všichni jsme byli vybaveni tekutinami, dali jsme si opalovák a sešlo se nás v Lelekovicích přibližně 20 až 25, z toho i 3 děti a 2 psy. Nakonec psů bylo i víc.
1: A teď jsme možná ztratili na chvíli spojení a signál, tak uvidíme, jestli se Vojta Halaš přihlásí opět za chvíli. Pokud tomu tak nebude, tak každopádně ve 14 hodin a 40 minut uslyšíte další vstup, a to s Julií Kalodovou. Teď nám bude zpívat Phil Collins.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: A my se po rozhlasových vlnách opět vracíme do Vranova u Brna, protože před chvílí nám spojení spadlo, ale teď je obnoveno. Vojto, myslím, že posluchači slyšeli to, že s vámi šlo hodně pejsků z Lelekovic na Vranov, ale potom už si nám spadl, tak povídej, jak to probíhalo dál.
2: Doufám, že teď už budu slyšet, odběhl jsem kousek dál od kostela, přece jenom ty tlusté zdi možná rušily. Odběhl jsem i kousek dál od právě probíhající zkoušky Brolnu, který se chystá na svůj koncert, ale zpátky k naší pouti. Vydali jsme se původně, teda první část cesty byla hodně po slunku, takže to nám zabralo asi největší část, ale potom už cesta plynule přechází do lesa. A zabralo nám to asi o něco více času, než jsme původně mysleli, ale hlavně, že jsme to všichni ve zdraví přežili a došli jsme až k vyhlídce za Nekonečno.
1: Mm-hmm. A Vojto, já totiž taky vím z toho programu, že Jarda Kneisl má sebou svůj přenosný cymbálek a o tobě vím, že hraješ na housle. Už jste si s Jardou společně zahráli?
2: Ano, i tohle už jsme stihli právě na té vyhlídce za Nekonečno. Jarda dotáhl svůj cestovní cymbálek, který si vždycky položí na takový koš. Vypadá to, že jde sbírat do lesa nepořádek, ale nebylo tomu tak. A já jsem si donesl i housle, takže jsme stihli s posluchači, kteří přišli na místo. Tam už se naše skupina rozrostla asi na 30 lidí, takže tam jsme si zaspívali spoustu krásných písní, ať už táhalých nebo i rychlejších, a navnadili se na jednak na mši a pak i na koncert Brolnu.
1: To je krásně stylové, dnes je totiž také neděle svaté Trojice, a tak věřím, že i ten zpěv, ale i to společenství, ta pouť a teď ta mše, která vás čeká, že to je zkrátka krásné prožití neděle. My se spolu, Vojto, ještě uslyšíme, ty se nám přihlásíš během odpoledne ještě opět znovu z Vranova.
2: A určitě,
1: tak tedy
2: budu se těšit.
1: Sbírej informace, užívej Vranov, užívej pouť a ještě se uslyšíme. Díky.
2: Děkuji moc a pěkný, za chvilku se uslyšíme, zatím pěkný den tobě i posluchačům.
1: Díky. Tak to byl Vojta Halaš přímo z Vranova u Brna, kde se dnes koná pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno. No a uslyšíte další vstupy, a to už poměrně brzy, za necelých 10 minut by se měla přihlásit také Julie Kalodová, která nám přinese další informace a možná i další rozhovor. Teď nám bude zpívat Ilona Čáková, Petr Rezek a Kylie Minogue. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je 14 hodin 31 minut.

0: Ve 14 hodin 44 minuty dospíval Vladimír Mišík. No a nám už se teď opět hlásí z Vranova u Brna pro změnu Julie Kalodová. Dobré odpoledne.
1: Krásné dobré odpoledne z Vranova.
0: Tak vy už jste také došla. My jsme slyšeli Vojtu, jak probíhala pouť tedy z Lelekovic. Tak podělte se s námi a s posluchači o dojmy.
1: My jsme doputovali až sem, je velké horko. My jsme sem došli pěšky do toho kopce za zvuku zvonů a já jsem, protože jsme tam šli v takové úžasné skupince sympatizantů a vlastně už jsme kamarádi, tak vedle mě stojí pan Jirka, který se mnou putuje už od Lelekovic. Máme jenom malinko, lehce vám popíšu tu situaci. Já držím v ruce telefon, stojíme před kostelem a musíme si ten telefon předat. To znamená, já se pana Jirky, já vás pozdravím. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, pane Jirku.
1: A zeptám se vás, Jirko, jak, co vás přimělo přijít sem na pouť Českého rozhlasu Brno do Vranova, jak si to tady užíváte a kdybyste popsal, co se tady teď děje. Tak předávám telefon.
2: Tak u mě se kloubí dvě věci dohromady a to je Český rozhlas i Vranov jako takový. To jsou dvě moje srdcovky. Na Vranov já chodím a jezdím od malička strašně moc rád a pokud to je v kombinaci s Českým rozhlasem, tak to nešlo prostě jinak. Proto jsem tady. Cesta byla úžasná, skvělá. Bylo nás sice docela málo, ale nedivím se, v takovém počasí, v takovém horku to asi nejde ani jinak. A jsme tady a je to tady naprosto skvělé. Hraje tady muzika, je tady perfektní nálada a jsem moc rád, že jsem tady.
0: Tak já moc ráda slyším tedy také svědectví jednoho z účastníků této pouti. My se do Vranova a na Vranov opět vrátíme za chvíli. Také zase Vojta Halaš nás vezme do dění. Já teď jenom oslovím ještě Julii Kalodovou, pokud ještě mě slyší, anebo posluchač Jirka slyší.
1: Slyšíme se. Už jsme si zase zpátky předali telefon.
0: Ano, vidíte, slyšíte, milí posluchači, že to živé vysílání je někdy trochu napínavé, ale zatím díky bohu všechno funguje. Takže my se uslyšíme ještě za chvíli zase s Vojtou Halašem. Julie, chcete ještě posluchačům něco momentálně říct?
1: Já jsem chtěla říct jenom, pokud někdo bydlíte blízko a máte to do Vranova kousíček, neváhejte, přijeďte, už je tady, Brolňáci už mají svoji zkoušku, my jsme tady, sice možná mši už nestihnete, ale ten kulturní program určitě ano a myslím, že to stojí za to. Takže budeme se těšit, anebo po rozhlasových vlnách za chvíli naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou. No a jak už jsem tady zmiňovala, Vojta Halaš by se měl ještě do konce této hodiny přihlásit právě z Vranova. No a my teď budeme pokračovat v našem vysílání. Zpívat bude kapela Lucie.
3: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Je 14 hodin 54 minut. Součástí pouti na Vranov je také duchovní program a nám se teď krátce ještě jednou před koncem této hodiny hlásí Vojta Halaš. Vojto, já vím, že ty stojíš před duchovním centrem Vranovského kláštera nyní.
1: Ahoj Sandra, ano, je to přesně tak.
0: A chystáš se také dovnitř, nebo chystáš se teď na mši, která je od 15 hodin?
1: Chystám se zavítat na mši, ale byl jsem i v duchovním centru a bavil jsem se s lidmi, kteří jak si mají na starost jeho provoz, a ti mě říkali, ať klidně sdělím posluchačům, že ti, kdo chtějí, můžou přijet a můžou tady obnovit svoje vlastně duchovní obnovy. A pro ty, kdo by nemohli přijet, tak určitě na webu dc-vranov.cz jsou i různá duchovní povídání. Je to přibližně na 5 minut na různá témata a virtuálně se dá takhle duchovně zapřemýšlet právě s duchovním centrem tady ve Vranově.
0: Výborně. Vojto, ty se nám ještě několikrát v průběhu následující hodiny přihlásíš také z Vranova. Teď se tedy chystáš na mši, která se koná, a já možná ještě pro naše posluchače také připomenu, pokud by se někdo ještě chystal do Vranova, že od 16 hodin se koná koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů na pódiu u kostela, a mezi 16:00 a 18:00 je také možnost prohlídek duchovního centra právě ve Vranově. Tak Vojto, hezký zážitek ti přeji, hluboký duchovní, a uslyšíme se opět.
1: Ano, budu se těšit, zavítám na chvilku na mši a pak budu zjišťovat ještě právě od muzikantů i zpěváků z Brolnu něco o právě jejich koncertě, a kdybyste chtěli, ještě je možnost zavítat, koncert začne přibližně za 1:05.
0: Děkujeme, Vojto, a zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Blíží se zprávy v 15 hodin s Davidem Hasmanem, teď ještě Marie Rotrová.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na hodonínském koupališti přibyly kamery, mají bránit krádežím a porušování zákazu kouření. Případné nezákonné vyplácené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Novými krajskými mistry rukodělné výroby jsou košíkář, kožešnice a tvůrkyně obřadních pokrývek hlavy. A zítra čekáme většinou zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova svítá David Hasman. Koupaliště v Hodoníně před červnovým začátkem sezóny posílilo dohled bezpečnostních kamer. K dosavadním pěti přibyly další dvě. Vedení plovárny tak reaguje na stížnosti návštěvníků na krádeže a cigaretový kous. Podle provozního náměstka ředitele Deních lázní Pavla Švandelky kamery uleví personálu koupaliště včetně plavčíků.
2: Kamerový systém má působit hlavně preventivně a usnadnit řešení případných incidentů, aby se plavčíci mohli více věnovat své hlavní práci. Nové kamery budou pokrývat další části areálu tak, aby obsáhly co největší prostor a zaměří se hlavně na místa, kde se v minulosti častěji objevovaly problémové situace.
0: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust, považuje tím svůj střet zájmů za vyřešen nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí. Pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
0: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Titul mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje letos získali tři lidé. Košíkář František Kresl, specialistka na šití krojových kožichů Irena Rajsiglová a Věra Častová. Ta vyrábí a restauruje tradiční pokrývky hlavy pro neprovdané dívky na Horňácku. Kraj titul uděluje lidem, kteří odvádějí tradiční řemesla, předávají je dalším generacím a aktivně je prezentují. Navíc pouze v oborech, které jsou ohrožené nebo jim hrozí zánik, popisuje náměstek hejtmana František Lukl z hnutí STAN.
4: Kdokoliv může nominovat právě člověka, který se takovouto aktivitou zaobírá. Letos byli tři nominovaní a všichni tři shodou okolností tuto cenu získali, protože jsou jedineční v těch oborech, které nějakým způsobem zastupují.
0: Kraj titul začal udělovat v roce 2012. Zatím ho získalo 44 osobností. Sport. Skončila barážová odveta o šance ligu mezi Slováckem a Artisem Brno. Fotbalisté Slovácka kráčí za záchranou šance ligy. V součtu s úvodním utkáním vedou v baráži nad Artisem Brno 2-0. V dnešním druhém zápase Slovácko porazilo brněnský celek 3-0.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Vánt bude mírný západní, postupně se v severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně v obci Hrušky v Přeclavské ulici. Havaroval tam motorkář, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 15 hodin 4,5 minuty k tomu posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je s vámi stále Sandra Silná. No a už za chvíli uslyšíte také jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. To je pravidelná rubrika tohoto vysílání, ale všechny ostatní vstupy už budeme mít díky dnešní pouti posluchačů Českého rozhlasu na Vranov živě přímo z terénu. Takže uslyšíte znovu i Vojtu Halaše, uslyšíte i Julii Kalodovou, mají pro nás připravené zajímavé vstupy a také rozhovory. Zůstaňte tedy s námi, příjemné odpoledne a pohodový poslech vám z brněnského studia přeje Sandra Silná.
1: Český rozhlas Brno.

0: V 15 hodin 13 minut dospíval Michal Tučný. No a teď je čas také na pravidelnou dílničku jazykovou Jiřího Trachtulce. Hospoda, knajpa nebo paluša. Ať už používáte jakékoliv označení, jistě tušíte, že to je to místo, kde se krom jiného občas naučíme i novým slovům. Za výrazy z brněnského Hantecu se do hospůdky vydal tedy Jiřík Trachťa, náš amatérský jazykospitec.
1: Dnes se spolu zastavíme v hospodě a podíváme se na slova pinkl, pikolík, známá nejen z brněnského Hantecu. Označení pinkl pro číšníka jsme převzali z německého argotu. Ženský rod je pak pinklica. Takže když si Brňák namelduje u pinkla chálku, znamená to, že si objednal jídlo. Pikolík je velmi mladý číšník nebo učeň. V hantýrce se mu říká také pikola. Toto slovo pochází z italského piccolo, což je malý, mladý či nižší. A vyjadřuje to postavení pikolíka vůči vrchnímu číšníkovi. Písknout na piccolo tedy znamená v Hantecu zavolat číšníka. Ovšem, když Brňák řekne, že se někomu zasekla pikola, dostal infarkt. Pikola byla totiž značka malého oběhového čerpadla pro ústřední topení. Mělo podobnou funkci jako srdce v krevním oběhu. Jeho název opět souvisí s oním italským piccolo malý. Hantec dechá.
0: S Jiříkem Trachťou se opět ve vysílání brzy uslyšíme jeho jazykovou dílničku. Teď nám bude zpívat Marta Kubišová, Petra Janů a přihlásí se také opět Vojta Halaš z Vranova u Brna.

0: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadní

0: minulých ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Je 15 hodin 21 minut, posloucháte odpolední nedělní vysílání Českého rozhlasu Brno a opět se nám z Vranova u Brna, z pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov, hlásí Vojta Halaš. Dobré odpoledne, Vojto.
1: Ahoj, Sandro, znovu hezké odpoledne.
0: Tak já vím, že ty teď připravuješ, nebo máš už vedle sebe hosta z Brolnu, tedy brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, a jejich koncert se také chystá od 16 hodin. Prosím, řekni nám k tomu více a posluchačům.
1: Já jsem se bavil jednak s dramaturgem Brolnu Pavlem Trkanem i primášem Petrem Varmužou, kteří mi oba přiblížili dnešní koncert Brolnu tak, že první polovina programu bude koncertní, složená z méně známých věcí, se kterými Broln vystupuje. Mimochodem, Broln je tady v kompletní 13-člené obsadě, navíc s pěveckými solisty Alešem Smutným, Michalem Janoškem i Kamilou Tomšejovou. No a druhá polovina pak bude koncipována tak, aby si zaspívali i všichni příchozí. No a zazní písně právě v podání solisty Brolnu Aleše Smutného, kterého já už mám vedle sebe. Aleši, ty jsi mi říkal, že jsi dokonce tady na Vranově poprvé, takže řekni, jak se ti tady líbí a jestli můžeš i přiblížit, co konkrétně ty budeš zpívat.
2: Ano, zdravím tě. Moc se mi tady líbí a divím se, že jsem tady vůbec poprvé, jak je to možné. Asi je to tím, že bydlím ve Strážnici 110 km daleko, ale určitě teda nejsem tady naposled, protože to panorama tady je nádherné. No, v té první půlce, jak jsi říkal, v té koncertní budu zpívat, myslím si, že neznámé skladby Handlovské čardáše, písně Handlovské čardáše, ale jsou pěkné a temperamentní, takže myslím, že i tak si diváci nebo posluchači krásně užijí. A v druhé části mě dramaturg právě Pavel Trkan nabídl, abych zpíval známé písně o víně, víno červené a ještě si já pohár vína. Takže to budou ty známé, které by se měly tutově líbit všem posluchačům.
0: Tak tolik tedy vstup v tuhle chvíli Aleše Smutného do vysílání a také Vojty Halaše do vysílání Českého rozhlasu Brno, jakožto pozvánka na koncert, který začíná v 16 hodin na pódiu u kostela ve Vranově u Brna. Koncert brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů neboli Brolnu. Pokud nás posloucháte ve Vranově nebo v blízkém okolí, koncert ještě stihnete. No a Vojta Halaš se nám opět z Vranova přihlásí zhruba za 10 až 15 minut. Teď budou zpívat Bee Gees a také kapela Slza.

0: Krásná melodie z Koločavy, z hudby Písnička pro banditu. Teď jsem se do toho úplně ale zamutala, nicméně. Krásná hudba nám uvedla tento vstup Vojty Halaše, který už je připravený ve Vranově u Brna. A my teď budeme si povídat o fotografování, protože pokud jste poslouchali ten náš víkendový speciál také o vranovské pouti a pokud jste poslouchali i ty upoutávky, které běžely v rozhlase, tak víte, že nejenom hudba, nejenom mše, ale také fotografování společné je na programu tedy dnešní vranovské pouti. Vojto, ty už máš také u sebe Romana France. Já tě tam zdravím, nebo vás oba.
1: Ahoj Sandro, zdraví banditi z Vranova.
0: Ano, ano. Já jsem se do toho tak pěkně zamotala, ale to se občas prostě stane také v živém vysílání. Nicméně řekni nám teď něco k tomu společnému fotografování, které je připravené, tuším, že na 17. hodinu.
1: Ano, je to přesně tak. Celé odpoledne dnes zakončí v 17 hodin společná fotografie všech přítomných poutníků a posluchačů. A k tomu byl právě osloven fotograf Roman Franz. Já jenom ještě prozradím, že výslednou fotografii bude potom možné zdarma vyzvednout na recepci v budově Českého rozhlasu Brno na Beethovenové ulici, a to přibližně od 1. července. No ale už tady mám vedle sebe Romana France a tak bych se ho zeptal, jaké byly přípravy na to dnešní focení a co jste vůbec říkal na to, když jste byl na tuto událost osloven?
2: Tak dobrý den, zdravím všechny posluchače a když jsem byl osloven udělat společnou fotografii této akce, tak jsem byl samozřejmě nadšen, že můžeme udělat takovou památku pro všechny jako zúčastněné a udělat jim tím jako radost. A přípravy byly klasické jako vždycky, takže spousta obhlídek v různou denní dobu a budeme fotit jako z plošiny z 12 metrů výšky, takovej čelní pohled na kostel a snad vytvoříme nějakou unikátní vlastně takovou pohlednici, kterou si diváci, posluchači budou moct odnést jako památku domů.
0: Mm-hmm. Výborně, tak my se budeme těšit, že možná i na webových stránkách Českého rozhlasu Brno tuhle fotku uvidíme, anebo si k ní, jak říkal Roman, můžete pro ní přijít na naší recepci. Teď je 15 hodin 38 minut a my ještě jednou Vojtu Halaše uslyšíme zhruba za 10 minut v našem vysílání a on nám shrne ještě závěrečnou část programu, tedy v připouti na Vranov, která se dnes koná. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová a také Miroslav Žbirka.

0: úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: 15:48 dospíval Elvis Presley a dnes naposledy se přímo z Vranova u Brna hlásí Vojta Halaš. Vojto, ještě jednou dobré odpoledne.
1: Ahoj Sandro, hezké odpoledne.
0: Tak prosím, shrni ještě posluchačům tedy to dnešní odpoledne ve Vranově u Brna.
1: Tak začali jsme v Lelekovicích, odkud vedla pouť sem do Vranova. Těsně před Vranovem jsme ještě zastavili na vyhlídku, která se jmenuje Pohled za nekonečno. No a kromě krásného výhledu na celý Vranov i na kostel Narození Panny Marie, jsme tam zahráli s mým kolegou z folklorní redakce Jardou Knajzlem, který vzal s sebou takový cestovní cymbálek, já housle, a společně jsme zahráli poutníkům, kteří s námi tu pouť šli. No a nyní už tady končí mše a za nějakých 10 až 15 minut vypukne koncert Brolnu. Věřím, že si ho tady místní užijí. No a na závěr společná fotografie s rukou Romana France. Takže věřím, že to bude krásné a za sebe i za celý tým Českého rozhlasu Brno děkuji, že jste nás poslouchali a nebo rovnou, že jste byli tady s námi.
0: Díky Vojto, tolik Vojta Halaš, který se nám dnes během odpoledního vysílání několikrát spolu s Julií Kalodovou a hosty přihlásil tedy z Vranova u Brna. Vojto, pěkný zbytek dnešního dne a brzy opět naslyšenou.
1: Děkuji moc a budu se těšit znovu naslyšenou.
0: A já ještě jednou tedy zopakuji, že dnes se koná pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno do Vranova u Brna. Teď právě končí mše, ale pokračuje program, a to od 16 hodin koncertem brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů neboli Brolnu na pódiu u kostela. Vystoupí solisté František Černý, Michal Janošek, Aleš Smutný, Kamila Šošovičková a také Kamila Tomšejová. Mezi 16. a 18. hodinou je ve Vranově také možnost prohlídek duchovního centra Vranov a účastníky pouti na Vranov čeká také ještě společné focení. No a jaká je vlastně historie místa, kam jsme se dnes tedy vypravili? Stručně to shrnuje otec Karel Hanslík, člen řádu Paulánů.
2: Když bych to vzal od začátku, tak vlastně poutní kostel vznikl díky tomu, že roku 1240 se zjevila Panna Maria jistému Vilému maršálkovi zemskému, který byl postižen oční vadou, a Panna Maria mu slíbila uzdravení, když tam postaví kostel. A legenda praví, že maršálek Vilém začal shromažďovat dřevo na protějším kopci a přes noc bylo dřevo přeneseno na místo dnešního kostela. Tak Vilém pochopil, že kostel má postavit tam. A tak tam vlastně vznikl první kostelík kolem toho roku 1240, ke kterému potom byl postaven malý dřevěný klášter Františkánů. A až kolem roku 1617 až 37 začal Maximilián z Lichtenštejna budovat klášter s kostelem v dnešní podobě. A vlastně potom byl podkopán, aby pod ním vznikla hrobka knížat Lichtenštejnů.
0: Rozhovor s otcem Karlem Hanslíkem, který byl hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno ve čtvrtek 28. května, si můžete zpětně poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas. A ještě jeden bod programu také připomenu. A to v 17 hodin tedy společnou fotografii všech přítomných poutníků a posluchačů. Fotit bude Roman Franz a výslednou fotografii najdete do 14 dnů od konání poutě v článku na webových stránkách a také fotografii ve formě pohlednice 30x20 cm bude možné zdarma vyzvednout na recepci v budově Českého rozhlasu Brno, a to od 1. července 2026, takže určitě pokud máte zájem, si pro ní tady k nám na Beethovenovu 4 přijďte. Je 15 hodin 52 minut a já vás ještě krátce také pozvu k našemu dalšímu programu. Protože po zprávách ve 4 hodiny odpoledne bude na programu díl pořadu Hvězdné návraty. Tentokrát se do hledáčku autora pořadu Patrika Rozehnala dostane herec, komik, sportovec, ale také vyučený automechanik Josef Dvořák. Dozvíte se, jak vyrůstal v malém krámku i jak se dostal k roli polednice anebo namlouvání slavných večerníčků. Hvězdné návraty začínají tedy hned po zprávách, krátce po 16. hodině. A já se s vámi pro dnešek ještě neloučím, protože se společně můžeme slyšet také po 17. hodině, kdy uslyšíte souhrn reportáží z uplynulého týdne. Teď nám bude zpívat Věra Špinarová a pak také ještě Sarah Brightman.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Česku platí výstraha, před velmi silnými bouřkami můžou padat i kroupy. Obec Mouřínov na Vyškovsku se rozšíří o nové parcely pro až 40 domů. V Brně odstartoval Brno Pride Week, festival na podporu rovnoprávnosti. A zítra čekáme většinou zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha začala platit v poledne a týká se celé jihozápadní poloviny Česka od Šluknovského výběžku až po jihomoravský Mikulov. Velmi silné bouřky hrozí na většině území. Přívalový déšť může doprovázet silný vítr nebo kroupy.
2: Intenzivní deště by hlavně v zastavěných oblastech mohly způsobit zaplavení podchodů a podjezdů. Lokálně při dnešních bouřkách hrozí i rozvodnění menších toků, upozorňuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
3: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm, a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
2: Podle meteorologů by si lidé měli dávat pozor taky na větrem polámané větve a blesky. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. V noci se taky výrazně ochladí. Teploty přes den budou zítra maximálně 17 až 22 stupňů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Vedení obce Mouřínov na Vyškovsku plánuje rozšířit obytnou část o nové parcely. Na místě by tak v budoucnu mělo vzniknout až 40 domů. Momentálně obec hledá firmu, která postaví chodníky a protáhne kanalizační síť. Mezitím chce vedení obce pozemky začít postupně rozprodávat zájemcům. Ceny parcel se ale od počátku práce na projektu zvedly téměř dvojnásobně, připouští nezávislý starosta Vladislav Horák.
4: Na to došáhne jenom málo kdo nebo někdo, kdo prodá starý barák nebo byt, zbaví se bytu v Brně nebo někde a za ty peníze si bude moct dovolit jako koupit tady parcelu a postavit na dědině jako domek. To je jako, že pro ty místní jako potom ta cena výsledná za ten metr čtvereční asi nebude v jejich možnostech.
0: V Brně dnes začal festival Brno Pride Week. Týdenní cyklus kulturních, vzdělávacích a komunitních akcí nabídne prostor lidem bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Letos se zájemci mimo jiné zúčastní benefičního běhu. Lidé můžou festival navštívit do 6. června. Za organizátory mluví Melinda Mlíchová.
5: Máme tento rok aj tému vždycky něco, co nás spojuje a to je vlastně něco, čeho se snažíme držať, že ty akcie jsou hodně komunitné. Ta téma vlastně prepája aj nějakým způsobem tu minulost, současnost a budoucnost v tom smere, že vlastně nie všetky lidské práva jsou vždy isté. Sport.
0: Fotbalisté Slovácka budou stejně jako Baník Ostrava po baráži pokračovat i v příštím ročníku Šance ligy. Tým z Uherského Hradiště dvakrát porazil druholigový Artis Brno. Nejprve 4-1 a dnes 3-0.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženost přeháňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Vát bude mírný západní, postupně severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v ulici Poříčí. Srazila se tam dvě osobní vozidla. Místem nehody s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
7: Mami, můžu?
6: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
7: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
8: No. Jsem šel ze školy.
7: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Koloběžka, to známe, ty.
8: Ano.
7: Motorka?
8: Pionýr.
7: Pionýr.
8: Ano. Vojna, ano.
7: Bože, odezdáváš samopal?
8: Ne, vojna není kojná.
7: Jo, takhle.
8: Ano, takhle.
7: A? Gorilý samec?
8: Ano. Ano. Ano. Ano.
7: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
8: Já jsem se ženil čtyřikrát.
7: To je zkrátka, člověk.
6: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář skloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na

0: tak se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
1: Tak, vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp, radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta, a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
2: To je pro mě.
1: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
1: No, ty přece budeš učit naší ratolestce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
1: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, mamela?
1: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
1: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
1: Co jsi mě sám poradil?
2: No, nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
1: Na co?
2: Že to prostě není možný, aby
1: to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
2: tvoje,
1: jo? Ostatních to možný je. A u mě to možný není, no.
2: Já ti věřím.
1: No. Ono to není možný.
2: Ne.
1: Ono to není možný. Co?
3: Martičko.
2: Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
1: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
4: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazoval

0: nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo, byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
1: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
2: Umí zpívat z lístku?
3: Jak z lístku?
2: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
3: Já to nevím.
2: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
3: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
2: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písniční, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus to.
3: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
2: Pojďme.

0: a je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které mění život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do Koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak. Já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu, že ho napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam zádu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
0: No tak to je jasné, přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nebeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadek řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Odlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Nejsem dítě.
3: Co je?
4: Nejsem dítě.
3: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, nejsem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já si dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama. Vidíte.
5: Tak to ne. Já přeci jsem zavol a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám něco sliboval, jo? I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, teď mezi
5: ne. Pohovořit. Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
4: Nejsem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Ne.
5: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
0: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco, já jsem ho viděl v Semaforu, říkal pan Horníček, Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
0: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din-dan, din-dan, din-dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
0: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, co umím. To.
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No hodilo by se, že jo? No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, to já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznes, já kroužím, já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no.
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, no. Já...
2: Zkouška od poslechu.
3: Jo.
2: Zkouška od poslechu. Od poslech slyší. Jde nám to, paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli ven, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to
3: halo.
2: Slyším.
3: Halo.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Já.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralý.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa! Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Tí musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče, to bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Já si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj. Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
3: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
3: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak, pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No, ale bych, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne? Hele,
4: jak stihne? On si myslí, že je sám. Pane poslanče,
2: pane poslanče,
4: ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde. Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hm. 14 dní si byl mimo. Hm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
4: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halbík, nelhal.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
3: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ja. Ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
5: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj. Já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takový jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku. To tam hodil takhle papriku. Říkal, a ještě pepř. Jsem dal pepř. Říkal, ještě bych tam dal papriku. To jsem nabral papriku a posypal jsem to. On to viděl v barvách. Jo. My jsme vařili v barvách vlastně. To bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
6: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
6: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
6: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
6: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
6: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu pamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
6: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
6: Venco!
7: Kašli se na něho, teď je to grázl.
6: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostřed. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie Postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit paňácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
4: No jo, pak... no pojď si a hop! Já boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody!

0: Da. Ne. Vládkyně všech moří, tak poroučej, poroučej, poroučej, no.
1: Do. Poruč.
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
3: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
4: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupoval k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle ta holka, a už to šlo.
5: Fíku, co tam děláš?
6: Pravuju, povídá Fík.
5: Ty nevíš, co říkal tatínek?
6: Nevím.
5: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
6: No, na něčem se musím učit, ne?
5: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
6: Proč by ne?
7: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
8: To je bratr? Zeptal se pan školník.
5: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
6: Dobrý den,
7: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxi psu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto záslivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Lidé by přes ně neměli sdělovat žádné údaje. V Kunštátě varují před zvýšeným výskytem zmíjí. Fotbalisté Artisu Brno neuspěli proti Slovácku ani v odvetě a zůstanou ve druhé lize. A počasí zítra čekáme většinou zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpověděli. Dali a neklikali na žádné odkazy.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
3: Zastupitelé Kunštátu na Blanensku varují před zvýšeným výskytem jedovatých zmíjí v chatové oblasti Kohoutov. Na hady radnici upozornili chataři. Lidé by neměli po setmění sbírat dřevo a sahat do děr, kam není vidět. Při pohybu ve vysoké trávě by měli nosit dlouhé kalhoty a pevnou obuv. Mohou také důrazněji došlapovat. Zmije obvykle reaguje na otřesy a stáhne se. Podle starosty Kunštátu Zdeňka Vetra ze SocDem je zmíjí letos více než dříve.
5: Ty zmije se tady vyskytují v párných létech, jako, ale letošní výskyt je tak nějak četnější. Proti jiným rokům je jich výrazně víc. Kunštát má krásné okolí pro procházky a chodí hodně lidí s dětma, chodí hodně lidí s pejskama, takže je potřeba jim to připomenout.
3: V případě ušknutí by měl člověk omezit pohyb a co nejrychleji přivolat záchrannou službu. Je světový den bez tabáku. Upozorňuje na rizika, která kouření způsobuje. Kuřákům hrozí větší nebezpečí vzniku rakoviny plic, nádoru ledvina nebo prsu nebo taky kardiovaskulární onemocnění. Podle dat České pneumologické a fyzioterapeutické společnosti zemře v Česku na následky kouření každý rok zhruba 16 až 18 tisíc lidí.
0: Sport.
3: Fotbalisté Artisu Brno budou i v příští sezóně hrát druhou ligu. V baráži o účast příští prvoligové sezóně totiž brněnský tým prohrál se Slováckem v součtu obou zápasů 1-7. Druhý duel v Uherském Hradišti vyhráli domácí 3-0, když dali všechny góly v úvodní půlhodině. Příčiny jasného neúspěchu hledal záložník Artisu Martin Pospíšil.
6: Přes tu baráž je to takřka asi nemožné se tam prokousat do té ligy a vlastně jediná cesta je udělat to první místo. No, samozřejmě připravovali jsme se na to celý rok, ale celý rok jsme hráli jenom druhou ligu a ty týmy tam takovou kvalitu nemají, aby nás nachystali na ty týmy ligový a v tom dvojzápase to bylo jasně vidět.
0: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženost přeháňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Dálnice D1 z Vyškova ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Rousínov. Na 209. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 210. kilometr. Tam řeší nehodu třech osobních aut v levém pruhu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je neděle po 17. hodině, 4 minuty po 17. a my pro vás opět máme ohlédnutí za zajímavými reportážemi našich kolegů z uplynulého týdne. Představíme vám spolek Krahujec z Dolních Kounic, za koňmi se vydáme do Podí, upozorníme na střety lidí s tramvajemi v Brně a ukážeme práci strážců přírody v Moravském Krasu. Příjemný poslech Českého rozhlasu Brno vám přeje Sandra Silná.

jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Brno se ohlížíme za nejzajímavějšími reportážemi tohoto týdne. A jedna z nich nám pomohla tak trochu vrátit se do časů středověku a na místa, kudy kráčela historie. Právě ta fascinuje i členy historického spolku Krahujec z Dolních Kounic. Přímo na dominantu města za nimi s mikrofonem vyrazila kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Zámek a hrad Dolní Kounice je nádherné rozlehlé místokrásný areál a vítejí mě tady členové historického spolku Krahujec. Já poprosím o představení spolku Elišku Měřínskou.
2: Takže historický spolek Krahujec působí v Dolních Kounicích už od roku 2021. No a ten název jsme odvozovali od právě znaku města Dolní Kounice. Začínali jsme převážně s programem pro děti na nejrůznějších městských akcích.
1: Kolik máte členů?
2: To nejužší jádro tvoří 10 lidí, pak máme kroužek pro děti larpového šermu a pak máme ještě členy, kteří se rádi převléknou taky do historického oblečení a pomáhají nám.
3: Markéta Doležalová.
1: Tak Markéto, co vás na tom baví?
3: Je to prostě odlehčení od běžného života, prostě člověk u toho vypne.
1: Můžete ho popsat ten kostým, protože je krásný, včetně kabelky, zajímavého pásku, jakési plachetky na hlavě s čelenkou.
3: Tohle už je takový jako honosnější oděv, spíš jakoby pro panstvo, dá se říct.
1: Je

0: tedy, tak tady už se čas zastavil, není vám tady zima?
1: Nám není nikdy zima, protože to středověké oblečení má svou výhodu v tom, že máme na sobě několik vrstev.
0: Je to tady poměrně zničené, to původní vybavení se nezachovalo, ale pro vás to znamená svobodu.
1: Určitě nemusíme hlídat, jestli tady něco právě nepoškodíme omylem. Můžeme tady dělat právě akce typu strašidelný zámek, kde tady máme opravdu třeba přes 1000 návštěvníků. Máme tady prostě umělé netopíry, pavouky, nejrůznější strašidla.
0: A vy věříte na nějaké věci mezi nebem a zemí?
1: Věřím tomu, že žádná energie, včetně duší, nevzniká ani nezaniká, pouze se přeměňuje. Tady v rytířském sálu je původní dochovaný strop. Ty trámy jsou opravdu několik set let staré. Když si představíte, jak to tady mohlo vypadat v dobách své největší slávy, tak to muselo být něco úžasného.
0: Přijímáte ještě nové členy?
1: Určitě. Ať už to máte do Dolních Kounic kousek, nebo bydlíte i trochu dál, můžete nás kontaktovat na Facebooku. Mně se na tady naší činnosti líbí nejvíc, že se dostaneme na ty místa, kam třeba se běžný návštěvník ani nedostane. Klášter nebo hrad tady během těch nočních prohlídek. Je to osvětlené svíčkami a loučemi. Opravdu je to, jako byste se vrátili v čase.
2: Pokud vás návštěva Jarky Vykoupilové v Dolních Kounicích zaujala, ráda připomenu, že na začátek srpna chystají členové spolku Krahujec další kostýmované noční prohlídky v areálu hradu a zámku.

0: pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině

0: našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Brno a pro ty, kteří ke svým přijímačům přišli později, připomínám, že se nyní ohlížíme za nejzajímavějšími reportážemi právě končícího týdne. Svobodný pohyb koní po lesních cestách, vypasené paseky i obnova cestiček. Tak to vypadá v části chráněné krajinné oblasti Podyjí, kde právě koně pomáhají krajině v přirozeném vzhledu. Přímo u jejich výběhu si dala Jarka Vykoupilová sraz s mužem, který na ně dohlíží.
1: Havraník je u Znojma a momentálně jedna z ohrad, která tady rok stojí pro koně, které spásají místní louky, a mým průvodcem je
2: Robert Stejskal ze správy Národního parku Podyjí, kde mám na starosti péči o lesní a nelesní biotopy.
1: Co teď jdeme dělat?
2: No, my dneska jdeme vypustit koně z takzvané aklimatizační ohrady, kde byli naši hřebci zavření pár dní, protože jsme potřebovali 3 z nich odvést na jiné pastviny. My tady používáme k pastvě exmoorské poníky, což je takový menší druh koně s původem z Anglie. Nenáročný a velmi jako kvalitně spásá tady ty naše biotopy.
1: V Národním parku Podyjí je to poměrně novinka. Od roku 2018 se věnujete této aktivitě?
2: Ano, v roce 2018 vznikly 2 pastviny, jedna u Havraníků a druhá u Mašovic. Na obou jsme založili 2 stáda.
1: Pro tu místní krajinu jsou prospěšní čím konkrétně?
2: Ač to lidé třeba neznají, tak pastva utvářela českou krajinu v podstatě po stovky tisíce let. A už začalo to vlastně už v pravěku, kdy tady běhali mamuti, nosorožci a další opravdu velká zvířata, velcí kopytníci, běložravci, kteří tu krajinu formovali po staletí. Bohužel člověk postupem času ta velká zvířata vyhubil, přežili jenom některé a naštěstí teda nahradil tu ztrátu domácím dobytkem. Takže později ve středověku a až do, dá se říct, začátku 20. století a my se snažíme dneska vracet pastvu, ať už jsou to ovce, kozy nebo ty koně. Tak máme tady takový zámek na číselný kód, ten vám samozřejmě neprozradím. Ta brána někdy probíjí, naštěstí teď mě teda nekopla. Tak otevřeme to.
1: Tak právě se otvírá ohrada, aby koně mohly do lesa.
2: Měli jsme na fotkách z fotopasti třeba skupinu koní a v pozadí se pásly srnky, zajíci, jako úplně v pohodě jsou se zvířatama. Takhle tamhle půjdem.
1: Já už jsem slyšela, jak se ozývají, no, tak možná říkají, uhněte, jdeme my.
2: Oni teďka na jaře jsou hodně takový natěšený. Jde na ně to jaro a hledají vlastně ty holky.
1: Pokud koně tedy někde potkám, jak bych se měl chovat?
2: Do té pastviny u Havraníku v lese, které říkáme pastvíska, tak se může chodit podle takového speciálního návštěvního řádu. Nesahat na elektrický ohradník, koukat se kolem sebe, můžou tam být suchý stromy, které občas někde spadnou. Když teda potkám koně, což je v tomhle případě velký štěstí, protože ta pastvina má 100 hektarů, tak je dobrý si je prohlédnout fakt z dálky, nepřibližovat se k ním, nesnažit se je nějak kontaktovat. Vyfotím si je z 20-30 metrů, nechám je v případě, že by šli mým směrem, tak jdu někde bokem, nechám je projít tou jejich pěšinkou nebo po cestě. Oni nejsou nějací nebezpeční, ale popravdě koně jsou docela zvědaví, takže může se stát, že k vám půjdou a budou zkoumat, co tam děláte.
0: Zvědavé a ztepilé koně obdivovala autorka reportáže Jarka Vykoupilová v Spozdálí a s respektem. Vy si její reportáž můžete kdykoliv zpětně poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas.

0: blízku.
1: Cyklus Modré majáky posloucháte v premiéře každou středu před 9 ráno. Kolega Zdeněk Truhlář tentokrát navštívil dispečink brněnského dopravního podniku, jehož vozy pod modrými majáky můžete také potkat v ulicích metropole. Výjíždí například k nehodám, kdy je třeba rychle asistovat při uvolnění trati. Mezi takové nehody patří i střety tramvají s chodci, kterých v letošním roce značně přibylo.
2: S dopravním ředitelem Janem Seitlem sledujeme palubní videa s tramvají.
3: Sledujeme křižovatku ulic Hybešova a Nové Sady, kdy nám tramvaj projíždí křižovatkou na zelenou a v kolmém směru přes přechod přechází muž v kapuci se sluchátky na červenou a nevnímá brzdící, zvonící, intenzivně zvonící tramvaj a dojde ke střetu. Pán padá na zem, ale naštěstí se nám hnedka zvedá, protože ten kontakt byl velice krátký, takže bylo to víceméně jenom takové odražení a obešlo se bez nějakého zásadnějšího zranění, ale je to typický příklad nevěnování se té situace v tom dopravním provozu, kdy jdu na červenou, jsem úplně oddělen od toho světa okolního, sluchátky na uších, tou kapucí, tím pádem nejsem schopen jakkoliv reagovat na to, co se kolem mě děje a vlastně hazarduju se svým životem.
2: Na dalším videu poznávám ulici Milady Horákové.
3: Ano, přesně tak, křižovatka náměstí 28. října a tady zase vidíme běžet skupinku dětí, které běží souběžně s tramvají po chodníku a na nástupiště v souběhu s jízdou tramvaje, ale najednou jedno z těch dětí vyběhne z toho davu, vybočí úplně kolmo nečekaně do dráhy přijíždějící tramvaje. Naštěstí i tato situace dopadla velmi dobře, protože chlapec se zachytil o nárazník té tramvaje a víceméně zůstal ve vzduchu. Tím pádem nedošlo k žádnému fatálnějšímu zranění, měl pouze nějaké pohmožděniny od toho kontaktu s tramvají, ale nic zásadního, čímž by si poznamenal další život.
2: To jsou ty, řekněme, případy se šťastným koncem, ale ne vždycky to takto dobře dopadá.
3: Bohužel evidujeme i situace, kdy to tak příznivý konec nemá. Samozřejmě jsou i případy, kdy ten chodec učiní vší tu chybu, zaplatí daň nejvyšší. Dlouhodobě jsme evidovali 10 až 15 nehod tramvají s chodci za rok. To byl dlouhodobý průměr, který se nám opakuje několik let nazpět a z pohledu těch fatálních situací to byla maximálně jedna ročně. Bohužel ten letošní rok se nám z těch statistik úplně vymyká. Lidé prostě koukají do mobilů, nevěnují se situaci, dobíhají přes silnice, přes tramvajové trati, bez ohledu na to, co se kolem nich děje, skáčou před auta, před tramvaje, takže z pohledu té statistiky my už za první tři měsíce roku 2026 máme 7 střetů tramvají s chodci a z toho 3 dopadly bohužel fatálně.
2: Takové situace určitě nejsou jednoduché ani pro samotného řidiče.
3: Ano, na tom mnohdy při hodnocení těch nehod zapomínáme, protože jsme sledovali videa, vždy jsme hodnotili chodce a tramvaj, ale každá tramvaj má svého řidiče a každý řidič si takovou událost nese jako traumatizující událost pro svoji budoucí profesní kariéru. Někdo se z toho otřepe za pár dnů, ale někdo si to nese v sobě několik měsíců, možná i let, a někdo i kvůli takovému zážitku přestane profesi řidiče dělat, protože to pro něho byl tak traumatizující zážitek, že se s ním nedokáže vyrovnat. Takže apeluji na chodce, aby kdykoliv opouští bezpečný chodník a vstupují do vozovky nebo na tramvajovou trať, rozhlédněte se dvakrát, nevstupujte do jízdní dráhy tramvaje. Naopak pro cestující výzva, po celou dobu jízdy se držte, protože může dojít k tomu, že tramvaj z nějakého důvodu bude intenzivně brzdit.
1: O střetech tramvají s chodci natáčel kolega Zdeněk Truhlář s dopravním ředitelem Janem Seitlem. K reportáži připojíme ještě jednu připomínku. Ať už spěcháte kamkoliv, v městském provozu buďte vždy opatrní, protože riskovat zdraví nebo život kvůli pár minutám se opravdu nevyplácí.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Jak už většina z vás ví, naši kolegové pravidelně vyrážejí mimo zdi krásné brněnské rozhlasové budovy a hledají zajímavá témata i mimořádné události. Ty vám pak zprostředkovávají svými reportážemi. A my si dnes připomeneme ještě jednu z těch nejzajímavějších, které v našem vysílání zazněly v průběhu uplynulého týdne. Chráněné lokality Moravského krasu pravidelně kontrolují strážci přírody. Do terénu se s nimi vydal reportér Zdeněk Truhlář a zajímal se o to, co je jejich běžnou činností. Navštívil jedno z oblíbených a hojně navštěvovaných míst nedaleko obce Hostěnice.
1: S Antonínem Tůmou z Agentury ochrany přírody a krajiny Moravského krasu procházíme okolím jeskyně Pekárna. Čeho si vy jako ochranáři všímáte při těch kontrolách?
2: No tak zrovna tady leží přes cestu napříč kláda. Bylo by dobré ji odsunout stranou, protože návštěvníci pak obchází a vyšlapávají v cestě nové stezky. Jo, tak ta kláda je teda těžká, tak to nezvednu sám, to bych si zničil záda. To budu muset nechat na kolegy strážce, které sem pošlu asi s motorovou pilou, to bude nejjednodušší.
1: Takže spadané stromy, které brání návštěvníkům v pohybu, to je jeden z úkolů. Blížíme se k tomu nástupnímu místu k jeskyni.
2: Nastupujeme tady na velice pěkné schodiště, s tím bych se asi pochlubil. To jsme tady před 15 lety nechali vybudovat. Totiž tady ten svah k jeskyni Pekárna, to bylo takové jedno vydupané hřiště. A díky tomu, že se udělalo schodiště, tak většina návštěvníků se na to schodiště koncentruje. No a vidíme tady nádherně celý ten svah pokrytý bylinným podrostem, tak to je radost pro oči. Takže můžeme stoupat, no, ale je už vidět, že některé ty schody dosluhují. My jsme je teda tehdy nechali dělat z dubu, takže budeme muset udělat v brzké době rekonstrukci toho přírodního schodiště.
1: Pokračujeme dále. Na co by návštěvníci měli myslet při pohybu v chráněné krajinné oblasti?
2: Všechny odpadky si prostě odnést, to je asi základ. Pak se ještě teda setkáváme s tím, že nám parkují na místech, která k tomu nejsou určená, zajíždí třeba do louky nebo do hloubi lesa, tak to bychom taky nechtěli, protože chráněná oblast je vlastně od toho, aby to byl v podstatě přírodní rajon a ne nějaký městský park, a navíc v městském parku taky nikdo auta nechce. Čili je to odpočinková oblast, kde bychom měli nabít energii. No, před náma je naučný panel a vidím, že tady budeme opravovat jednu lištu. Ta se uvolnila. Jo, on tam by ten šroubek už vrut tam vyklouzl. Naši strážci jsou vybaveni třeba akuvrtačkou, vruty, takže když potom vyráží do terénu, tak jsou schopni dělat i okamžité opravy. A naší snahou je, aby návštěvník poznal, že se o to území někdo stará.
1: Vstupujeme do portálu jeskyně Pekárna. Všímám si tady, kromě té krásné jeskyně, tedy také zbytků po nějakém ohništi. To asi nezanechali pravěcí lidé?
2: No, tak to je taky jaksi dlouhodobý trošku boj s větrnými mlýny. Ohničky tady zjišťujeme každý druhý víkend. Teď bude muset ty kameny vzít a rozházet. Co tady jsou nějaká ta dřeva, tak to odvalíme. Tady to velký poleno teďkom. Tady nelákalo.
1: To, že by lidé neměli rozdělávat oheň v chráněné oblasti, to snad doufejme je každému jasné, ale čím oheň škodí speciálně jeskyním?
2: Kouř z ohně očadí skálu, to znamená, skála se začerňuje. V případě kontaktu přímo s plamenem může dokonce ten povrch skály třeba praskat. Z ohně zůstávají popeloviny, ty popeloviny mění potom chemismus třeba půdy před jeskyní, a to teda znamená, že to ovlivňuje i tu vegetaci. No a základ teda, který by nám vadil nejvíc, že kouř z ohně v jeskyni potom ničí živočichy, kteří tam jsou, a zejména netopíry.
0: Upozorňuje strážce přírody Antonín Tůma, se kterým v chráněné oblasti Moravského krasu natáčel kolega Zdeněk Truhlář. A ještě doplním, že všechny reportáže si můžete kdykoliv znova poslechnout, a to přes mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu Českého rozhlasu Brno brno.rozhlas.cz. A to už je z dnešního ohlédnutí za zajímavými reportážemi uplynulého týdne vše. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi pro tuto chvíli loučí Sandra Silná, přeje příjemný podvečer a zbytek dnešního dne a opět brzy se těším naslyšenou.

Český rozhlas Brno, písně.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: V úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Na hodoninském koupališti přibyly kamery, mají bránit krádežím a porušování zákazu kouření. Cizinec pobíral neoprávněně humanitární dávky, jihomoravská policie ho zadržela. Pardubickou explozí by podle ministra průmyslu bylo nejlepší prodat ještě letos. A zítra čekáme většinou zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobrý podvečer, u poslechu zpráv vás vítá David Hasman. Koupaliště v Hodonině před červnovým začátkem sezóny posílil dohled bezpečnostních kamer. K dosavadním pěti přibyly další dvě. Vedení plovárny tak reaguje na stížnosti návštěvníků na krádeže a cigaretový kous. Podle provozního náměstka ředitele Denních lázní Pavla Švandelky kamery uleví personálu koupaliště včetně plavčíků.
5: Kamerový systém má působit hlavně preventivně a usnadnit řešení případných incidentů, aby se plavčíci mohli více věnovat své hlavní práci. Nové kamery budou pokrývat další části areálu tak, aby obsáhly co největší prostor a zaměří se hlavně na místa, kde se v minulosti častěji objevovaly problémové situace.
4: Cizinečtí policisté zadrželi muže, který po dobu 2 let čerpal neoprávněně humanitární dávky. Oznámila to jihomoravská policie. Ve spolupráci s odborem azylové a migrační politiky na něj a jeho rodinu čekali na adrese, kde se měli zdržovat. Mužova rodina přitom žije v zahraničí, on sám navíc jinde v Česku, než úřadům nahlásil. Pokračuje policejní mluvčí Pavel Šváb.
6: Cizinec se tak dopustil podvodu a hrozí mu 8letý pobyt ve vězení. Výše škody přesáhla hranici 1 000 000 korun. Stíhání je vedeno vazebně.
4: Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušněné plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002, koupili tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi i české a zahraniční zbrojařské firmy. Explosia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za ní stát mohl získat až 17 miliard korun.
7: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
4: Komunistická strana bude mít nově jen 2 místopředsedy místo dosavadních 4. V užším vedení strany zůstává po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradili dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách.
3: Počasí.
4: Zítra na Jihomoravě čekáme zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na D1 Zvyšková ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody v levém pruhu. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Tak takovým tangovým rytmem, vidíte, jsme vpluli do té druhé hodiny našeho vysílání a já věřím, že vás tato písnička potěšila. František Maňa starší, Společné tajemství, otextoval Václav Babula a zahrála nám Stříbrňanka, zaspívali nám Vojtěch Horký a Marta Horká. A dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Kamila. Na Slovensku slaví Petrana, tak ještě jednou vše nejlepší a v církevním kalendáři je svatá trojice. Já ještě chci připomenout telefon a budu se na vás velice těšit. 726 46 52 00 a teď už si dáme písničku Blahoslav Smišovský, František Kožík, Za tichou Moravu a Mistříňanka Antonína Pavluše.

0: Krásná píseň nám dozněla a pojďme přivítat paní Ilonu Kristovou z Nové Vsi. Dobrý den. Dobrý den. Prosím.
1: Já bych chtěla nechat zahrát paní Zitě Sladké z Koryčan k jejím 83. narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Přeji sestra Boža a Ilka.
0: Výborně. Tak je-li to vše, tak přeji vám krásný zbytek dnešní neděle.
1: Děkuji vám moc.
0: Ať nepřijdou nějaké bouřky, že ano, vypadá to tak všelijak, mraky se honí, tak doufejme, že to nějak neuškodí. Tak pěkný večer ještě jednou a nashledanou.
1: Děkuji vám podobně, příjemný večer, nashledanou.
0: No a pojďme, přátelé, máme tady další písničku, kterou si poslechneme. Vladimír Fefr, Růžena Sipěnová, Zalíbili, Zalíbili a Moravěnka.

0: Český rozhlas Brno.
1: A přátelé, pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak dobrý den, prosím o písničku pro pana Jana Pěnčíka z Uhřic, který dnes slaví 80 roků. Tak jako voda plyne v potoce, ubíhá rok po roce, protože slavíš 80, přišli jsme ti dnes přát. Celý život tě práce provází, ať zdraví a láska ti neschází. Abys to byl ještě roky a pán Bůh řídil tvé kroky. To ti přeje švagrová Jana s rodinou. A já posílám písničku Stokrát jsem se zaříkala, moravská lidová, Joška Severin, Boženka Šebetovská a bude nám hrát Brolna.

Tak nám dozněla krásná lidová moravská píseň. Jožka Severin s Boženkou Šebetovskou dospívali za doprovodu Brolnu. No a já mám tady další přání, které bych ráda předala další e-mailovou poštu. Tak vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a božího požehnání ze srdce přeje manželka Iveta a Pepík s Petrem. A tento e-mail poslala paní Iveta Sedlaříková. Takže jdeme dál. Dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a fotbalistu, který se v těchto dnech dožil 50 roků a je to pan Milan Huspenina z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Radka, děti, sourozenci s rodinami, fotbalisté z Dolního Němčí a kamarád Broněk. A hrajeme další písničku. Zdeněk Gurský, Roztrhaný fjartůšek a Gloria.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Brno.
2: Ano, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já tady předávám další přání, další e-maily. Tak je tady e-mail od Jardy Wolfa, ten jsem nestihla v poledne přečíst. Děkuji za pozdrav Nadě Jakubíčkové a pošlete jí nějakou moc pěknou písničku a my tak samozřejmě rádi učiníme. Tak to bylo jedno přání a další přání tady mám. Dobrý večer, v těchto dnech oslavil 90 roků pan Antonín Hibler z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina Zapletalova a rodina Uhrova. Takže předali jsme a další písnička. Nad Milockou dědinu, kumpánovi muzikanti, budou nám zpívat sourozenci Baťkovi. A Zdeněk Baťka napsal tento valčík.

0: Tak přátelé, a pojďme na další přání, která tady máme, ale vidím, že tady někdo volá, tak pojďme na telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolá?
1: Dobrý podvečer, paní Navratilová, Jiřáková Sostic. Já bych chtěla popřát, já nevím přesně den, ale je to v této době, slaví v Kosticích kulaté narozeniny Boženka Uhrová, Rozená Rampáčková. Tak Boži, já ti přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radost z té tvojí skvělé rodinky a z vnoučat, ale hlavně nech se všetci zdraví, šťastní a spokojení. K tomu také vám přeju aj Boží požehnání a písnička nech potěší, nech já i pro Zdenka a pro celou tvoju rodinu. Hlavně to zdraví vám všetkým přeju, které potřebujete všetci. Vždycky to všetci potřebuju.
0: Ano,
1: paní Navratilová, ještě bych chtěla písničku poslat všetkým mojím známým, dobrým, kterýma se znám přes váš rozhlas, tak jich všetkých zdravím a posílám jim písničku a Jardovi Wolfovi, to je můj kamarád také, tak všetkých zdravím.
0: Dobře,
1: a ta písnička nech jim udělá radost. A dětem přeju k jejich svátku všetkým, které poslouchají, nebo to budu vědět, nebo si vzpomenu, že je svátek Mezinárodní den dětí zajtra, tak nech ten den pěkně ve zdraví přežiju a v radosti a ve škole samé jedničky a všetkým nech se daří.
0: No ano, samozřejmě.
1: Když mají ten páteček, tak
0: určitě. Tak babičky třeba něco dobrého napečou, nějaké
1: ale
0: dobrůdky
1: ano.
0: Udělají.
1: No to může být všecko.
0: Ano, ano.
1: Všecko.
0: Tak jo.
1: Paní Navratilová, vy se také opatrujte, a i vaša kolegyně nebo kolega, hlavně buďte zdraví. A
0: ano, děkujeme pěkně.
1: Užijte si také toho ještě pěkného počasíčka, jenom napršat by nám mělo.
0: Ano, ano. No už se to tak jako schyluje. Tak možná to bude, no, možná se
1: možná
0: dočkáme.
1: Možná.
0: Tak jo.
1: Děkuji, opatrujte se, nashledanou.
0: Se také, nashledanou, nashledanou. A já ještě připojím tady psané přání, které tady mám. Dobrý večer. Dnes má narozeniny kamarád pan Jaroslav Tinka z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a Božího požehnání přejí manželka Ludmila, dcera Michaela s rodinou, dcera Silva s rodinou, rodina Kolářova, a kamarád Antonín Bartoš s rodinou a kamarád Broněk. Tak a dáme písničku. Co písničku? To bude směs, polovnická směs a budou nám hrát Skaličané.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, ano, dozněla polovnická zmes, jak je tu psáno. Spousta písniček jsme si mohli zaspívat, slyšeli jsme spoustu písniček. No a teď se budeme věnovat vašim přáním. Mám tady přání před sebou, dobrý večer. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. A písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak a pojďme na další písničku, kterou tady máme. Je to Zdeněk Gurský, napsal polku Kostelecký kostelíček. Budou nám zpívat Zdeněk Novák, Václav Štěrba a za doprovodu Glorie.

Tak, vážení a milí, pojďme tady na další přání nebo poděkování, spíš bych řekla. Je to, posílám poděkování za uvedení písně Františka Svojíka a Františka Kudrny Ty lesovské stráně s Josefem Zímou za doprovodu orchestru Jiřího Sládka v závěru polední relace pořadu Blahopřání s písničkou. Píseň zazněla ve filmu Madla zpívá Evropě se Zdenou Sulanovou v hlavní roli. No a dál pan doktor Jan Boleslav z Tišnova píše: mám před sebou pěknou knihu vzpomínek filmového a divadelního kritika Jiřího Tvrzníka nazvanou Šest dýmek Františka Filipovského. Na straně 216 je v ní obrázek Františka Filipovského a Zdeny Sultanové ve hře Pany z Biskupské hory z divadla Uranie. František Filipovský zde píše: brzy jsem měl v Uranii pocit, že jsem po všem tom střídání divadel v rychlém sledu zakotvil jako herec i režisér na scéně, jež měla zajímavý repertoár a po umělecké stránce mi dávala příležitost ke spokojenosti. Dostal jsem se do kontaktu s významnými režiséry Národního divadla. Byl to Jan Bor, Karel Dostal a Aleš Podhorský. A tyto kontakty mi připravili pozdější cestu do Národního divadla. Tak to je taková vzpomínka z knihy Šest dýmek Františka Filipovského a poslal nám tuto vzpomínku pan doktor Jan Boleslav z Tišnova, náš věrný posluchač. Přátelé, a dáme další písničku. Zafoukaj větříčku, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ano, ano, a já ještě připomínám, telefonní číslo k nám do studia je 726 46 5200. Budeme se těšit na váš telefonát, no a pojďme na přání, které tady mám, už poslední, jedno z posledních. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme a písnička Tmavá noc, tmavá noc, polka a tambořanka.

Písnička nám dozněla, pojďme na další e-mailovou poštu, kterou tady ještě mám. Tak prosím, zahrajte pěknou písničku mé dlouholeté kamarádce, paní Ilonce Vanové ze Střílek, která nedávno oslavila 87 roků. Přeji vše nejlepší a hlavně hodně zdraví a spokojenosti, a tak to vinšuje paní Zdenka Skalicková. Skaličková, Skalicková. Nevím, nejsou tu háčky, čárky, tak snad jedno bude dobře. Takže a ještě bych tady měla další přání, které teď přišlo před chvilečkou, tak pojďme na ně. Je mnoho lidí, díky kterým je svět krásnější, protože tu jsou. Mezi ně patří i květnový narozeninový oslavenec, který se narodil v máji, a to 17. května, a je to pan Karel Bušo z Květné, zpěvák slovácké dechové hudby Javorinky ze Strání. A tak, pane Bušo, přeji vám vše, co rado vzbudí lásku, protože spojuje lidi, přátelé, co dokážou pro vás žít, milovat a milovaným být. Přeji vám tedy hezké prožití, narození nového dne, stále stejnou vitalitu, boží ochranu na každý den, hodně fyzického a psychického zdraví, potěšení ze života po boku milující manželky Jarmilky, dcer Ivonky a Jarmilky, a současně i další léta v takovém zdraví, abyste nás ještě dlouho těšil svou přítomností a svým hlasem. Tak samozřejmě ještě hodně písniček naspívaných s vaší charakteristickou barvou hlasu. Tento hudební dárek z Českého rozhlasu Brno je z lásky darovaný a s láskou pro vás, pane Bušo, psaný. Ze srdce Věra s rodinou. Tak a pojďme na písničku Růžový květ, Antonín Borovička, Jiří Zeman a Josef Zíma, Svatava Černá, a hraje dechová hudba Antonína Votavy.

dozněl nám Růžový květ, dospívala nám Josef Zíma, Svatava Černá a pojďme, máme tady ještě prostor pro jednu písničku a bude to známá, můžete si zaspívat, možná zatančit. Trenčín, nedaleko od Trenčína a bude nám hrát Moravanka.

Tak přátelé, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou už zítra v poledním a podvečerním čase. A loučíme se orchestrální skladbou Jiřího Tesaříka s názvem Gianni, hrají kumpánoví muzikanti. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Česko i večer čekají silné bouřky, přicházejí ze západu. Správa brněnských hřbitovů vypsala soutěž na úpravu rozptylové loučky na ústředním hřbitově. Fotbalisté Artisu Brno jasně prohráli i druhý barážový zápas, do první ligy nepostoupí. A zítra čekáme většinou zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro západní polovinu Česka od Šluknovského výběžku až po jihozápad Moravy. Bouřky na naše území přicházejí hlavně z Německa. Pokračuje meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
0: Kvůli intenzivním přívalovým dešťům hrozí lokální záplavy, například zatopení sklepů a podchodů. Lidé by si měli dávat pozor taky na blesky a na větrem polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Správa hřbitovů města Brna hledá firmu na rekonstrukci hlavní rozptylové loučky na ústředním hřbitově. Za více než 5 milionů korun chce správa nechat opravit chodníky, vybudovat nový závlavový systém anebo vysadit nové keře a stromy. Rozptylová loučka byla bez větších úprav posledních 60 let.
3: Správa hřbitovů už dříve nechala z okolí loučky odstranit stromy, které byly ve špatném stavu. Kvůli plánované rekonstrukci část pozůstalých minulý měsíc sepsala petici. Nesouhlasili s přílišným zásahem do pietního místa. Správa hřbitovů pozůstalé ale na veřejném projednání ujistila, že hlína s popelem zemřelých bude upravena stejně, jako tomu bylo doposud každý rok, tedy pouze doplní novým substrátem a dosejí trávník. Šimon Franz, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalový Artis Brno prohrál v odvetě baráže o účast v příští prvoligové sezóně na hřišti Slovácka 0-3. V součtu tak brněnské mužstvo prohrálo dvojzápas 1-7 a zůstane v druhé lize. Podle trenéra Romana Nádvorníka baráž ukázala, že Artis ještě není na postup do nejvyšší soutěže připravený.
4: Některé věci prostě nepřeskočíte, můžete to poskládat, ale stejně to musí mít nějaký vývoj, musíte to mužstvo na to připravit. Samozřejmě může se to povíc, ale já tohle tomu moc nevěřím. Já si myslím, že tomu to musí pracovat, musí se poskládat a musíte proto udělat jakoby na tom hřišti ještě víc.
0: A čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem. V Praze porazili Kosovo 2-1. V národním týmu debutoval Hugo Sochůrek, který se týden před 18. narozeninami stal nejmladším českým reprezentantem v historii.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženost přehaňkami, odněle i bouřky. Během dne se místy může oblačnost protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Vánt bude mírný západní, postupně severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 215. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta se sune na 210. kilometr, tam odklízejí následky nehody 3 osobních aut v pravém pruhu. A na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi dejte pozor za Svojkovicemi. Havarovalo tam osobní auto a projíždí se Kyvadlově. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů a obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás.

0: odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svýžitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
2: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy,

0: v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
1: Paní Bárova Ňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
2: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičema, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
1: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
2: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
1: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
0: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážu vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
1: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
0: Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
1: 4. prosince.
0: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mi to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou, pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho je hodně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem si je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, seš těhotná, jo, a teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam byl z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má. Ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout. Co všechno by v tom bylo?
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů napravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Naučte se studovat Talmud. Karol Sidon o současné vlně antisemitismu a kniha fotografií pamětníků Shoah, kteří se dožili 100 let. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Otevřené a inspirativní studium židovských textů, tradic a kritického myšlení nabídne v Praze Pardes Pop-up Beit Midrash. Během 1. červnového týdne budou moci začátečníci i pokročilí studovat Talmud, chystají se večerní přednášky na aktuální témata, šabaton i nedělní studium s přednášejícími z institutu Pardes. A my už jsme ve spojení se spoluorganizátorkou akce Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, my jsme spolu mluvili před několika týdny o Limudu, jiné vzdělávací akci, kterou jste také spoluorganizovala. Mají čeští židé hlad po židovském vzdělávání? Je o přednášky a studium zájem?
2: Já doufám, že ano, že mají hlad a taky věřím, že s jídlem roste chuť, tedy že se nám daří v lidech probouzet zájem o celoživotní židovské vzdělávání a ukazovat, že může být relevantní pro dnešní svět. A smyslem těch akcí je vlastně vytvořit prostor pro kultivovanou diskuzi a ideálně v polarizovaném světě nerozdělovat, ale spojovat.
1: Co letošní Pardes Pop-up Beit Midrash v Praze nabídne?
2: Ten program je opět rozmanitý a má několik částí. Večerní přednášky v Majzlově synagoze a nedělní limud na aktuální témata v kontextu židovské tradice nabídnou různá témata, konkrétně zamyšlení například nad tím, co hraje roli v našem rozhodování, jak je to s vnímáním pravdy, jaký smysl může hrát modlitba pro sekulárního člověka, nebo jestli může tradiční judaismus přijmout pluralismus a zároveň zůstat tradiční.
1: Podle čeho vybíráte zahraniční hosty, kteří přijedou?
2: Ty hosty se snažíme vybírat napříč generacemi, pohlavím, různými názory a ukázat právě pluralitu názorů v plné šíři. Letos na Pardes Popa přijede David Bernstein, rabín Zvi Hirschfeld a Lea Rosenthal.
1: Vy mluvíte o Pardesu, o jakou instituci se jedná?
2: Pardes je vzdělávací institut se sídlem v Jeruzalémě a nabízí otevřené a intelektuálně podnětné studium židovských textů a tradic. A usiluje vlastně o kritické myšlení, různé mezilidské dovednosti a hlubší porozumění židovskému kulturnímu dědictví nebo náboženskému dědictví. Jeho specifikem je, že se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra studentů bez ohledu na jejich zázemí nebo míru židovského prožívání a vlastně usiluje o to inspirovat jak zapojení do židovského života, ať už je to v Jeruzalémě nebo různě po světě. Tak to je i smyslem vlastně té akce Pardes Pop-up Beit Midrash, která se odehrává v různých místech ve střední Evropě a jedná se taky o takový návrat ke kořenům ve smyslu evropského židovského kulturního dědictví.
1: Chystáte nějaké další takto vzdělávací akce?
2: Pardes Pop-up se do Prahy vrací po loňském úspěšném prvním ročníku a Limud Praha byl taky úspěšný, takže bychom tenhle typ akcí chtěli i do budoucna víc rozvíjet a o Praze uvažovat jako novém nebo staronovém centru židovské vzdělanosti.
1: Říká ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: 96. žalm Zpívejte Bohu novou píseň, ať Bohu zpívá celá země, slyšíme v podání skupiny Mišpacha se souborem a orchestrem lodrových škol.

0: Celosvětový světový nárůst protižidovských nálad je nejvýraznější od konce druhé světové války. Navíc se neprojevuje jen nárůstem verbálních útoků, ale i vandalismem a fyzickým napadáním. Podle výroční zprávy Federace židovských obcí v České republice v sobě moderní antisemitismus mísí prvky tradiční krajní pravice, radikálního islamismu a extrémní levice, přičemž často maskuje nenávist k židům jako nesouhlas s politikou státu Izraele. Jak se na tyto nálady ve společnosti dívá vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Stoupající protižidovské nálady ještě rozdmíchává válka s Iránem. Posílila náboženské pnutí, ptám se vrchního zemského rabína Karola Sidona.
2: Problém je v tom, že ten islám je postavený jako jedno náboženství pro všechny lidi. Tohle je pro židovství vlastně jako naprosto cizí. My od začátku víme, že jsme malý národ a že se s tím musíme poradit. Ale z toho hlediska duchovního je do toho člověk zapojený a tam, kde to náboženství je živý, navíc ještě jsou ty děti vychovávané v nenávisti k Izraeli a Židům. S tím, že jsou ochotní za to dát život, tak to je to opravdu jako něco hrozně vážného, jenomže Izraelci s tím mají co dělat už v průběhu té existence Izraele. Jo. Ten začátek toho státu byl spojený s válkou. Ty naše dějiny nás vedly k tomu, že ta země, kam se chceme vrátit, to je ta svatá země. A tohle to zase je v příkrém rozporu s tím, co si myslí muslimové, respektive co si myslí ty ajatoláhové a lidi, kteří jim důvěřují a dají na jejich slovo.
1: Protižidovské nálady můžeme pozorovat i v Evropě. Nedávno v Londýně před synagogou útočník napadl a pobodal několik lidí.
2: Nemusím chodit tak daleko. Tady u nás sloužil jako můj pomocník nejmladší syn mýho učitele, rabbi Kalheim. To je člověk, který už měl skoro věk do odchodu do výslužby z armády. Ale ještě v začátku té války v uniformě se zastavil na benzinové pumpě koupit nějaký lízátka pro děti. No a prostě mu vrazil kudlu do zad. Člověk, který tam byl jako mladý kluk, pak se dozvěděl, že kousek a bylo to do srdce. Že? Přežil to. Samozřejmě ho to hrozně potrefilo. Tohle to se tam děje běžně.
1: Žil jste 2 roky v Izraeli. Jakou zkušenost máte vy?
2: Jsem to taky zažil, ne na sobě, ale to nebezpečí tam bylo. Tehdy se používali nože hlavně a řezali ty lumpové lidi na stanicích autobusu. Ten Izrael v tom žije, mluvíme o tom, ale teprve nedávno to začalo být vnímáno ve chvíli, kdy teror přeskočil do Spojených států anebo do Evropy.
1: Kde je hranice, na kterou je třeba dát si pozor?
2: Problém právě je v tom, že ty věci se vršejí, nechávají se vyzrávat až do chvíle, kdy už je to skutečně na mále. Jako to je teď. A z ohledu na západ, na veřejné mínění, na benzín, který jde nahoru, tak se snaží Izrael držet přece jenom na uzdě, aby nemohl dodělat to, co je zapotřebí. A to není nic, co by těm lidem izraelským nebo židům bylo příjemný. Není vůbec příjemný těm lidem jít do války. Dokonce bych řekl jiného člověka zabít. To není legrace.
0: Páteční večerní modlitbu k uvítání šabatu opět zpívá skupina Mišpacha a soubor Lodrových škol.

0: Až do 120 let se jmenuje obrazová publikace fotografa Jindřicha Buxbauma. Na černobílých fotografiích zachycuje 15 mužů a žen, kteří přežili holokaust a překročili věk 100 let. Součástí knihy jsou doprovodné texty historika Daniela Soukupa. Ty popisují nejdůležitější okamžiky života lidí, kteří prošli velkým utrpením a přesto zůstali nositeli naděje. Nadační fond obětem holokaustu nyní uspořádal setkání autorů knihy s přáteli. Terezie Jirásková na něm natáčela nejprve s fotografem Jindřichem Buxbaumem.
1: Když mi vyprávěli ty osudy, někdy ty situace byly, řekl bych, až krutý, protože když jsem si představil, že vlastně z mojí tatínek se dožil bohužel jenom 59 let po těch útrapách, takže je to hodně individuální, to dožití těch lidí. Jo. Někteří prostě se dožili na následky toho věznění krátkého věku, někteří prostě se dožili toho věku vyššího, třeba 80, 90 a nakonec i těch 100 let. Spojoval je ten strašný osud toho holokaustu a toho utrpení.
2: Jindřich Buxbaum tuto knihu věnoval svému tatínkovi Rudolfu Buxbaumovi, bývalému vězni koncentračních táborů Terezín, Osvětim a Schwarzheide a přeživšímu pochodu smrti k jeho nedožitým 100. narozeninám.
1: Často na něho myslím a obdivoval jsem prostě, co všechno prožil a čím si prošel. Protože to není ani možný, aby normální člověk toto vydržel a přežil. Já teda mluvím za sebe, i když si myslím, že nejsem úplnej slaboch, ale nevím, jestli bych toto všechno dokázal přežít a jestli bych to vydržel, to utrpení.
2: Historik Daniel Soukup, který napsal doprovodné texty k fotografiím přeživších, se rozhodl si od těžkých osudů zachovat trochu odstup.
3: To znamená, já jsem se s těmi portrétovanými nesešel, naopak jsem čerpal buď z dostupné literatury, z archivních materiálů a především z nahraných rozhovorů a byla to takový záměr vytvořit si trošku odstup od těch příběhů a podívat se na ně zvenčí.
2: Daniel Soukup oslovoval potomky a rodiny přeživších.
3: To vlastně jako pro mě byla největší jako radost třeba získat nějaké osobnější vzpomínky, nějaké jako osobnější zážitky těch dětí nebo vnoučat, kteří jsou zachyceni v té knize.
2: V čem byla tato zkušenost pro historika Soukupa nová?
3: Já jsem zvyklý už jako dlouhodobě vlastně větší část svého života naslouchat těm příběhům těch členů té naší jako širší komunity. A vlastně to bylo poprvé, co jsem, nejenom, že jsem byl tedy v roli naslouchajícího, ale také vyprávějícího. A to byl vlastně jako nový rozměr, který jsem do té doby neznal a uvědomil jsem si tu jako velkou míru zodpovědnosti za to, jak vlastně člověk ten příběh vypráví.
2: Název této silné knihy Až do 120 let odkazuje k tradičnímu židovskému přání k narozeninám až do 120 let, které symbolizuje ideál dlouhověkosti, naplnění životního úkolu a dovršení lidské existence.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve věku 97 let zemřel Toman Brod, přeživší Shoah, historik a signatář Charty 77. Ve své odborné práci se věnoval hlavně novodobým dějinám. Napsal také působivou autobiografickou knihu Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Představitelé Evropské židovské asociace vyzvali Belgii, aby zastavila stíhání 3 mužů, kteří v Antverpách provádějí židovskou náboženskou obřízku. Případ podle nich ohrožuje svobodu židovského náboženského života v Evropě. Ještě do 11. června je možno v pražské galerii Photograph Zone navštívit výstavu Tamary Moises a Shlomiho Jafeta Golemet. Za pomoci umělé inteligence vytvořená ženská postava návštěvníkům zprostředkovává témata přenosu traumatu, významu empatie i rostoucího antisemitismu v Evropě. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokumenta publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Asi 5000 domácností na jihu Čech je bez dodávek elektrické energie. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek oznámil konečnou nominaci na mistrovství světa. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Kvůli silným bouřkám je teď na jihu Čech zhruba 5000 odběratelů bez elektřiny, potvrdil to mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují více než 20 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektrické energie se týká zejména oblastí Českobudějovicka a Prachaticka.
3: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
2: Meteorologové v Česku varují před bouřkami v západní polovině České republiky až do dnešní půlnoci. Lidé v České republice by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje a lidi nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje, aby lidé na e-mail odpovídali a na žádné odkazy neklikali.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: V blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově pokračuje výstavba nového parkovacího domu. Práce v lednu a v části února zdrželo špatné počasí. Dům nabídne více než 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by vše mělo být hotovo na konci srpna.
5: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, úpravy stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která souvisí s tím vybavením. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého i Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila z kádru kvůli problémům s disciplínou. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Kouč Miroslav Koubek nominaci oznámil na tiskové konferenci krátce po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den stále zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, bouřky jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima většinou mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Vyškov Brno pozor za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 211 se zpomaluje, fronta pokračuje na kilometr 210, kde odklízí následky nehody 3 osobních vozidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
6: Česká 12.
7: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Ostatně je úplně jedno, na čem a kde posloucháte. Ale budete teď poslouchat hitparádu Česká 12. A mám pro vás hned na úvod dobrou zprávu. Pro mě také samozřejmě. Podle nejnovějších výzkumů poslechovosti je Česká 12. oblíbenější než byla a navíc má nárůst během toho poslechu. To znamená, že vás nejen zajímá, co je nového, to znamená tři novinky, ale zajímá má vás také a to nejvíc, kdo vyhraje. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Novinky budou mít Tomáš Klus a Věra Martinová. Naďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
6: Host České dvanáctky.
7: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Krůta. Ahoj Honzo.
0: Ahoj.
7: Já v těch přípravách tvých 80. narozenin musím prozradit, že my připravujeme na sobotu a neděli, je to první červnová sobota a první červnová neděle, takový program, který se jmenuje V pohodě, neboli Jan Krůta, spisovatel a textař, slaví 80. narozeniny a my slavíme s ním, takovýhle to má název. A to je jediné, co prozradím, ostatní už neprozradím. Tak jsem tě pozval i sem do hitparády Česká 12, protože v těch přípravách samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co děláš v současnosti. A ty máš novou knížku, je to 630. kniha tvé kariéry, to mi připadá neuvěřitelný.
0: No, mě taky, ale bohužel to znamená, že jsem asi starý už, když jich má tolik.
7: Tak ale říkám, jako, za pár hodin 80.
0: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený, přečtení, navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu a prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
7: stole.
0: Jsou
7: tam QR kódy?
0: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a studují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě nadovolný se vám a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách by se vám výborně zpívaly. Je tam třeba píseň Nenávidím šéfa.
7: To by se mohlo stát hymnou ranních porad.
0: A to opravdu už se stalo trošku, že lidi řvou Nenávidím šéfa a řve celá hospoda.
7: Tak to je bezvadný. Já bych teď ti položil pár krátkých otázek. Jo?
0: Ano.
7: První písnička tvoje, kterou si ty slyšel z rádia. Vzpomeneš si?
0: Ano, Hastrmany Tatrmany se Zdeníkem Mertou.
7: No a to možná slycháš do dneška, že jo? Jak se k tomu došlo, že jste napsali tuhle písničku?
0: Člověče, večer mi poslali autem kazetu s tím, že mi Petr Hanik, tuším, do toho řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
7: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
0: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
7: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách?
0: Člověče, to jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Gracie, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pámbu dodnes a ještě se nám neohrály.
7: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká 12 v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
0: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Přesně před 20 lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák, Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky a čeká nás žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak z toho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře. Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMSku hit mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti. A tak natočili písničku, která je nejen pro děti. Toulaví zpěváci.

Autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminulé novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bent.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Předminulé novinka a dnes místo osmé milé ženy Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u sedmého místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na sedmém místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch tří novinek z minulého týdne dvě prošly do dnešního žebříčku. Sedmé místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk.

autorská dvojice Petr Janda a Lukáš Koranda, pěvecká dvojice Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala zpěvačka Jana Vaculíková.

Páté místo, Maják a Jana Vaculíková. Genius Loci je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu. Minulý týden třetí místo, dnes místo čtvrté.

0: Autorská i pěvecká dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pod mým hlasem teď dozněl hit, který se jmenuje Pro mámu, a ten je zatím na stupních vítězů, tedy přesněji řečeno zatím jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 5 týdnů, šel z nuly na 2. místo a zatím je to 3x 2. místo a 2x 3. a to 3. místo platí i pro dnešek a je to vlastně návrat na 3. místo. Na 2. místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě 4. a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová. Tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka, Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebří 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. 8. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. 7. místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. 6. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. 5. místo, Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. 4. místo, Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes 2. místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po 10. v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala. Má na svém kontě už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak jsou nejslou, snad nevzbudím.

0: nás umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začnou opravy mostu na hlavním tahu první třídy číslo 49. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pokud se ukáže, že český stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tak na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, říká ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmů vyřešil a není proto žádný důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začne rekonstrukce mostu v Říčanské ulici na hlavním průjezdu městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, motoristé musí počítat s dopravními komplikacemi, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
4: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově, práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
2: A v době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit takzvaní regulovčíci, kteří mohou pružněji reagovat na aktuální dopravní situaci. V Mostě otevřeli integrované centrum pro pečující. Rodinní příslušníci se tam naučí pečovat o své blízké, kteří to už sami nezvládají. Ve výcvikové místnosti jim poradí pracovníci městské správy sociálních služeb. Centrum sídlí ve 12. patře budovy Harmonie.
5: Určitě postradat, pokud možno co nejníž.
6: Pečovatelka Jana Genslerová předvádí, jak pomoct s přemístěním osoby z invalidního vozíčku do postele. Domov pro seniory eviduje podle ředitele Luboše Trojny tisícovku žádostí o pobytovou službu.
7: Můžeme dát vědět. Stále nemáme místo, ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat, pochopili ty principy.
6: Další budou v Chomutově, v Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Norska mají vůbec první medaili z mistrovství světa v historii. Je bronzová poté, co porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Finálové utkání mezi Švýcarskem a Finskem má za sebou první třetinu a zatím je stav nerozhodný 0-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku ještě bouřky, nejnižší teploty mezi 12 a 16 stupni. A zítra přes den zataženo až oblačno, na většině území republiky déšť nebo přehánky, bouřky jen ujediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně kolem Olomouce ve směru do Ostravy mezi sjezdy na Nemileny a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní vozidlo s defektem na pneumatice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od ty šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíce je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: ty
3: jako...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidíme. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozvat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150.

0: mlékem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
0: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
2: Pochoutkový rok.
0: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpikujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
0: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
0: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet.
0: Barvy žet, jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
0: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařskej. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
0: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
0: Jeden díl sádla, jeden díl másla. A nejprve si opečeme taková čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
0: Tak, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to a mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra a půl.
0: Počkej, mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
0: To ale možná barák bude hořet, že jo, teď jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát, opravdu stát. Míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
0: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit. Úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
0: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
0: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na

0: inženýra Králíka, můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
0: Ochutáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
0: Já jsem spokojený, no tak pochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
0: Nejsou, nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně. Přelívaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
0: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
0: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
0: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
0: No tak já doufám, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a napříště se těší i Ivan Vodochodský. Měj se krásně.
0: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, anebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka, nebo já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no a ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte i bez ohledu na to, co držíte za zásady.
2: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to, já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje, já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Že? Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku a takové.
1: Aha, no to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu. Pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Dodávky elektrické energie na jihu Čech se daří postupně obnovovat. Na pražské Masarykovo nádraží od zítřka nebudou jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy s deštěm, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Energetici v České republice už obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává téměř 2000. Informoval o tom večer mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek elektrické energie více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky stále přetrvávají hlavně na jihu Česko-Budějovicka, v Novohradských horách a také na jihu Lipenska. Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna místy silných bouřek. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání ale zavadil o cenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění a nehodu vyšetřují kriminalisté. Upřesní mluvčí policistů Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování služebního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
2: Všechny vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna od zítřejšího rána nebudou jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Začnou tam totiž opravy nástupišť a kolejí a vlaky budou končit ve stanici Praha Bubny. Podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala bude tato výluka dlouhodobá.
4: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Několik set dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit mohou rodiče dětí žádat od zítřejšího rána. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude zájem velký.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Sport.
2: Do 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha a Ladra. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr krátce po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát. A hokejové mistrovství světa má na programu velké finále, ve kterém domácí Švýcarsko nastoupilo proti Finům. Po druhé třetině sta stále nerozhodný 0-0.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice velkou oblačnost, zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, pouze ojediněle bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima docela nízká, už mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, zítra večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: U Českých Budějovic je uzavřená silnice 143 z Čelné k nájezdu na dálnici D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním vozidlem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C? procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, aby tak budou přimná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: Já jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě napadla, pane Jeleček.
3: No, vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: Už na gymnáziu koketovala Eva Hulubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalost.

0: Kamenutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli, paní učitelka Mojžíšová,

0: A říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo. No a já teda vytáhla to hada, já se hadu nebojím, a nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo. No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
1: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu. A postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
2: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
3: To teda budu řešit.
2: A nechoď pořád za mnou.
3: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
2: Tak za mnou nechoď.
3: Když s tebou mluvím, tak musím.
2: Ale víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali, ty jsi v životě nic neudělal.
3: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, jak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
2: Ty tak něco poznáš.
3: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
2: Petr je chytrý.
3: Víš, že jo?
2: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě. Blbej, tak je chytrej.
3: To je jako po tobě, jo?
2: No tak po tobě rozhodně není.
3: Počkej, jak to, že po mně není?
2: No, není, no.
3: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
2: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
3: Byla?
2: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych
3: počkej, to
2: prosím
3: pro mě to...
2: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
3: Pro mě
2: kdybych
3: to je
2: nebyla,
3: důležitý.
2: Tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
3: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
2: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
2: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepíne, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
3: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
2: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
3: Ježiš,
2: no, mi to uteklo.
3: To je blbec, mě tam mohli dát z fleku.
2: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
3: Náhodou, jednu věc umím, víš.
2: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
3: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
2: No.
3: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
2: Honí mi z obrazu.
3: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvládl.
0: No a proč by to dělal, prosím tě?
3: Protože by to nezvládl. To umím jenom já.
0: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
3: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
0: To neřeš. To není důležitý.
3: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
0: Potom nepátrej, důležitý...
3: Hele, nezamluvej to,
0: není to,
3: nezamluvej
0: co umí Franta Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
3: No, ne, tak nezamluvej to, co umí Franta Brabec?
0: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
3: Víš, proč to dělám?
0: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
3: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
0: Na měsíc, jo?
3: Jo.
0: To je výborný, na měsíc.
3: Jo.
0: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
3: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď, neřeš.
1: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty. V režii Viktora Polesného.
4: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
0: Pravdu,
4: jak si to vysvětluješ? Tu
0: já
4: změnu
0: to
4: toho repertoáru?
0: Takhle.
4: No.
0: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
4: No.
0: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
4: Ano.
0: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říká jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někaď vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli, jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
4: No ne, že drží, to se škromená. To se v něm mám dojít.
2: No to je právě, víš,
4: zlepšuje se to.
2: No zlepšuje se to.
4: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky ne. Neříkám přímo skalpel.
2: Ne mastičky. Mastičky.
4: Mastičky ani
2: mastičky
4: ty.
2: Mastičky ne, mám.
4: Nebo na noc takový to.
2: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady
4: čili
2: měla.
4: Řízli tě?
2: No ale to už je dlouho.
4: Jo.
2: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Vorel říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No, tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
4: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
2: já
4: poznat.
2: Já už tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
4: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
2: mě
4: že by ženský neměli?
2: Mně to je úplně jedno.
4: No, proto jsi to řekla.
2: Mně to je úplně jedno. No. Cher je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým filmčaj s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju.
4: No.
2: Mně to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně. To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiný scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vníme jenom tu energii, prosím tě. Evi, vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak, a teď. Pláužnička. Jako třešnička. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím. Mě nějak blbě.
6: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
6: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
6: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
6: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
6: Kolik je hodin?
4: Moc.
6: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
7: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prcat. Odkud to přišlo?
8: Od nás to nemají.
7: A to říkají všichni? Všichni.
8: Šepková taky.
7: To je hroza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
6: Není to ono, co?
9: Je to dobré.
6: Ta omáčka.
9: Je to vynikající. Ostatně, já s ním všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Pěťo, řekni něco.
6: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovské.
4: Koho?
9: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
10: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
10: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
10: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
10: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
10: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
10: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimpl nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam,
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, je to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Náves, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klid. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
8: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, vždyť jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepí pivo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu, ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už odbírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu nelahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení. Že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Na závěr nedělního dne tady pro vás máme opět připraveno tak jako vždy noční linku. 23. hodina odbyla, no a noční linka v tomto případě nedělně pondělní právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Platí, že se i tentokrát na vás budu moc a moc těšit. A vy samozřejmě především stálí hosté víte, že už jsou, nebo že máme před sebou dvě hodiny společného setkávání se, společného povídání a také připomenu, že pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si vyberete a že ta muzika a písničky přispějí také k vaší pozdně večerní pohodě a dobré náladě. No a o čem to dnes v noční lince bude? Svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíše prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost? No a na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Třeba na jaký druh práce? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? A dá se třeba léty podle vás trpělivosti naučit? Jaké pak jsou vaše zkušenosti a názory? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, že kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a jako vždy vám připomenu i tradiční e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a po písničce už můžeme pozdravit do hostinného Milana. Krásný nedělní večer, Milane, vám přeju.
1: Krásný nedělní večer přeju i vám.
0: Děkuju.
1: I posluchačům Noční linky.
0: Děkuju moc za všechny samozřejmě. Tak Milane, jak jste na tom s trpělivostí? Vydržíte u nějaké třeba títěrné práce, abyste se nevstekala, aby vám to pěkně šlo od ruky, nebo jak jste na tom s trpělivostí?
1: Právě títěrná práce, to je pro mě hrob, to je...
0: Jo.
1: No to asi moc nejde dohromady. Já jsem spíš takhle na přes dopravu, jako, nebo...
0: Mm-hmm. No tak mimochodem, o řidičích by se taky dali vykládat dlouhé statě a příběhy, jak jsou trpěliví a netrpěliví, tak jak jste třeba trpěliví za volantem, když budete někde stát v koloně dlouho?
1: No já už teď nejezdím, ale když jsem jezdil, tak trpělivost jsem měl velikou.
0: Jo.
1: Vždycky jsme v pohodě dojeli.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsem dělal na vrátnici tam s těma řidičema, tam to bylo dost... Tam jsem při s nima dost spolupracovat, trpělivost prostě, když ukážete, že musí zastavit, tak musel zastavit, že jo. A měl jsem na šichtě taky dvě ženy, tak s nima jsem taky musel mít trpělivost.
0: Co pak, byly špatné řidičky, snad jste chtěl říci?
1: Ne, to zase rodinné návštěvy.
0: Jo, takhle, jo.
1: No
0: a dá se...
1: Práce...
0: No?
1: No prosím, dítěrná práce pro mě jako moc není.
0: Tak to ne.
1: Já jsem dělal manipulační dílně reál v měsícu a utek jsem na vrátnici. Tam se mi líbilo.
0: Jo, a tam právě v té dílně to bylo o té trpělivosti, říkáte, s tou prací, jo, dobrat se nějakého výsledku a tak.
1: Ano, tam to je všechno takový drobný prostě a já jako drobný věci moc mi to nejde.
0: Tak někdo na to není, na takovou tu vysloveně ruční práci a takovou zkrátka opravdu titěrnou práci a tak. Dá se podle vás trpělivosti naučit?
1: Určitě. Trpělivost musí být u dětí, že jo? Musíte být s dětma, když chce, tak trpělivost no. Na prvním místě. Já jsem měl trpělivost taky s dětma.
0: Jo, takže jste pěkně odpovídal na každou všetečnou otázku hodiny, roky, jo?
1: dá se říct, bral jsem si je dost často. No.
0: To známe asi všichni, že to člověk opravdu musí někdy s trpělivostí zkrátka vydržet, protože někdy těch otázek je mnoho a točí se furt dokola a jsou to taková různá dětská období. Někdy je to samozřejmě zábavný, ale někdy, když člověk potřebuje řešit jiné věci, tak to dokáže být vyčerpávající, to je pravda.
1: No rád si poslechnu ostatní, jestli mají rádi tu titěrnou práci nebo ne. Já teda prostě ne. Já jsem roky dělal v dopravě a tam mě to bavilo, no.
0: A umíte takové to pořekadlo, jak jsem tady zmiňovala, kdo si počká, ten se dočká?
1: Určitě. Já teď čekám furt, abych se dočkal.
0: Jo. takže jste zkrátka trpělivý od přírody, nemusíte se trpělivosti učit.
1: Dobře, že až do narozenin, ano.
0: Jo. Dobře, tak Milane, moc vám samozřejmě přeju krásné dny, děkuji a hodně trpělivosti, když jí bude potřeba a jinak děkuji za návštěvu
1: taky,
0: a za telefon.
1: Taky děkuju.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Thank you.

kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl:

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špak ví, dost možná, že ten

0: Karel Černoch nám přišel krásně zaspívat o čtvrtém přání, jinak máme 13 minut po 23. hodině. Na telefonu pozdravíme na Moravu Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Prvně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Uh-huh.
1: No a teďka k tématu.
0: Uh-huh.
1: Nevím, jestli budu přesné, ale chce to, jako takhle to řeknu, trpělivost a přesnost jsou spojeny nádoby. Uh-huh. Protože dělám údržba, že tak vím, o čem mluvím.
0: Jo.
1: Protože když spravuju tramvaje, což dělám v práci s chlapama,
0: uh-huh,
1: tak je vždycky důležité si všechno jednak promyslet. Pak mě to učil děda, že vzít tušku a poznačit to, protože on je jednodušší to vždycky rozdělat a horší pak, když se vymění o špatné děli, to zase složit. Jo,
0: jo, jo. Jo.
1: Takže poznačit si všechno tuškou, to pomáhá. Nebo to nafotit na telefon, to je druhá možnost. Jo.
0: No, máte pocit, že to souvisí s trpělivostí, tohleto taková příprava na opravy a na práci?
1: Ano, protože když si to nepoznačíte,
0: uh-huh,
1: tak najednou se můžete ocitnout v pasti, že nevíte, jak to bylo. Jo? A teďka přemýšlíte, jestli třeba tam byl takový šroub nebo makový šroub. Jo?
0: Jo.
1: A nesmí tam hlavně nic chybět, jo? Protože tam musí být prostě všecko přesně. Jako, jo? Takže všechno to musí sedět, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Rovna tak, když něco třeba řežete, já třeba než něco uřežu, tak to čtyřikrát měřím, jo? Protože v momentě, kdy to udělám krátky, to pak už s tím nemůžu absolutně nic udělat.
0: Tak vy spíš mluvíte o takové té přesnosti a preciznosti, než o trpělivosti, Roberte. Trpělivost je přece jenom taková vlastnost, jako že jestli dlouho vydržíte třeba na něco čekat, nebo jestli znervózníte, když se vám třeba nedostane toho, na co čekáte, nebo to nedopadne úplně nejlépe, když něco na něčem právě pracujete, tak bych to spíš nazvala trpělivostí. Tak máte pocit, že patříte mezi trpělivé lidi?
1: Každá situace je jiná.
0: Mm-hmm.
1: Takže když třeba s klukem stavíme pucle, tak mě to baví, ale u toho se taky musí přemýšlet, protože si představte, že máme...
0: A chce to určitě trpělivost, to je pravda.
1: Přesně tak, že musíte udělat nejdřív obvod a pak prostředek. Nikdy nese,
0: aha,
1: od prostředka se nedoberete žádného konce.
0: Takže trpělivě kousek po kousku a pokud máte nějaké ty velké sady,
1: jo,
0: tak teda...
1: Jo, třeba 7 dílů nepasuje a 8 dílů pasuje. Jo.
0: Tam to chce opravdu dávku nutnou trpělivosti. Takže vy trénujete trpělivost třeba na těch puclích, jo?
1: Jo, ale třeba svoji situace, nechci říct, že jsou netrpělivé a spíš jsou, jak bych to řekl, vyděšené, jo? Že třeba
0: mm-hmm,
1: mám z něčeho strach, nevím, jestli to spolu souvisí.
0: Mm-hmm.
1: Nehorší je to čekání, třeba když mě bolí zub a teď jsou zuba, že? A teď vím, že mě čeká nějaký nepříjemný zákrok, tak vím, že někdy aj pláču, jo? Že prostě protože jsou melancholik, mám strach, tak
0: jo,
1: třeba
0: jo,
1: i prečím, protože je to nepříjemné.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli to souvisí s trpělivostí, spíš to čekání jako a ten strach. Nádoby, já nevím.
0: Že vás takhle jakoby zkrátka dostane emočně ten strach, že,
1: jo, že brečím,
0: že jste z toho smutný až k slzám. No, tak může se stát samozřejmě taky. A možná právě to vyčerpávající očekávání s tou trpělivostí souvisí a i s tím, že potom vám to přináší takové nějaké úplně nepříjemné pocity, asi tak, jak popisujete. No.
1: Můžu se vás, paní Tuško, na něco zeptat?
0: No, povídejte.
1: Ne, protože vždycky kladete vy otázky, tak

0: potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny, kdo poslouchají a přijeme, ať se dovolají a s tou trpělivostí, ať se prostě to, to se, dá se to naučit, jo.
1: Mm-hmm.
0: Ale samozřejmě mě třeba hodně pomáhá, to jsem ještě taky chtěl na závěr říct, moje kamarádka, moc prima holko, ona mě učí prostě, jak se postavit strachu, jo. Mm-hmm. To je hodně moc hezký, že prostě mě tohle učil, moc si toho vážím a to je všecko asi, co jsem chtěl říct.
1: Tak to je určitě důležitá věc, tak ať se vám to samozřejmě daří. Pěkně.
0: Neříkám, že nepláču, třeba na hřbitově taky brečím a tak to ví a všetci, že jsou to vezno, to už je 3 roky, no, s tím nic neudělám.
1: Jo, jo. Dobře, Roberte, tak moc vám děkuju za návštěvu.
0: Tak se mějte moc hezky a moc děkuji, že jste mě vzala. Počkám si na ostatní.
1: Dobře.
0: Jak to mají taky strpělivost, je to velmi zajímavý téma. Tak, no, a chci připomenout téma mravenci, ty mě strašně baví opozorovat.
1: Jo, to si vzpomínám, že jste
0: dali, říkal. Tak to určitě zapojím, pokud se dovolám. Tak
1: dobře. Mějte se hezky, Roberte, naslyšenou, hezký zbytek nedělního pozdního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: S tou pozdravíme do Mnichovic. Libušku, Libuško, krásný pozdní
1: já
0: večer vám přeju.
1: Já vás zdravím za sestrou a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: A já přeším tomu tématu.
0: No.
1: Trpělivost se říká, že přináší růže.
0: Ano, ano, to se říká.
1: No. A já teda tu trpělivost mám, ale
0: jo?
1: Když mi něco nevede, tak jako jsem to nerodný.
0: Stekáte se u něčeho třeba, když něco nejde?
1: To ne.
0: To ne.
1: Ale pekla jsem rolády, věnečky a košíčky, mm-hmm. i takhle lidem. A ty rolády nejhorší jsem měla, já jsem stávala roči ve 4, aby se mi to, jako jsem měla to odpekla a někdy popraska. A chodil k nám pan jeden, který byl cukrář a tatínkový kamarád, který říkal, když to poprasnu, to je taky moukou se stane, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako, aby, že se to může zamazat, no, tak jsem to zamazala, pak to bylo dobrý, poříšky posypala to, ale vždycky jsem měla s tou takovej strach, jo, že říkají, to jsem bát nervózní, aby to se nestalo, když to někomu dáváte, že jo.
0: Jo, no a jinak u toho, vy jste zmínila to pečení, tam musí být asi velká trpělivost, když člověk peče třeba různé druhy cukroví a teď to musí všechno načinčat, no, nazdobit, poslepovat, vykrájet, všechno vytvarovat, no, klobouk dolů, kdo tohle to umí.
1: To já jako jsem ráda dělávala, jo, jsem se hrávala to, jo, i s tím cukrovým. No bohužel Vánoce se nějak neto, protože se střeny bylo dobře, tak se nepekla, tak jedna paní, co sem chodí pokupat, tak přinesla taky cukr, to měla výborný.
0: No, mě
1: sousedka peče taky a tak mi taky dala krabec. No ale jinak ráda teda jsem to dělala a peču jako to cukroví a těle teď jako rád nedol, to jsem se já do toho jako nepouštěla nebo to, ale jinak ty roláby
0: a drobnosti zvládáte.
1: Šíčky, no.
0: No a jste, jako Libuško, pokládáte se za trpělivého člověka třeba na tyhle ty ruční práce, mezi které vlastně i pečení patří a tak, takové ty zručnostní práce a tak. Myslíte si, že patříte mezi trpělivé nebo přeci jenom tam trošku s tím je starost?
1: No, ale trošku je tam taková obava, jo, když se něco, aby se to povedlo, když to někomu předáváte, jako to jsem vždycky měla strach.
0: Jo.
1: Jinak jo, tu trpělivost musím jít, když to peču.
0: Takže zdobíte, to, pěkně to načinčáte tak, aby to vypadalo krásně. No, no. Tak to je dobře.
1: No, už to bohužel nedělám, ale dělávala jsem to hodně lidem, tak když měli nějakou oslavu, i na svatbu jsem pekla.
0: No pánečku, tak to tady velká poklona, to jste šikovná.
1: No, už to nejde tak. Takže to, ale ráda jsem to dělávala.
0: Mm-hmm.
1: Já teda ráda i peču i kynutí, jsem se naučila od maminky, že jo. Dědeček byl pekař, tak všechno.
0: No tak vy to máte v rodině a v rodu přímo.
1: No, to
0: krvi
1: asi, je to.
0: Jo. A určitě spousta rodinných receptů. Takže vy se vlastně, Libuško, už teď v létě, nebo pomalu v létě, se začínáte těšit na Vánoce, že jo? Až zase budete péct to drobné cukroví.
1: Vánoce, no. Ale pro mě by to nebylo jako u loni, takže to jako se sebo zlá. Ještě to trvá, ví tady nějak za to. Špatně chodí, no.
0: Jo, tak popřejeme hlavně hodně zdraví, ať se to všechno vylepšuje teďka přes ty krásné dny, třeba venku.
1: Vám taky, hlavně zdravíčko vám přeju. Máme vás rádi, no.
0: Děkuji moc krát za návštěvu i za pozdravy, Libuško, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme na chystánie pokáč se svou písničkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Pokáč a spol a písnička Život je pes. To bylo takové hudební konstatování, během kterého se k nám dovolal František z Moravy, ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju i vám samozřejmě.
1: Ano, děkuji paní Jituško, já vám taky přeju pěknou noc, pěkný vysílání a pěkný poslech posluchačů naše Vinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Františku, co vy, patříte mezi trpělivé lidi a nebo si, když něco nejde, tak jste schopen si okousat nehet třeba netrpělivostí v úvozovkách?
1: No, tak takovou dost hlavní věc vám musím říct, prostě když jsem, má každý, když má dostat důchod, tak na to nějak čeká a tak, jo, no tak, jo. Na to vyřízení. A představte si, že já jsem vůbec, jak si mě nenapadlo, že bych taky měl zažádat o nějaký důchod.
0: Aha.
1: A tak jsem s tím jako netrpěl, že bych prostě řekl za měsíc nebo za rok, že mám do důchodu, zažádat si o důchod. Mě až můj účet řekl, pane Švaličku, máte už být rok v důchodě.
0: A brát ho taky ten důchod, nejenom být v důchodu.
1: No, tak zkrátka jsme to udělali tak, že jsme to si zažádali a já jsem potom mohl vybrat, buď to přidat nějaký procento na důchodu, anebo si vybrat 25 000. No, tak jsem si vybral 25 000.
0: Ano.
1: Koupil jsem si nějaké stroje, tak to šlo dál. No a teď prostě mám s tím strojem furt práci, že jo? Takže mi to důchod jak upraví nebo spraví, že si můžu vidět. No. A další čekání nebo taková nervozita je práce s těma lidima, jak říkal pan přede mnou, jo, tam, že tam kolikrát člověk je takové nervózní, že jak to dopadne, jak to uděláme a co, takže tam si někdy potrpím, jo.
0: Čekání na výsledky, to může být taky vyčerpávající období, to je pravda.
1: Potom dřív za komunistů třeba když jsem si zažádal o auto, tak to bylo tak, že jste musela položit 20 000 vykulační vklad a pak jste čekala na auto třeba 2 nebo 3 roky, no.
0: Uh-huh.
1: Takže já si to takhle udělal taky, ale byl jsem furt nedočkavý, kdy to bude, jak to bude, tak jsem dělal třeba u jednoho pána, on taky měl zažádaný, ale už o rok dřív nebo o dva. Tak mu říkám, co má Rostě, já říkám Rostíku, tak díme se, tak to uděláme tak. Já ti dám moje pořadí, ty si počkáš ještě 2 roky a ty mě jde to tvoje a já si půjdu za měsíc nebo za dva pro auto, jo?
0: Jo.
1: To bylo jedno, to bylo první auto,
0: mm-hmm.
1: A tak jsem to udělal aj s druhým autem. Taky tak zase druhá kamaráda a Jary Dvořáka, no, tak ten mi dal své pořadí a já jsem udál moje, na které ještě bylo čekání a takže takhle jsem přišel vždycky třeba o rok a půl dřív k autu novinu.
0: Nebyl jste trpělivý stát ve frontě, jo? Nechtělo se vám čekat zkrátka.
1: Jsem vždycky musel jezdit do Brna na Bubeničku, tam se ty auta prodávali, jo? Tak to jsem měl teda netrpělivě, no a teď zase jsou netrpělivě s těma autama, komu to prodat nebo komu to dát, jako jo, tak mám auto tohle a tak si to musím, buď to prodám, nebo dám to do bazáru, nebo si to dám do čatu, nebo komu, já nevím, kdo má řidiče, já zkrátka.
0: Jasně.
1: Jo, tak a jinak, co celkem trpělivě, co v těch letech už, že jo, nesmím se moc stekat, jako jo, takže musím být klidný a tak, a nedělat si už nějaký situace, na co, jo, situace, kde na něco musím čekat dlouho a tak do takové věci už nendu, že jo.
0: Jo, že no. To vás nebaví zkrátka. Je pravda, že málo kdo z nás asi umí to, aby se vůbec, když něco dělá, nejde mu to od ruky, tak aby se trošku nevstekal, to asi umí málo kdo, možná se nám někdo takový dovolá, že si nezanadává a nevsteká se u nějaké té práce, když to fakt nejde. ale no, že si prostě počká, až to bude lepší no, konstelace a ono to určitě půjde. Ale vy teda patříte spíš mezi ty netrpělivé, jak to, jak vás tak poslouchám pozorně.
1: No, tak to víte, to je jako jo, to je, protože mám nějakou práci, tak jak dlouho to budem dělat, když jsem to slíbil třeba, budem za týden hotový, no, týden se blíží, teď vidíte, buď to bude hotový, tak jste ráda, nebo to nebude hotový a jsou prostě netrpělivé a tak, a teď čekáte, co řekne zákazník, jo, když se to natahuje a tak, takže to, no, tak to jsou situace u mýho přemysla, jako to dost často, no.
0: To věřím. No tak samozřejmě přeju Františku hodně trpělivosti a ať jde práce dobře od ruky, no.
1: No, děkuji vám, paní Jirko, no, budeme se snažit ještě, no, spíru, než to prasknu, jak to skončím, že jo, než tu firmu předám někomu.
0: No. Ano, ano, každopádně moc děkuju a přeju hezký večer a hezký celý týden, který je před námi, ano?
1: Ano, taky, paní Jirko, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Měsíc jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Určitě jste poznali, že nám přišel zapět Richard Miller, nebyl sám, s ním i Ivan Tázler a písnička Srdce jako kníže Rohan. A během téhle písničky se k nám dovolala z Brna paní Ludmila. Paní Ludmilo, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a všem linkařům.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já si myslím, že s tou trpělivostí u mě to není tak špatný.
0: No pochlupte se. No.
1: Já jsem vyučená panská Krejčová.
0: Jo.
1: Ale hlásila jsem se na dámskou.
0: Ano.
1: A v těch 70. letech to bylo tak, že musela jste mě tlačenko, abyste se dostala.
0: Mm-hmm.
1: No a tak jsem, nakonec teda jsem šla na to pánsku a stejně jsem se naučila šít všechno.
0: Všechno, je mi to jasný.
1: Můžu vám říct, že když jsem měla vyšší barvírky, protože my jsme byli zakázková,
0: mm-hmm.
1: jako, tak tam se docela dělalo dost v rukách, to
0: aha.
1: zapravování a ty dírky, nedával se zip v těch 70. letech.
0: Ano, ano.
1: Takže tam musel být ten poklopec.
0: Mm-hmm.
1: No můžu vám říct, že když jsem měla vyšít 50 dírek,
0: no.
1: tak to se musela mít pěknou trpělivost,
0: to teda
1: se to naučila. No a tak to bylo jedno a teď teda mám trpělivost, skončilo mě mistrovství světa v hokeji.
0: No jak jste spokojená s výsledkem?
1: No můžu vám říct, že jsem byla tak trpělivá, že jsem se dívala i nejenom na naše mužstvo, ale na
0: jasně, i na druhý, no.
1: I na druhý, ale nevím teďka, jak to dopadlo, kdo vyhrál, jestli Švýcaři nebo...
0: Finové pobrali zlato.
1: Jo,
0: tak
1: jo,
0: já... tak... Já myslím, že už oslavují.
1: A víte, proč já jsem se nedívala?
0: No.
1: Protože já taky začalo Roland Garros v tenisu. A dnes náš má menšík hrál večer až po 5 hodinách se to bylo 5
0: mm-hmm.
1: a vyhrál nad Rusem Rublovem a poprvé postoupil do čtvrtfinále.
0: No tak to je nádhera. Tak vy jste sportovec takovou... tělem i duší, jak to tak poslouchám.
1: No a tak roku mě začíná Tour de France.
0: Jo. U kterého sportu nemáte trpělivost, když čekáte na výsledek a jste taková jakože rozechvělá nervy,
1: no,
0: jak to dopadne?
1: Tak tady u toho, teďka u toho menšíka, tak jsem se dívala, teďka už se blížilo 10:45 a říkám, kluci, hrajete, já musím jít na linku.
0: Jo.
1: tak jsem si to šla pustit
0: mm-hmm.
1: a poslouchala jsem to z dálky a jak už to bylo, tak jsem vás stihla. Stihla jsem vás a o 10 minut teda jsem stála mezi obývákem a ložnicí.
0: Jo, no noční linku byste ještě stihla, ještě nejsme ani v polovině, tak tady máme přeci jenom
1: no
0: ještě
1: já vím, ale
0: nějaký
1: já
0: čas.
1: To slyšet od začátku, jak je kdo trpělivý.
0: Jo.
1: I tušku jsou trpělivá, když volám Borkovi kapitánčíkovi, který normálně, můžu vám říct, že třeba 70 zvolání.
0: Jej, no.
1: 70 zvolání, já to mám pořád zapnutí, furt mám na tom prst.
0: Ano.
1: Ale dost, jako mluví vám s ním,
0: mm-hmm.
1: ale... Jako, a tak to jsou trpělivá.
0: No tak to určitě, protože je pravda, že já myslím, že všichni hosté noční linky zasloužíte jedničku za trpělivost, protože dovolávat se do pořadu, který je kontaktní a kdy ty telefony blíkají jeden za druhým, tak to není úplně jednoduchá věc, protože přepojen
1: no,
0: může být jenom jeden v tu chvíli.
1: Takže
0: to chce trpělivost. Tímto na vás také apeluji, abyste trénovali trpělivost a vydrželi, protože zkrátka přepojit může člověk jenom jednoho.
1: Mm-hmm. A mám převrácený celý můj rytmus za celý den. Abych spala v noci, tak jako mám rádio.
0: Ponocujete. Rozumím.
1: Já po vás ještě poslouchám toho. Na vlastní uši.
0: Divadlo rádio, pro vaše uši, ano.
1: Divadlo. No a pak ještě teda, anebo poslouchám Patrika Rozehnala.
0: Mm-hmm.
1: Ale teďka budete vysílat zase to, ty zlatý... manželství?
0: Ježíš, teď vám na to neumím odpovědět, teď úplně z hlavy nevím. Nemám tady otevřený program, ale určitě se to dovíte z našeho vysílání.
1: To
0: jo?
1: Překvapení.
0: Ano.
1: Takže a teďka bych teda pozdravovala pana Roberta, protože on mě pozdravuje každý den.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju.
1: A takže aby to, tak já mu to přeji taky, ať se mu všechno daří.
0: Ano.
1: A ať se má hlavně zdravíčko.
0: Ano.
1: Vám taky hlavně zdravíčko.
0: Děkuju a nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou hezky. Noc a hezký a celý nový týden. Naslyšenou, zdravíme. Dobrna, paní Ludmilo, děkuju moc. U nás je nachystán Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Tak tolik písnička Srdce nehasnou, pomalu se blížíme k půlnoci a právě teď můžeme v noční lince přivítat opět z Brna, tentokrát paní Jindřišku. Paní Jindro, krásný večer přeju.
2: Ano, já se musím spát, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Je svaté trpělivosti, protože pořád v životě je určitých momentech jako nutná trpělivost, ale na tu vaši linku, tak to je teda 100%.
1: To je trénink, že jo, dobrý?
2: Svatá trpělivost. Já nemám nic, prosím vás, nic důležitýho, protože ty trpělivosti jsou v životě rozdány podle toho, kde jste. Že jo, u dětí musí být svatá trpělivost.
1: To je pravda, říká se to, ano.
2: Tak v manželství musí být plno trpělivosti. Pak jsou děti dospělí, jsou vnoučata, opět musí být trochu trpělivosti, takže ono je to rozdaný na ten náš život prostě do různu, až do toho stáří a nakonec zjistíte, že i ty děti, až už jsou prostě dospělí, až už jsou to starší chlapi, že musí být i s váma jako se starým člověkem trpělivost.
1: Že musí mít taky trpělivost, že jo, když má člověk zase ve stáří dotěrné otázky a tak.
2: Ano, přesně.
1: Jako ty malí děti. Už,
2: ano, když něco se nelíbí jako už dětem, nebo to tak mě odbydou, prosím tě, zase to nekomplikuje. Jo. Tohle. Prostě jako, a pak už člověk si řekne a houby, tak se ani nebudu raději ptát.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: A je pokoj, nebo se člověk zeptá jenom tak opatrně, ale už to prostě není, už je to, že i já musím mít trpělivost na ty děti, na ty různý prostě to jednání, protože taky nejsou zvědaví pořád, aby kolem mě obskakovali a měli té trpělivosti přehršel, když chodí do práce. Tak taky tam musí mít svatá utrpělivost. Takže to jsem jenom, to je můj příspěvek. Jako, je to spíš legrační na vaši linku. Já se budu smát celý večer.
1: Tak to je dobře.
2: Mějte se moc.
1: To je dobře. Paní Jindro, moc vám děkuju, že jste to takhle krásně, velmi stručně, klidně to můžete ještě roznést, že jste to takhle krásně popsal. Mimochodem, která z těch trpělivostí, kterou vlastně vy jste popsala v každé situaci, jak pro vás byla jakoby nejtěžší do cíli trpělivosti a nevstekat se a nerozčílit se a tak.
2: No, tam o vstekání spíš to manželství.
1: Jo.
2: Je zapotřebí hodně trpělivosti.
1: Zkousnout ego a to všechno, že jo?
2: No, přijdete, se stane do určité fáze životní a teď nevíte a musíte tu trpělivost ze sebe vydolovat. Jinak prostě se to všechno přetočí. A není to třeba správně.
1: Ano, ano.
2: No, rozumíte mě. Jsou ty úskalí v tom manželství potom, že jo, když něco se přihodí, tak se to musí zvládat. Ano. Tak jako s dětma ve škole, plno trpělivosti, no tak prostě se to vleče celý život, no.
1: Takže v podstatě celý život vlastně trénujem, aby jsme byli trpěliví a když se nám to nepodaří jednou, tak se to třeba podaří příště. No.
2: A pak, když už je člověk starý, tak musí mít trpělivosti opět s těma dětma, protože oni toho mají taky dneska. Jako
1: to je pravda.
2: Strašně moc v té práci. Děkuju moc krát a mějte se moc hezky. Zdravím.
1: Paní Jindro, moc vám taky děkuju, přeju vám krásné dny, hodně zdraví, hodně smyslu pro humor a hodně trpělivosti.
2: Děkuji,
1: a
2: děkuji
1: budu
2: vám.
1: Se těšit zase v noční lince. Krásný večer, nashledanou, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. No, Dalibor Janda nebyl trpělý, pak to dopadlo jako v té písni, vidíte to. Tak, co nás čeká? Teď podíváme se před půlnocí, než se s muzikou přehoupneme do nového dne a do nového měsíce taky vlastně, protože si užíváme poslední květnový večer, který už tady bohužel nebude dlouho. Tak se podíváme také do pošty a máme tady třeba jeden e-mail, kde se píše hezký večer všem. Nevím, jestli jsem trpělivá nebo netrpělivá. Řekla bych od každého trochu a taky velmi záleží na situaci a mojí momentální psychické kondici. Ale chtěla bych připomenout, že trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost je ale něco jiného než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal, a trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními a sdílet je spolu s nimi. Tak tolik jenom stručně ode mě na téma trpělivost. Všechny zdravím moc a moc a těším se na další příběhy. Madla Děčín. Milá Madlo, moc děkuju za váš krásný e-mail, moc hezky jste to popsala a děkuju za krásná slova, jinak ať se vám v životě daří. No a jak jste sama konstatovala, v závislosti na momentální kondici, přeju psychické kondici, přeju i nutnou dávku trpělivosti v mnoha životních situacích. No a my popojedeme. Na chystání jsou pánové Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Noční linka.
1: Noční linka samozřejmě se přehoupla do druhé poloviny, no a přehoupli jsme se také jak do nového dne, tak do nového měsíce. Přátelé, je tu pondělí, otočíme si pěkně list v kalendáři, no a platí datum 1. červen. Krásné to datum, protože děti budou mít, nebo už teď právě začínají mít svůj sváteční den. Buďte s nimi trpěliví, protože budou určitě hodně bujaré, budou hodně skotačivé, protože je to samozřejmě jejich den, tak jim to moc a moc přejme. No a co se týče nás všech, tak nám přeju, aby to pondělní dění bylo vydařené pro nás, pro všechny, abychom si tento den s datem 1. června užili s radostí, ve zdraví a máme-li před sebou nějaké důležité povinnosti, tak aby nám šlo všechno s radostí a trpělivostí dobře od ruky. No a co se týče povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat na téma svatá trpělivost. Jste trpělivý nebo spíš prchlivý? S čím byste nikdy neměli trpělivost třeba? A na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti, na jaký třeba druh činnosti, jaká práce vyžaduje podle vás spousty trpělivosti a koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost. No a dá se léty podle vás trpělivost naučit, jaké pak jsou vaše názory a zkušenosti. O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a co vy, patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho moc dlouho nevydržíte. Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám i teď po půlnoci na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete i e-mailu s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký celý nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, s láskou má svět naději, no a 8 minut po půlnoci, to je přesný čas. Tak a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Jano, krásnou noc a moc vás zdravím.
1: Já taky moc zdravím, paní Jitková, si všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak jak pak jsme na tom, Jano, s trpělivostí? Trpělivá, netrpělivá, jak kdy, povězte.
1: No, jak se to vezme, a já se musím připojit k ostatním posluchačům, jak říkali o noční lince, tak to skutečně té trpělivosti učí, opravdu, to může taky o sebe potvrdit.
0: Jo.
1: Když je opravdu hodně dobře nabité téma, nemůžu se dovolat, tak to opravdu trpělivá nejsem teda, no, to nadávám u toho, to ano, je to jo.
0: Věřím, to známe asi všichni, že si tak jako ulevíme, když něco nejde, nebo se člověk nikam nemůže doklepat, dobouchat, trvá to dlouho, tak to je jasná věc, skoro bych řekla.
1: No, ale já jinak za sebe můžu říct, že asi trpělivá celkem jsem a myslím si, že mi v tom pomohly hodně i mé povolání, které jsem v minulosti vykonávala. A to bylo, že jsem pracovala ve zdravotnictví a také se seniory.
0: Ano.
1: A tam jako byla hodně ta trpělivost důležitá, protože to byly seniori postižený Alzheimerovou nemocí.
0: Jo.
1: To skutečně to chtělo, no. To bylo hodně velkou dávku trpělivosti.
0: To si myslím.
1: Se chovali jako malé děti mnohdy, takže tam opravdu...
0: Takže vy jste naučená už vlastně i z pracovních jaksi záležitostí, zkušeností, takže trpělivosti je mnohde třeba, protože bez té trpělivosti by to vůbec nešlo.
1: No, a současnosti to jsou malé děti zase a tam každý taky potvrdí, že tam je taky opravdu velká trpělivost potřeba, no. Kolikrát dětičky zlobí a musíte jim to vysvětlovat, kolikrát více, no a tam to vás taky hodně cvičí.
0: Jinak od přírody, jak se říká, dostala jste do vínku trpělivost nebo určitou dávku trpělivosti? Nebo spíš jste patřila k takovým těm vzteklejším dětem?
1: No, tak to určitě ne. Když jsem byla malá, tak to jsem byla opravdu hodňoučka. A ta trpělivost to... Jak se to vezme, no? Když spěchám, tak to jsem hodně netrpělivá.
0: Jo.
1: Nemám ráda třeba, jako, asi jako každý, třeba když stojím v obchodě a je tam velká fronta, tak to mě vadí, to jsem hodně netrpělivá. No a když mám třeba něco stihnout a vím, že mě třeba ujel autobus nebo takovéhle věci, tak to postrádám tu trpělivost, to skutečně jo, no. Ale třeba musím říct, že mám ráda takové ty piplavé činnosti, že já třeba teď jsem si našla takové letní sandále a tam mě popadalo pár kamínků a já mám takové nalepovací kamínky a ty si tam teď je lepím a to vyžaduje taky velkou dávku trpělivosti, takže mi říkala mamka, že to tě obdivuju, holka, to abych nemohla, na to bych neměla trpělivost.
0: Jo, někdo na ty takový ty doslova vlastně ruční práce, na takovou tu piplačku, jak říkají někteří, tak někdo na to fakt
1: to
0: není,
1: relax,
0: no.
1: Právě, no.
0: A někoho to zase uklidňuje, že jo, tohle, že si
1: tak
0: pohraje s korálkama, s výšivkama nebo s něčím takovým a soustředí se jenom na to a tím vlastně si sklidní myšlenky a někdo by se mohl zbláznit, kdyby měl vyšít nějakou kytičku někde nebo něco takového. To je pravda. No takže v podstatě patříte mezi trpělivé lidi, ale svědomím, že se stále vlastně máme mnozí co učit, co se trpělivosti týče asi.
1: Ano, no a taky pak asi když mě někdo vytočí, tak to taky postrádám pak tu trpělivost. No.
0: Jo.
1: To je taky, myslím, že normální, ale...
0: Dobře, tak jo. Tak Jano, taky děkuju mnohokrát a samozřejmě přeju vám také v mnoha životních situacích velkou notnou dávku trpělivosti, protože trpělivost je určitě potřebná pro takový ten spokojený život a vydařený život. No a budu se těšit zase příště.
1: Přináší, no, jak se říká.
0: Jo. Budu se těšit tak zase příště a přeju krásný červnový den. Mějte se hezky.
1: Já taky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi. Tak tolik muzika, 17 minut po půlnoci, to je přesný čas. A my teď můžeme pozdravit paní Jiřinu do Žďáru. Krásný večer,
1: ano,
0: paní Jiřino.
1: Zdraví. Taky vám přeju, paní Jituško.
0: Děkuju, nápadně.
1: Hnedka vám řeknu, že vaše povolání bych teda nemohla. Jo, protože vy jste tak trpělivá, že mě úplně tady to poslouchá někdo a volá tam a on úplně nalevo něčem jiným, tak to ne. To bych jako to vás obdivuju, jak vy je pořád, jak je navádíte a ještě takhle a to, no tak to já bych teda nemohla. Myslím si.
0: Já jsem říkala v úvodu, že vlastně Noční linga to je vysoká škola trpělivosti tady u nás.
1: Ano, to teda já, když to poslouchám, tak říkám, ježiš, ta paní Duška, ale vy všichni tak jako tu trpělivost nemusíte. To asi nic, protože jinak by to nešlo, ale já teda ne, tohle ne. Ale já, když jsem byla mladá, tak jsem byla teda strašně netrpělivá. Když děti začaly chodit do školy a teďka jsme se s něma měli učit ty slabiky a oni furt říkali místo mé, má a tohle, no to bylo to, to

0: Jo.
1: Ty pamatovali si, že jsem tam dostali facku, že jo?
0: Jasně, stalo
1: ale u těch vnuků ne, to prostě jako vůbec neexistovalo.
0: Mm.
1: No a potom vás to stáří, trochu vás uklidní, jakože už prostě člověk takový, ale stejně, když jdu k doktorovi a v té čekárně, paní Jutusko, to teda nejzrpělivá, to už si vždycky říkám, ježiš, ona už je tam půl hodiny někdo, ježiš, co tam dělají, jo, nebo to, a nebo když stojím ve frontě v lékárně, když jsem stávala, teď teda ne, protože teď už to jak si najde, tak mě léky nosí. Tak vždycky, když byl někdo přede mnou a teď se třeba pospíchala a teď on se vyptával a dokola a furt té paní magistře a to takto teda, to už taky někdy jsem zatínala ruce, no ale nemůžete nic, že
0: jasně,
1: jo, no.
0: Jasně, musí člověk
1: takže
0: vydržet.
1: Takže u těch doktorů a v těch lékárnách, ještě když teda někdy musím, tak to teda jsem taky netrpěla, ještě teď jako na stáří, no. Ale říkám, člověk jako to stáří prostě vás tak jako trošku sklidňuje, no.
0: Čím to je, musí, že vlastně no. popisujete to, že přibývající věk spíš, jakoby, protože zase na druhou stranu někteří říkají, že naopak s věkem jsou nervóznější právě tím, že jsou starší, jakoby a tak.
1: Zaprvé vás to naučí těžká nemoc, to vás teda naučí strašně trpělivosti.
0: To asi jo.
1: Protože to já jsem prožila, takže to vás... A najednou nikam nepospícháte a
0: ano,
1: prostě na všechno je čas.
0: Ano.
1: Takže to vás taky hrozně naučí. A pak si říkáte, když ty roky přibývají, mě bude 83, že jo? Jako si říkáte, a co já, proč já bych se nervovala a proč já bych pořád nikam pospíchala, když to nemá cenu.
0: Jasně, že už člověk zase má nadhled potřebný.
1: No, ale přiznávám se, že když mám jít doktorovi, nebo tam sedím, tak to jsem furt ještě netrpělivá. No, prostě.
0: Jo.
1: To. A vždycky dcera se mnou jezdí, říká, mami klid. A já říkám, prostě, něco tam dělaj, to není možný, tam to pijou kafe, nebo co. Takže takhle to ještě mám, no. Takže k tomu se přiznávám, ale jinak říkám
0: tady
1: na ty vnuky a na pravnuky, no to vůbec, jakože bych na ně křikla, nebo ne, to neexistovalo.
0: To už je zase úplně jiná kapitola, tohleto, to je
1: to
0: pravda.
1: To už je jiná kapitola, ani.
0: Dobře.
1: No, ale říkám, to vaše povolání, to je teda trpělivost, to teda klobouk dolů. To
0: děkujeme za uznání, za poklonu, každopádně moc děkuju za povídání.
1: Jo, takže krásný den a
0: taky.
1: Ať vám tam volají jenom lidi k tématům.
0: Přeju vám hodně zdraví, a krásné dny,
1: taky,
0: hodně
1: taky,
0: trpělivosti taky a děkuju moc za návštěvu.
1: Ano,
0: naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak děkuje se andělům, tolik skupina Kex tady v noční lince u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a dovolala se nám z Brna paní Marie, která prý také nemůže spát. Paní Marie, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím ve studiu.
0: Děkuji moc krát za všechny. Děkujeme.
1: Protože v mém věku je mě 85 a v mém věku opravdu už je to těžké to usínání,
0: jo.
1: Ale jenom k té trpělivosti jsem chtěla říci, že já jsem dělala celé, do 70 let jsem učila, dělala se speciální pedagožku.
0: No.
1: Od svých 25 let jsem byla speciální pedagog, takže
0: o trpělivosti víte své.
1: Trpělivost, ano, protože jsem pracovala s postiženými dětmi, ale je zajímavé, že trpělivá jsem byla v práci, to bylo úžasné, ale doma už ta trpělivost prostě
0: došla.
1: Taková nebyla.
0: Jo.
1: I když mám teda 9 vnuků, 2 pravnuky, ale všechno mě to prošlo rukama. Všechno jsem nějak zažívala s těma školníma úspěchama a neúspěchama, takže teď nejmladší bude za 2 roky maturovat, teda doufejme, takže se to všecko teda takhle nějak jsem to odbyla, no a teď už teda jsem na odpočinku, už teda jsem těžce pohyblivá, mám po operaci srdce, takže tak prostě jenom si vychutnávám prostě to mládí kolem sebe a trpělivá jsem nikdy nebyla, hlavně co se týkalo pečení cukrovi, to jsem nikdy neměla tu trpělivost, abych u toho prostě se vyplala s těma kolečkama a hvězdičkama měsíčně, to prostě mě nešlo. Takže tam jsem trpělivá nebyla, ale jinak myslím, že opravdu trpělivosti se musí učit, to jinak nejde. A člověk se to naučí, když chce, nebo když musí. Někdy musíte být trpělivá. I když nechcete, tak trpělivá být musíte.
0: A taky vám někdy nic jiného nezbyde, než být trpělivá v podstatě.
1: A někdy vám, ano, přesně tak. Někdy vám nic jiného nezbyde.
0: Já jsem zrovna na začátku toho dnešního povídání o trpělivosti tak jako přemýšlela, která, že ta profese je nejvíce o trpělivosti. A sama ze sebou jsem se shodla na tom, že to určitě bude činnost učitelů, kantorů, prostě profesorů, pedagogů. Tak se vás chci zeptat, jestli mi to potvrdíte.
1: No určitě.
0: Že to je velmi náročná profese právě na trpělivost.
1: A tam je potřeba prostě, aby ten učitel si vytvořil takovou osobnost, aby ty děti mu věřili. Nejednat s dětmi, jednat s dětmi jako ze sobě rovnými, nějak se prostě nad nima nepovyšovat. Dokonce i přiznat to, že třeba někdy něco nevíte.
0: Ano, ano.
1: A když vám dítě řekne, ale paní Štěrko, vy to nevíte, říká, ano, ne, to nemůžu všechno vědět. A tak. Jsem ráda, že se to dozvídám o sebe, že ty se sečtěle a poradíš mě i ty. Já si myslím, že tím pádem získáváte i děti, proto jsem v té kantořině vydržela tak strašně
0: celý
1: dlouho.
0: Celý život pracovní vlastně, ano.
1: Celý
0: ano.
1: život a dokonce jsem ještě před 5 rokama dělala na nějakým projektu a moc bym, ale už, protože už teda jako nevládnu fyzicky, jinak bych určitě dělala ještě aspoň nějakého asistenta nebo něco. Ale zase mám kolem sebe tolik lidí, co pomůžou v dnešní době. Potřebuji hodně pomoc, protože například třeba je strašně moc teď autistických dětí.
0: Ano.
1: A to je teda veliký problém.
0: Tam si myslím, že to je velký zápřah na psychiku, teda pro ty, pro rodiče, pro pedagogy.
1: A ještě potom to ADHD.
0: Ano.
1: Já jsem teda za mlada vlastně, když jsem začínala i tu speciální pedagogiku, tak jsme nevěděli, co to je
0: co
1: ADHD.
0: To je?
1: O tom se vůbec nemluvilo, ani o žádném autismu, že?
0: No a čím to, že ty současné děti, že jich je tolik vlastně v tom počtu, že se to pojmenovalo tohleto?
1: Já nevím, já si myslím, že to nese doba. Že ta doba je daleko hektičtější, že my jsme žili přece jenom takovým klidnějším tím životem.
0: To možná dneska asi rovno.
1: Dneska je to na ty děti asi hrozně moc. A taky si myslím, že ty naše rodiče nebývali všichni zaměstnaní. Bývalo to tak, že bývalo hodně těch maminek doma.
0: Jo.
1: A byly babičky, které žili v těch domácnostech.
0: Ano.
1: Já jsem žila celý život s babičkou. A vůbec jsem si to neuměla představit, že bych tu babičku tam neměla. Bylo to prostě úžasné. A taky čerpáte spoustu zkušeností.
0: No to určitě, to je jasná věc.
1: A dneska se s dětma nepovídá, dneska se jim dají televizory. mobily a rodiče přijdou unavený z práce a jsou rádi, že mají o děti klid. Že? Já jsem to viděla, byla jsem nepřítelem domácích úloh třeba, protože vím, že ty rodiče přijdou domů unavení a jsou prostě nervózní a teď ještě děti prostě řeknou, já mám domácí úkol.
0: Jo, jo.
1: A někteří rodiče ani ten domácí úkol prostě nezvládali už. Ta doba je úplně jiná.
0: Je to úplně jinak, no.
1: Všetko jde opravdu strašně moc dopředu. A je to moc takový zpřetechnizovaný. My jsme dneska, já řeknu jenom takové, možná je to takový legračně, třeba z biologie. Měli jsme třeba oko. No tak jsme si zavolali na jatky v Brně a řekli jsme z legrace, prosím vás, nemohli bychom dostat 10 párů býčích nebo krávských ok po porážce. Oni se smáli a řekli, ano, dáme. A my jsme si ty oči dovezli a s těma dětmi jsme ty oči preparovali.
0: Jo,
1: a ty děti do dneška nemůžou zapomenout a víjou 100% z čeho se oko skládá. Dneska se to udělá tak, že se vezme počítač, podívejte se na počítač.
0: Grafika, veškerý rozbor.
1: Ty děti ohmatali všecko. Ty děti si pomůcky, které dneska jsou běžné, jako se dostanou koupit z těch knihkupectvích a továrny, to prostě vyrábí obrovským rychlým způsobem. Tak my jsme to dělali na koleně, já jsem si musel dělat, stříhat pomůcky, všechny kartičky, já nevím. Ano. A děti si všecko osahali. Dneska je to všecko přes počítače, nevím. Možná tomu
0: je
1: už
0: to
1: nerozumím.
0: Jinak. Tak paní Marie, budu muset poděkovat. Každopádně moc vám děkuju za vaše povídání, za vaši návštěvu. Jinak ať se vám daří, přeju vám taky pevné zdraví hlavně. Hezké letní dny, skoro už letní a budu se těšit zase v noční lince, že se uslyšíme. Jo?
1: Děkuji vám. Ano, mějte se mohutky a hlavně hodně zdravíčka a trpělivosti.
0: Trpělivosti, ano. Mějte se krásně. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Osmý den. No a pojďme se podívat také do e-mailu, protože jste se rozepsali hojně a třeba pan Mojmír ze Svitav píše: 30 let jsem dělal účetního. Je to práce, která nikoho moc nebaví a nikdo si ji moc nevšimne, ale když se udělá průšvih, myslím, že je to dobré cvičení v trpělivosti. Když jsem zkrachoval ve všem, obrátil jsem se ke svému koníčku a stal jsem se pravoslavným knězem. To je práce, která má aspoň smysl. No a trpělivost? Inu, snažím se. Přeji všem krásný večer. Mojmír Kříž ze světa. Pane Mojmíre, ať vám to krásně jde, sou trpělivostí, jinak přeju hezké dny, hezkou noc a děkuju mnohokrát za váš e-mail a moc vás zdravím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Leona Machálková a Petr Kolář, den, kdy se vrátí láska k nám. Tolik písničky a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A musím se přiznat, že já té trpělivosti jsem moc neměla,
0: aha,
1: ale postupně jsem se to jako naučila.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě moje trpělivost skončila, když jako jsem věděla, že mám pravdu a někdo mi tvrdil, že jako ne, nebo prostě opak, že je něco jiného. A měli jsme, povívám takový ten, my jsme, já jsem jezdila s mužem jako závoznice a vezli jsme auto z generálky a měli jsme to výměnným systémem a bylo to tak koncem února a prostě asi ve 3 hodiny odpoledne a jeli jsme už jako do garáže a zastavili nás policajti, SMBáci ještě dříve a muž mě říká, ukazovali, aby jsme zajeli na stranu a muž mě říká, nehádej se s nima. A já jsem říkala, no ne, nebudu, že jo. No a on nás zastavil a říká, že nemáme čitelnou poznávací značku.
0: Jo.
1: Ale jak byl sníh rozbředlej a to auto mělo krátký ty zástěrky na těch zadních kolách, tak nám to lítalo až na tu poznávací značku, že jo. A já mu vysvětluju tomu policajtovi, on vlez do auta, že prostě vezeme auto z generálky a že teprve se tomu musí vychytat, že jo, to, co jako u toho není. A on to pořád nemohl pochopit, že prostě za to nemůžem, když jsme měli jako auto jiný, že jo, a to. No, pak začal turovat auto na plný plyn a to víte, že to zakouřilo, když je to a on mě říká, no kouří to a já říkám, teď vám říkám, že to vezem z generálky a to a říkám mu, a vy jezdíte na plný plyn nebo něco, no a jsem ho taky naštvala a on mě říká, no tak mi dáte 150 korun pokuty a já jsem říkala, no ale za co? To je prostě, to není naše chyba. A on, že prostě jsme s tím neměli jet a já jsem říkala, jak jsme to mohli vědět, že to bude takhle. No a on, že ne, já říkám dobře, tak já vám těch 150 korun dám, ale prostě nekoupím dětem ty rohlíky, řeknu, že jsem, nebo něco k jídlu, že jsem platila ten, že jsme platili pokutu za něco, za co jsme vůbec nemohli. A on mě říká, no ale tak aspoň tu stovku mě říká. A já mu říkám, no kdo chce psa být, vždycky si ho najde. On vypad z toho auta a manžel na mě ještě předtím mrkal, ať se s ním nedohaduju, ale mě vám to nedalo. A já jsem mu to musela prostě říct, že jo. No takže, ale jinak já jsem měla muže trpělivýho, takovýho, že když se mi něco nelíbilo, jak mě nechal, abych se vypovídala a když už toho měl dost, tak vždycky říkal, přestaň, už toho bylo dost. A já jsem se pak naučila, že když mě něco naštvalo, nebo prostě jsem se chtěla nějak to, tak jsem si říkala, no nech to, prostě druhý den to bude lepší a pak jsem si říkala, no vidíš, ještě, že byla sticha, protože pak z toho vyšlo, že bych vůbec neměla jako důvod být, no jinak, no jinak to je v životě tak nějak, no.
0: Takže jste vlastně trpělivostí došla k nějakému závěru, který byl příznivější, než kdybyste nebyla trpělivá? A vzala to hned z hurta z kraje, že jo?
1: Jo, no ale ono bylo těžké se s nima dohodnout, ale a ještě vám řeknu, já jsem dělala ve fotoateliéru 11 roků před důchodem a dokud se ty negativy retušovaly, tak to bylo jako v pořádku, jenomže pak na ty průkazy občanský pasy a na ty jízdenky nebo ty legitimace, že jo, tak se jako nesmělo. A to jste neviděla, prostě ty obličeje těch ženských, tak po těch ty 40, jak se na to tvářili, že jak vypadají, že jo, přitom já jsem s tím neměla nic jako společného. A když už toho bylo hodně, tak jsem říkala, víte co, já mám zavolám paní fotografku. Jo. No a ta přišla a říká, paní, podívejte se do zrcadla a pak si něčem. No, takže jsem si to tam taky občas chytala, no jo, i když jsem jako za to nemohla. Tak ono v životě se stává věci, no ale trpělivost se musí snad člověk naučit, aby...
0: Učit celý život vlastně tak, svým způsobem, jak to tady dnes probíráme. Dobře, Boženko, musím poděkovat. Čas je neúprosný. Každopádně vám přeju krásné dny, hodně trpělivosti, mnoho všeho dobrého a pevné zdraví. A mějte se moc hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Dobrou noc a zase příště naslyšenou u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Lidba od Pavla Vítka. Tak přátelé, dostáváme se do finále té nedělně pondělní noční linky. Takový je alespoň čas, pojďme se tedy podívat ještě do pošty. Například teď před chvilkou se dopsala také paní Vlaďka z Rychvaldu, která dodává k našemu tématu. Hezký a dobrý poslech všem. Trpělivost jsem se naučila už jako dítě při ručních pracech, kdy jsem vyšívala někdy i hodně jemné výšivky nebo slepovala papírové modely z ABčka. Práci tedy trpělivost mám, nenadávám, ani se nevstekám, někdy něco i několikrát předělám, než jsem spokojená s výsledkem. Nemám však trpělivost na jiné vzteklé lidi a hlavně na lidi, co se práci snaží odflinknout, jen aby ji měli rychle hotovou. Bohužel poslední dobou ztrácím trpělivost i v případech, kdy jsem nucena do používání internetu a s tím spojených služeb vše si zajišťovat jenom tímto způsobem. Třeba vstupenky, kdy není jiná možnost na akci, raději nejdu. Mám s použitím těchto technologií určité problémy a proto si nejsem jistá výsledkem. No a takto vznikají i překlepy u psaní. Vím, co píšu, ještě před dalším psaním kouknu a píšu dál a přehlédnu, že inteligence mi nabízela jiné slovo, které pak použije. No, tak tohle známe taky mnozí. Takže je výsledek podivný a mnohdy nedává smysl. Je to i u psaní přes web noční linky, kdy se ještě k tomu nedá vždy vidět, co jsem vlastně napsala, ale snažím se to opravit. Ne vždy se to povede a pak máte problém se správným textem. Snad budu mít s užitím nových technologií více trpělivosti a nakonec je přijmu jako součást svého života. Tak tolik Vlaďka. Vlaďko, moc vám děkuju. Držím samozřejmě palce v tom učení se s těmi novými technologiemi, protože to si myslím, že vlastně obklopuje všude a týká se to každého z nás, tak ať vám to taky dobře jde a to přeju nám všem samozřejmě, ať nám to dobře jde. No a protože jsme téměř na konci, patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, za trpělivost, pokud jste se nedovolali, dovoláte se určitě příště. Jinak moc vám děkuju za povídání, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jste se rozhodli, že půjdete spát a pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát a budete bdít, tak samozřejmě naše noční pořady jsou tady pro vás připravené. Ode mě je to úplně všechno. Jitka Lukešová se loučí. Přeju dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet, na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den, já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě, dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet, to nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku. Zapomněl jsem, kterého. Ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: Byla nějaká možná příprava?
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich v černé tankistické uniformě je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda, šest na bydýlku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla, dobrý den. Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidílku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: Já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No, tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš. Pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním. Že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem Pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okucujem.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, aha, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost.

0: sněm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, vonavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždějí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám červ. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu vzepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi. Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to málo.
3: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
4: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
3: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
4: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
3: Snad, podle vůně.
4: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
5: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. Ta douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
5: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
1: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? Teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
5: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
1: Ano, až na kůži, co?
5: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
1: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
5: No prosím tě to.
1: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 15 minut glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
5: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
1: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
5: To nevím.
1: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
5: No právě tu čajovou vůni.
1: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
6: Pojď sem, Čankliu. Co jsi mi to dala na stůl?
4: Váš obvyklý čaj, pane.
6: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor. Ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
4: Já nerozumím, pane.
6: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
4: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
6: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
4: Nic takového jsem neudělala, pane.
6: V tom případě musím na plantáž.
4: A váš nápoj, pane?
6: Vylej ho. Je to odporná břečka.
1: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no, první zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
5: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
1: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
5: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
1: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
6: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce. A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
1: Jistě, pane.
6: Pojď sem. Máš dobrý čich?
1: Výborný, pane.
5: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
1: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
7: Zelí, pane.
1: A včera?
7: Zelí, pane.
1: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
7: Jenom zelí, pane.
6: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
1: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scenaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milostivá vrchnost ti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevěla, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili, běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhého ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí, pozor, ale... Dáš nám valet? Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit, přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den, vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí, odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smích.

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cínkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Hej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a, to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou Ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
0: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
1: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
0: A pán?
1: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
0: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
2: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.